0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Československý souboj v hlasování. Nejnovější Tata Boys v původním snění.
3: Tata Boys.
0: Nebo Richard Miller, Černá labuť, Běla vrana.
3: Richard Miller.
0: V pondělí večer budou nový Tata Boys nebo skvělý Richard Miller. Hlasujte na našem Facebooku.

vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

Poslední šampioni, nejstarší rocková skupina světa, The Rolling Stones, jsou druzí s hitem In The Stars. A jednička, to je ta novinka a nedávní hosté poledního talk show na Praze, Botox a Pyžamo. Celé pořadí i hlasování najdete jako

0: www.rozhlas.cz.
1: Hit týdne.
2: Do čtvrtka další Top Ten poskládejte a výsledek si dejte jako vždy v premiéře v neděli po 9. večer.

0: Instagramujete? Tak si instagramujte. Ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
1: Na Rádio Praha.
0: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.

0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě.
1: Give me a beat.
0: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové na Rádiu Praha.
1: Host Lenky Vahalové.
2: Stále posloucháte Rádio Praha a mým hostem bude už za chvíli herec Vojtěch Vondráček. A jedním z našich témat bude nová premiéra v rámci letních shakespearovských slavností a tentokrát to bude komedie Omylu.

0: Posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a se mnou ve studiu už je herec Vojtěch Vondráček. Já vás zdravím.
1: Dobrý den.
0: A vzpomínáte, už jste tu byl před pár lety?
1: Ano.
0: A tam jsme probírali Guillem Pokebuly. Vzpomínám si dobře na tu inscenaci?
1: Jo. Já dokonce si vybavuju, že jsem u vás podruhý a pokaždý jsem se neholil.
0: Paráda.
1: Ale tentokrát to možná není vidět. Jo, teďka, my jsme na kamery, takže já neoblafnu posluchače.
0: A taky jsme se bavili o stockholmském syndromu. Možná se k tomu ještě vrátíme, ale první věc, vy jste v jednom rozhovoru zmínil, že milujete rozhlas. To nás těší. Jak to? Proč?
1: Ano, miluji rozhlas, tak ze spousty důvodů. Já rád jako rozhlas poslouchám, mám rád hodně rozhlasový hry. Mám rád audioknížky. Přijde mi, že tady je, že ve všech budovách jako rozhlasu vlastně je nějaký jako zajímavý důstojný prostředí, který mi je příjemný.
0: A jste sám často aktérem? Natáčíte často?
1: Jo, vlastně víc a víc. Ano, teďka teda mám jednu, co mám moc rád, tak to jsme dělali s Aničkou Vošalíkou. Černý řemeslo, co je teďka na rozhlasu. A na to jsem tak zvláštně pyšnej, je to docela prča, myslím. To jsou dvě pohádky pro děti, ale ne tak úplně, ale to je skvělý.
0: Každopádně, když zmíníme třeba ten dubbing, rozhlas, divadlo, film, seriál, tak máte nějakou hierarchii těch disciplín?
1: Ta se pořád míchá.
0: Ta se míchá.
1: Já mám takový docela dlouhý období, v podstatě ve všem, co dělám, že vždycky, když se něčemu věnuju, tak se tomu snažím udělat co nejvíc času. Předminulý rok byl právě takový rok, kde se ty práce smíchaly všechny dohromady. Jezdil jsem z placu do divadla, z divadla do dabingu, z dabingu do rozhlasu a takhle pořád dokola. Až jsem si teda pobyl na jípce nakonec, takže jsem si říkal, on to opravdu nejde, takže já se snažím jako, já mám hrozně rád, když propadnu při jakýkoliv práci nějakému jako hyperfokusu, když opravdu mám ten komfort z toho, že se na tu práci můžu zasoustředit. Takže ta hierarchie není, ale furt se proměňuje, takhle si to skládám, jak je zrovna potřeba.
0: Přičemž rozhlas je na prvním místě.
1: Jakoby je pravda, že jako u rozhlasu se mi nestalo, že bych jako nešel rád. Jako nikdy vlastně. Jako do rozhlasu prostě rád přijdu.
0: Na JIPce jste skončil z důvodu toho, že jste byl úplně vyčerpán.
1: Přepracovaný. Jirka Vyorálek mě zachránil na představení na Personách. Strašný to bylo. Ale pak jsem si udělal na JIPce takový klášter a srovnal jsem si myšlenky a je to roka, čtvrt roka, půl a cítím, že je něco hodně jinak, takže je to příjemný.
0: A co jste změnil?
1: Jídlo, spánek. Tyhle ty základní věci, které jsem úplně nedržel. Já jsem si totiž dřív myslel, že z nějakého psychického stavu jsem se zhroutil. On to bylo přesně naopak. Já jsem si neudržoval ten fyzický stav a úplně to vlastně rozházelo psychiku. Jako čím jsem teďka starší, tak cítím, že když je člověk napapaný, vyspinkaný, vykoupaný,
0: tak je dobře.
1: Tak vlastně jako všechno jde líp a i ta motivace je nějak mnohem silnější a i nějaký vnitřní zápal, nějaká vášeň je mnohem silnější.
0: Teď pozvánka. Komedie Omylu, to je novinka v rámci festivalu Letní Shakespeareovské slavnosti. No. 24. června by měla být premiéra?
1: Já myslím, že jo. Teď bych musel sáhnout do diáře, ale myslím si, že to je 24.
0: června. Na konci června prostě.
1: Ano,
0: co tam hraje?
1: Já tam hraju Antifola. Který to je? On to není Efeský. Efeský hraje. Jo, Efeský je Marek Adamčík s Tomášem Havlínkem a v alternaci a já jsem Syrakuský. No, to je jedno z dvojčat, který vlastně přijíždí do přístavu, hledá svého bratra a v tom přístavu ho všichni znají dřív, než on je. A on se dostane do takové zvláštní situace a postupně z ní bruslí.
0: Jenom mě napadá ten důvod a to rozhodnutí toho, že si ukrojíte i ty letní prázdniny a že jdete znovu do práce. Není vám to líto?
1: Takhle, já jako pořád ještě trošku jako nějaký workoholismus sobě cítím. A je pravda, že už jako se začínám hodně těšit na pláž a moře a potápění a koukání, jak prosvícuje slunce skrz vodu, to na to se těším.
0: To plánujete taky?
1: Určitě si tam najdu aspoň týden, ale teďka já to beru tak, že jsem v takový cílový rovince, která bohužel a naštěstí jako nabrala spoustu práce okolo, protože jsme dodělali desku s klukama v triu a 7. září v 10 na Zábradlí probíhá křest A do toho se vlastně zkouší Shakespeareovky a do toho zkoušíme na Zábradlí s Petrem Herbesem a s Borisem Jedinákem. Vidíte, my jsme se vlastně potkali, jsme zkoušeli Kiem s Petrem a teďka a s Borisem a teďka se potkáváme tady u toho. No a ten konec jara a kříží se to vlastně se Shakespeareovkama a do toho ještě vlastně v červenci připravujeme klip, který točí Kačinka Šrámková a já a naše kapela. A nějak se to jako namlilo všechno dohromady, že já si teď nemůžu úplně dovolit jako vypnout. Protože kdybych vypnul, tak bych spal týden, takže si říkám, že mám tam nějaký jako svůj deadlineík a potom jedu lovit olihně třeba.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Váhalovou a mým hostem je herec Vojtěch Vondráček.
2: Stále.
1: A vy už jste na to narazil 11. června, tedy další premiéra. Tentokrát v divadle Na zábradlí. To už je doslova a do písmene za pár dní. A je to konec jara. Pražského jara?
2: Já jako bych spíš za sebe, teďka jsme jako uvnitř procesu. Za sebe určitě můžu pozvat na jako zajímavý tvar. Jako myslím si, že vzniká něco, co už teď vím, že bude strašně jako koukatelný.
1: Jak, ale to je docela zajímavý podnět, protože dokáže herec vždycky odhadnout v tom průběhu zkoušení, jestli to bude nebo nebude fungovat.
2: No já na to mám hrozně úplně nechutný čuch.
1: Fakt?
2: Ale teď jsem trošku dělal ramena.
1: Ale klidně to řekněte, to je zajímavý.
2: Ne, ale mám na to čuch a většinou... Slyšel jsem to už i od ostatních, tak to říct můžu, že většinou jako cítím, když jde do tujího, nebo se to láme do nějaký krize a myslím si, že dokážu poměrně jako brzo v těch prvních pár dnech, kdy se začíná lámat, jako začít vychytávat, kam to bude směřovat. Tak tohle je taková vlastnost, kterou mám rád a díky tomu už jsem vlastně se neocit jako... Skoro 12 let jsem se neocit v něčem, kde bych jako být nechtěl. Takže to je, a když se to stalo, tak jsem vždycky se snažil udělat něco pro to, abych tam být chtěl, když už tam jsem.
1: Já jsem na Instagram i svůj soukromý i na Rádia Praha vyhodila, než jste přišel na rozhovor, takovéto otázkové okno. Přišly tam dotazy a dva jsem vybrala, ty se mi líbily. První, jaká je tvoje nejoblíbenější inscenace v divadle Na zábradlí, píše Sára.
2: Ahoj, Sáro. Já mám si tykat, ne?
1: No, ona vám tyká.
2: Jo.
1: Tak co to je?
2: Nemám jedinou inscenaci, na kterou bych nešel rád hrát. Myslím, že nejsem jedinej v tom divadle. Pozval bych určitě vlastně na cokoliv, když se večer rozhodnete, pojďte, protože nemám pocit, že bychom teďka měli na repertoáru něco, co by vám bralo čas. Ale úplně nejradši asi zůstávám i především kvůli premiérám, jaký proběhly a jak hrozně se hezky se fungovalo na tom zkoušení, je Honzova Mikulášková z Uvnitř banánu, podle povídek Pavla Klusáka. Tak, nebo podle takové encyklopedie Pavla Klusáka. Tak určitě Uvnitř banánu. Jako určitě Uvnitř banánu.
1: Já tady mám ten kompletní výčet, když tak mě opravíte. Takže Hon... Časokryt, Plechový bubínek, Fušeři, AI, to by zajímalo mě.
2: Časokryt taky miluju teda. Časokryt, no, taky ten je teď čerstvý ještě, takže to je příjemný.
1: Takže už máme dvě. Ano. Bůh v Las Vegas, Racek, Uvnitř banánu jste zmínil a O Pavlovi.
2: Ano.
1: Je toho dost? Jak často hrajete do měsíce?
2: No teď se toho právě dost naopak derniérovalo. Vlastně derniérovali naše milované Hamlety, Moje srdcový persony jsme poslali do kopru, ale ve správný čas, myslím, oboje. Macbeth teďka, kde Míla Kianik hrál, Macbeth šel taky pryč. No hodně věcí naopak, já mám teďka pocit, že právě v divadle mám trošku větší volníčko. a tahle sezona byla jako opravdu jako plná, nabitá, někdy euforická.
1: Já jsem na to nezapomněla, mám tady ten druhý dotaz, který přistál na Instagramu, ale já mu úplně nerozumím, jak se daří inženýrovi Králíkovi. Ale teď to je postava i z Vrchní prchni, ne?
2: Já tomu rozumím moc dobře.
1: Můžete nám to vysvětlit? Je to prezentovatelné?
2: Víte, já mám králíka.
1: V rozhlase.
2: Je to půl roku, co mám králíka. Jmenuje se Frederik Natalien. Jmenuje se Natalien podle Natálky Košťálový, se kterou jsme šli koupit bíčí. No, jestli jsme koupit do Zverimexu pro pejska do brudky.
1: Děkuju.
2: A já jsem tam viděl Frederika. Já jsem na první pohled věděl, že to je Frederik. No a odešel se mnou, hned jsem vzal klícku. Mě by v životě neopadlo, že je Frederika, ale to je tak úžasný králík. Teď jsem mu teda musel pořídit plyšáka, protože na něj jde Jano, ale už brzo bude mít druhou králici.
0: Radio Praha 107,1 FM.

0: Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živá.
1: Dua Lipa Live from Mexico. Dvakrát v rámci Radical Optimism Tour vyprodala pražskou O2 Arena. Finále celé šňůry se v prosinci 2025 odehrálo v hlavním městě Mexiko. Dua Lipa Live from Mexico. Ve čtvrtek na Praze.
2: Praha žije.

0: Se mnou je stále Vojtěch Vondráček a s divadlem Na zábradlí. To má takový hezký background, protože jestli jsem to správně pochopila, tak vy jste předtím odmítl jiná angažmá.
1: Jo. No,
0: ono... A na to zábradlí jste si počkal. Tak
1: no,
0: trošku
1: jo, protože já jsem v tomhle mám nějakou jako pevnou víru v sobě, že když vím, že to ještě není ono, tak jako stojí za to si počkat. Protože to byla zrovna doba, kdy já jsem byl poměrně zoufalý, jo. To je, jako já jsem vlastně práci neměl, byl jsem normálně po brigádách a tak. Byl jsem na chvíli zaměstnaný na DAMU jako výpomoc třetímu ročníku katedry alternativního loutkového divadla, což mě zaměstnal Jirka Velka tenkrát po vyhazovu a o to jsme se jednou bavili, to si... Ale
0: no proč to divadlo proč Na zábradlí?
1: Jo, ano, no takže to bylo v téhle době, kdy to nebylo úplně růžový a já jsem po každém tom angažmá, ono jich zase tolik nebylo, jo, oni byli tři krom Zábradlí, ale to není tak, že by se sesypali na jednou pražský divadla nebo český
0: divadla.
1: A asi
0: nám neřeknete, jaká to byla divadla.
1: To se asi nedělá, nebo já myslím, jasně, že se to nedělá.
0: Ale ne, já se zeptám jinak, jako spíš, jestli to bylo o tom, že to divadlo Na zábradlí je ta poetika, která vás baví.
1: No to byl právě ten problém, když jsem tam nastupoval. Protože mě když zavolala Dorka Víceníková s Petrem Štědroněm, tak já jsem si dal na týden na rozmyšlenou a bylo to jenom z toho důvodu, že já jsem potřeboval zjistit, co já můžu přinést do toho divadla. Já jsem se trošku bál, já hrozně nemám rád pocit, když jsem někde zbytečně nebo když jsem pátý kolo úvozu a tohle jsem se trošku bál, protože jsem nastupoval mezi pro mě vlastně jako fantastický herce, nebo ne-li dokonalý herce a zároveň Gonzovi Mikuláškovi, který na dlouhou dobu byl jako pro mě nějakým jako průvodcem, takhle jako novým přemýšlením o divadle.
0: Na druhou stranu, kdyby vás nechtěli, tak vás neosloví.
1: No a mě to strašně potěšilo, ale já měl fakt jako hrůzu. Já jsem se fakt bál, že prostě si tu poetiku, protože jak víte co, mám 2 metry, ruce všude, nohy všude a bohužel ta moje přítomnost někdy jako bývá určující, což může jakoby potom měnit třeba špatným směrem. Když jakoby já asi 2 týdny nevím rady, tak ti můžete nakazit dalších 5 lidí. A naštěstí jsem jakoby pochopil, že u nás jsou takový siláci, že tu poetiku se vlastně vzít nenechají. Takže...
0: Petr Čtvrtníček, takže se, Jakub
1: no,
0: Žáček
1: jasně,
0: a další.
1: Jasně, Jura Vyhorálek, Janička Potková, tenkrát ještě Anička Kameníková, jo, David Petrželka Čerstvý náš, Míša Bednář, jo, to jsou prostě Majdička si dovolá Mílke, to prostě já bych musel jmenovat všechny, jako tam opravdu a hlavně to jsou nejlepší parťáci na jevišti, co jako znám a jakože teď po těch 12 letech, kdy to tak jako aktivněji dělám a po celém tom dětství v divadle, tak vlastně hodně cítím, jestli ten druhý člověk je pro mě jako parťákem a jestli já umím být parťákem pro něj, takže takhle to u nás funguje.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Posloucháte Rádio Praha a se mnou je stále Vojtěch Vondráček, herec. A když vlastně jste se nechal vyhodit z DAMU, což jsme probírali.
2: No, nechal vyhodit, oni mě vyhodili.
1: No, ale tak mohl jste to ještě zachránit, buď přihlásit se znovu, nebo zkusit nějaký opravný termín. Já vím, že to byla už potom, to už byla nějaká, to byl děkanský termín, kdy to už nevyšlo.
2: Mě přitom, bylo to dokonce, myslím, třetí děkanský termín.
1: Takže tam už vlastně cesty zpátky není. Ale to byla takhle, no. Dobré je, že z DAMU se občas vyhazuje i pro nedostatek talentu, což
2: to
1: není váš
2: Já jsem byl vyhozený z Českého divadla, ale jako dneska už vím o hodně víc věcí. Já ty věci hrozně rád dělám sám. A mě prostě ta škola pro mě byla vždycky, jako ať šlo od střední, o základku a o výšku, tak pro mě byla vždycky trošičku jako trápení něčím.
1: A proč jste šel teda na DAMU?
2: Já jsem věděl, že otevírá ročník Jan Mikulášek. Mm-hmm. A já jsem, on si mě pozval, když mě bylo asi 17, což byl nápad táty tenkrát, že v Macbethově je postavička Donald Bane, která se většinou prostě škrtne nebo se někomu dá. No a Honzu napadlo, že bych si to v těch 17 mohl zahrát, že v tý dlouhý tak jako bejvám od malička. Takže já jsem byl 5 minut na začátku a 5 minut na konci. Tak jako fakt jenom čurdička. Řekl jsem 2 věty, plazil jsem se takhle po Martinovi Matějkovi s poceným. Ahoj Martine. A já jsem se do toho jeho divadla, jeho stylu a scény Marka Cpina, se kterým dlouho pracovali v tandemu, dneska pracují taky, ale jako tenkrát to myslím bylo intenzivnější. To pro mě byla úplně jako nový divadlo, který mě fascinovalo, a já jsem vždycky v tom čase, který jsem tam nebyl, tak já jsem viděl každou reprízu. Já jsem si vyběhl vždycky na balkónek a šel jsem pěkně koukat, táta tam hrál právě Macbetha. Bylo to neuvěřitelná inscenace prostě. A já na to hrozně vzpomínám. Zároveň to byla inscenace, kde jsem poprvé slyšel Arvo Pärta. Dlouho jsem si myslel, že to napsal Honza Mikulášek, a pak jsem zjistil, že poslouchám Arvo Pärta celou dobu. Myslím si, že těch 17, ten věk je takovej jako častokrát hodně určující. A pro mě to byl právě, byla právě doba, kdy jsem načuchl jako k tomuhle vlastně pro mě úplně novýmu záhadnému divadlu. A pak, když jsem zjistil, že Honza otevírá ročník, tak já jsem věděl, že jako vlastně hrát nepotřebuju nebo nechci, ale hrozně mě zajímala ta práce s Honzou. Myslím, že potom se taky občas natrápil, protože tím, že jsem nebyl rozhodnutý být herec, tak někdy na hereckých jsem býval třeba dost línej na DAMU a tak, že jsem si furt přemýšlel o svých věcech. Ale no ale nakonec asi jsem na tý DAMU neudělal takovou ostudu, protože když si mě pak vzali na zábradlí, tak to bylo fajn. A mimochodem jsou to 2 dny, co jsem svojí slečně pouštěl naší diskovku, prodejou nevěstu v letech 1878 až 2018. Na
1: co na to říkala?
2: No já jsem byl rád, byla nadšená, ale ke mně se dostalo, že ten záznam nějak lítá, já jsem to jiný neviděl. Hlavně jsem byl hrozně rád, že vidím jako mladý kámoče, že z ročníku. Míla Vedral, Štěpán Lusty, Kryhov Jáček, Tofík, Bojka Bočková, Káťa Kozinka, Maruška Kružinová, Terka Těžka. To bylo jako, jo, že to bylo to příjemné na to koukat. Že mi přišlo, dneska jsem nějaký ramena tady trošku, ale musím říct, že jsem měl pocit, že jsme udělali dobrou práci, tak mě to dělalo radost.
0: Letní edice Mint Marketu je tu. V neděli 14. června zaplní Rašínovo nábřeží více než 130 českých i zahraničních značek s autorskou módou, šperky a designem. Přijďte si užít pohodový den přímo u Vltavy s módními přehlídkami, chill-out zónou, novým fotokoutkem a skvělým jídlem. Mint Market. Neděle 14. června od 10 do 17 hodin. Více informací na mintmarket.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
3: Baví vás rok?
0: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
4: Rok je náš.
5: Rok je náš.
3: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
4: Rok je náš.
0: Jedině na Rádiu Praha.

0: Posloucháte Rádio Praha, se mnou je stále Vojtěch Vondráček, herec. My se teď dostáváme ještě trošku zpátky do minulosti. Já se chci zeptat na ten stockholmský syndrom, protože...
1: To už je dávno.
0: Já vím, ale nebojte, nebudeme vůbec se na to vzpomínat.
1: Ne,
0: ale
1: já na to vzpomínám s láskou. Tak?
0: Ale spíš na tu vaši postavu, nevím, jak ji nazvat slušně, ale vy jste zmínil, že strašně rád zkoumáte duši psychopatů.
1: Už to tak úplně není.
0: Už to tak úplně není.
1: Už to tak úplně není. Já myslím, že jsem jakoby prozkoumal v těch jako nějakých temných stránkách života a temných stránkách osobností něčeho nechutného, něčeho sociopatického, něčeho jako diagnostikovaného, tak jsem v tom strávil tolik času, že mě vlastně už to trošku přestalo bavit.
0: A na co jste přišel?
1: Přišel jsem na to, že si člověk může vybrat stranu.
0: Opravdu?
1: Že si myslím, že za všech okolností se můžete rozhodnout, jestli jste na světle, nebo jestli jste ve tmě. A já si asi chci vybírat spíš to světlo teďka.
0: A co si z toho může vzít herec? Jak potom zahraje dobře psychopata? Pomůže mu to, že ho rozklíčuje, tu jeho duši?
1: No, já jsem v tomhle jako poměrně, jako, nebo já jsem techničtější potom, když jde o tu praxi. Já vlastně, když si načítám právě o různých jako diagnozách nebo něco, tak jsem poměrně jako hluboko v tom tématu, ale spíš nějakým zájmem. Není to tak, že už bych jakoby hledal cesty, jak si to vzít do sebe. No a potom hledám právě nějaký charakteristický znaky toho člověka a snažím se v té práci být jako co nejpreciznější, a pokud proto opravdu není jako, pokud tomu není věnovaný jako nějaký důležitý detail, kde se mají odehrát nějaký skutečný emoce, tak mám pocit, že to bývá častokrát jako bez překážky najednou, že častokrát, že tu emoci nějak držíte furt nebo s ní pracujete furt, tak mi přijde, že to bývá častokrát kontraproduktivní, ale žádný univerzální lék na nic nemám. Jako takhle to mám já.
0: Nedávno jsem natáčela s hercem Josefem Trojanem a bavili jsme se i o tom rozdílu třeba českých a dejme tomu amerických herců, když americký herec dostane nějakou zásadní velkou roli třeba toho psychopata, tak má poměrně spoustu času na to se do hloubky připravit. Čas, finance a tak dále. Je to úplně jiný styl přípravy, než co jste třeba zvyklí tady v našich končinách.
1: O tomhle jako Pepík ví určitě víc než já. Jako pár zahraničních věcí jsem udělal, ale jako nic moc, co by stálo za zmínku. Ale jo, tak já myslím, že ten čas nám obecně chybí tady jako skoro ve vší práci. Myslím si, že jako já to vidím, že když prostě potřebuju nějak důstojně žít, tak musím jako se otáčet jak Fredka. Není to tak, že si každý ten měsíc můžu udělat hezký víkend. Takže ten čas, myslím, je tady jako pořád téma, ale skoro bych řekl, že je to lepší a lepší. Že mám pocit, že nějaký, i dokonce myslím, že se lidi naučili, nebo že se jako herci u nás a režiséři se trošku s tím naučili pracovat, že nemáme čas. A že jsme vlastně všichni najeli na nějakou takovou jako vlnu, dobře, tak není to ideální, ale pojďme.
0: Ale i tak čistě teoreticky, obecná otázka, kdybyste měl tu možnost si tenhle přístup vyzkoušet, stál byste o to, musel byste třeba přibrat, oholili by vám hlavu, já nevím co.
1: Jasně, já jsem jako by tohle už jako zažil v menším, bylo to i kvůli Králi Šumavy, když jsem trošičku

trošku, že jsme byli v lágru, takže trošičku já jsem měl pupíček, takže jsem musel trošku hodit dolů. Měl jsem vykousanou hlavu a tak, ale byla to jenom, jako, byla to jenom postavička v tom filmu, nebylo to tak intenzivní vůbec. A jako jestli bych si to přál, nevím. A já teďka hodně mám v hlavě právě muziku a cítím, že se k muzice budu nějaký čas jako ubírat a každou nabídku si rád poslechnu. Jako takhle, já moc ani neumím jako přemýšlet, co se toho herectví jako týče, což je mi teďka právě příjemný v té muzice, že já nemusím na nikoho čekat. Je to, nemusím čekat na to, až zazvoní telefon. Jako zaplať pánu zvoní teda, ale každou nabídku si rád poslechnu. Takhle to mám. Radio Praha.

0: Lenky Vahalové.
1: Lenky Vahalové. Jsme ve finále. Máte, Vojto, někdy čas si zahrát s tátou? Přichází ty nabídky s Honzou Vondráčkem?
2: Byly nějaký, naposledy jsme natočili s Marinkou Hnitkovou krátký film. Řekni jen slovo a má duše bude uzdravena. Tam jsme hráli strejce a synovce a potom jsme ještě s Olmem Omerzu jsme točili poslední den patriarchátu, tam jsme si hráli otce syna, ale třeba k muzice se teďka spolu nedostanem, nicméně táta jako by byl nějak jako pořád přítomný u toho vývoje té desky. Takže my jsme se o tom bavili spolu, že já jsem mu posílal celý ty 3 roky nějaký různý jako skoro hotový věci a táta je jako perfektně poznámkoval, takže vlastně se nakonec stal takovým jako producentem té desky. Ale vlastně jako krom té muziky, kdy jako by vlastně to bylo tak, že jsem za tátou chodil s těma nápadama, jestli si to poslechne, tak se moc jako ke společné práci teďka nedostaneme a jsme rádi, když se spolu vidíme.
1: Civilně.
2: Tak.
1: Tak. A když probíráte muziku, je třeba občas čas probrat i divadlo, herectví, film?
2: No, myslím, že... Tak
1: radíte
2: určitě.
1: Se s ním?
2: Asi se, už jsme se od nějakých jako radění se, jsme se dostali nějak dál. Už tak jenom klábosíme.
1: A jdete občas do divadla v Dlouhé na tátu
2: no,
1: se
2: jasně,
1: podívat?
2: No jasně, naposledy jsem byl na Zlatém městě, který teda vřele doporučuji, vynikající inscenace. A tam je táta jako k sežrání zrovna.
1: My jsme probrali všechny ty premiéry, které vás čekají v divadle na Zábradlí. Letní Shakespeareovské slavnosti. 7. září tedy vyjde.
2: 7. září
1: bude křest.
2: Ano, bude to tak, že křtíme to na Eliodovce v knihovně, což je nad jevištěm prostor. Hraje se Časokryt právě a budeme to mít spojený. Budeme vlastně Časokryt se rovnou prolne do toho křtu. S tím, že ten křest snad, když všechno klapne, bude streamovaný a jinak budou otevřené dveře a dá se poslouchat vlastně skoro odevšat ze Zábradlí.
1: A připomeňte, vlastně. Jak se jmenuje kapela a jak se bude jmenovat ta deska?
2: Je to kapela Vont, je to trio a s Tomášem Pospíšilem a Jirkou Nedbalem a bubny basa, já kytara zpěv. Deska se jmenuje Tokin.
1: A poslední otázka, co vás čeká po létě? Víte to? Nějaké natáčení? Chystá
2: právě
1: se něco?
2: Po létě, jakoby po tom 7. září právě, kdy právě uzavřeme nějakou jako 3letou, skoro 4letou práci, tak určitě hodím nohy na stůl a těším se na to jak malý
1: krásný
2: kluk. Jo. A nejlíp,
1: na jibce si oddechnout.
2: Tak, snad si nebudu odpočívat na jibce. Mně se z toho nestala konstanta, že si vždycky takhle na listopad, že se zavřu na jibku na chvíli. Takže určitě nohy na stůl.
1: Se mnou byl Vojtěch Vondráček. Moc děkuju.
2: Já taky děkuju.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině.
1: Na Rádiu Praha.
0: Rádio Praha. Nejvíc hitů na 107,1 FM. Rádio.

0: Henderson a Ghost v 6 hodin na rádiu Praha. Před námi samozřejmě zprávy, ve studiu s nimi už je Štěpánka Martanová. Přejeme krásné středeční ráno.
1: Hezké dobré ráno. V Praze 12 má do 5 let vzniknout 5 nových parkovacích domů. Spojené státy dokončily odvetné údery na Irán. Teherán odpověděl raketami. Cenu Gutajerkovského za nejhodnotější výkon získal od sportovců rychlobruslař Jílek. A v Praze bude většinou zataženo, během odpoledne místy přehánky a nejvyšší teploty 15 až 17 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V Praze 12 vzniknou nové parkovací domy. Radnice tak reaguje na nedostatek parkovacích míst. Do roku 2027 chce připravit projektové dokumentace na stavbu 5 parkovacích domů. Vzniknout mají třeba v Rytířově, Vazově nebo Zimové ulici. Všechny domy mají být lidem k dispozici nejpozději za 5 let. Podle místostarosty městské části Petra Šuly z uskupení Společně pro Prahu 12 radnice jedná i o dvou dalších lokalitách.
3: První parkovací dům v lokalitě Rytířova už připravuje technická správa komunikací. Aktuálně se řeší technické parametry a cílem je jednoduchá a rychle realizovatelná konstrukce, kde samotná výstavba může trvat přibližně 4 měsíce.
1: Druhý cizí jazyk na základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Žáci si budou moci vybrat, jestli si ho zvolí nebo ne. Vyplývá to z dopisu, který zaslal ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga ředitelům škol. Žáci by se taky podle něj nemuseli učit angličtinu od první třídy. Chce nechat na školách, jak výuku na prvním stupni zařadí. Vedoucí úřadu vlády Tunde Bárta navrhla setkání zaměstnanců úřadu s ministry práce, kultury, spravedlnosti a zdravotnictví. Odboráři kvůli přesunům agent pod jednotlivá ministerstva zůstávají ve stávkové pohotovosti. Experti na lidská práva, duševní zdraví anebo závislosti se obávají, že jejich služby nebudou pod ministerstvy kompletní. A upozorňují, že oznámení o přesunech nebylo transparentní. Bárta chce s úředníky vést dialog. Do nových kanceláří by se měly přesunout 1. července. Americké velitelství oznámilo, že dokončilo odvetné údery na iránské systémy protivzdušné obrany, radarové stanice a pozemní řídící střediska u Hormuzského průlivu. Irán mezitím vypálil balistické rakety z Isfahanu na americké základny v Perském zálivu. Hrozí nepřetržitými útoky na energetickou infrastrukturu v regionu.
4: Americké letectvo a námořní letouny zasáhly přesnou municí iránské systémy protivzdušné obrany, radarové stanice a řídící střediska u Hormuzského průlivu jako odplatu za sestřelení vrtulníku Apache. Centrální velitelství považuje tímto americkou odpověď za ukončenou. Irán nicméně v zápětí vypálil 3 balistické rakety z Isfahánu na americké základny v Perském zálivu. Podle iránské státní televize IRIB přišlo město Sirik po zásahu amerických úderů na jihu Iránu o přístup k pitné vodě. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Rychlobruslař Metoděj Jílek získal cenu Stanislava Gutajerkovského za nejhodnotnější výkon minulého roku. V něm Jílek ovládl juniorský světový šampionát. Na tom seniorském získal bronz na 10 kilometrů a zároveň se prosadil mezi elitu ve světovém poháru. Jílek má radost, že ho jako nejlepšího vybrali ostatní sportovci.
5: Jakože jsem hrozně poctěn, že vlastně získám tuhle cenu, jakož o tom hlasují vlastně všichni sportovci, takže o to je to pro mě víc cennější, že vlastně vím, že lidi, kteří vlastně taky dřou a pro ten sport, aby to bylo tomu všechno, tak hlasovali.
1: Dnes bude v Praze většinou zataženo. Během odpoledne čekáme místy přehánky a nejvyšší teploty se dnes dostanou na 15 až 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje Jarda Kolar z dopravního infocentra. Zdravím tě.
6: Hezké ráno, v Praze se plní tradiční místa. Ve Kbelské je zatím krátká kolona před křižovatkou s Poděbradskou. V Českobrodské do centra se popojíždí na příjezdu do Běchovic. Zdržení do 10 minut a nehody hlášené nemáme.
0: Díky moc, Jardo, měj se.
6: Hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Pět minut. Den po šesté startuje středeční ranní vysílání Rádia Praha s datem 10. června. Gita a Margita mají dneska svátek, tak všechno nejlepší, holky. Co nás čeká? Třeba Naughty Boy, Beyoncé a Runnin', Lose It All. Taky Shepard, Geronimo a spousta dalších. Hezké ráno přeje Honza Chlaň.
2: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM.

0: Je 7:15, posloucháte Rádio Praha, vstáváte s námi do středy 10. června, no a na Facebooku už opět můžete rozhodovat o tom, co budeme hrát v pondělí 15. června v 9 večer. Budou to Tata Boys a deska v původním snění, anebo Richard Miller a deska Čierna labuť běla vrána. Je to na vás, hlasujte na Facebooku Rádia Praha, rozhodněte o tom, co budeme hrát.
1: V Lobkovickém paláci teď místo originálu slavného obrazu Londýn primátorská slavnost na Temži visí velkoformátová obrazovka. Na ní můžete obdivovat slavné kanaletovo dílo téměř v životní velikosti. Jedná se o největší obrazovku svého druhu v galerii v Praze. Obraz odcestoval na prestižní výstavu do Vídně. Praze ho ale nahradila moderní instalace s animovanými detaily, které přibližují atmosféru Londýna 18. století. Loďky na Temži, slavnostní průvod i drobné detaily obrazu tak doslova ožívají před očima návštěvníků. Praha je nej. Rádio
0: Praha. Dnes bude v Praze většinou zataženo, během odpoledne místy přehánky, maxima 15 až 17 stupňů a teď jsme na 12. Foukat bude slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr, který v přehánkách zesílí. Jarda Koller je v dopravním infocentru.
2: Hezké ráno, na okruhu a Štěrboholské spojičce houstne provoz od D11, za Europark pojedete necelou čtvrt hodinu. V Liberecké do centra zpomalíte za sjezdem na Kbely, do Holešoviček naberete zpoždění kolem 5 minut a v Českobrodské do centra je tradiční fronta před Běchovicemi teď na 10 minut.
0: Díky moc, Jardo, hezké ráno.
2: Není za co, hezké ráno.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Viny.
3: Každé pondělí na Rádiu Praha.
5: Na Rádiu Praha.
4: Československý souboj v hlasování. Nejnovější Tata Boys v původním snění.
6: Tata Boys.
4: Nebo Richard Miller, Černá labuť, Běla vrana.
6: Richard Miller.
4: V pondělí večer budou noví Tata Boys nebo skvělý Richard Miller. Hlasujte na našem Facebooku.

0: To byla Pink a Trustful. Je 7:30, posloucháte Rádio Praha, dáme si zprávy se Štěpánkou Martanovou.
1: Hezké dobré ráno. Silničáři odložili demolici dvou nadjezdů nad úsekem Pražského okruhu mezi Třebonicemi a Slivencem. Plánovaná byla na tento víkend. Důvodem jsou neočekávaná zjištění ohledně podloží. Nový termín zbourání mostů, po kterých vedou v ulice k Austisu a k zadní kopadnině, silničáři zatím nestanovili. ŘSD nechá na místě zbudovat nové nadjezdy, protože ty stávající by neumožnily plánované rozšíření okruhu ze 4 na 6 jízdních pruhů. Dnes je to 84 let od vyhlazení Lidic. Obec srovnali se zemí nacisté jako pomstu za atentát za zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. 173 mužů bylo zastřeleno, ženy a děti odvezli nacisté do koncentračních táborů. Tragickou událost připomene páteční koncert na náměstí Muzea památníku Lidice. Součástí vzpomínky je také zapálení svíček za každé zničené lidické stavení. V Albánii pokračují rozsáhlé protesty proti výstavbě luxusního rezortu zetě amerického prezidenta Donalda Trumpa. Demonstrace vyvolal záměr vlády umožnit zahraničním investorům postavit luxusní rezort v chráněné přírodní oblasti na ostrově na jihu Albánie. Protestující proti vládě albánského premiéra Ediho Rami se v centru Tirany scházejí už 10 dnů. Organizátoři protestů avizovali, že plánují blokovat důležité silnice v Albánii. A hokejisté Caroliny vyhráli na ledě Vegas 5-3 a srovnali stav finálové série NHL na 2-2 na zápasy. Český útočník domácích Golden Knights Tomáš Hartl nebudoval. Dnes bude v Praze většinou zataženo. Během odpoledne čekáme místy přehánky a teploty se dnes dostanou maximálně na 15 až 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje Jarda Koller.
3: Hezké ráno, na okruhu a Štěrboholské spojce nadále housne provoz, od D11 za Europark pojedete 15 minut. V Liberecké do centra zpomalíte za sjezdem na Kbely do Holešoviček, naberete zpoždění kolem 5 minut. Ve Kbelské směrem do Hloubětína se popojíždí v Klíčovském kopci, v Českobrodské do centra je fronta před Běchovicemi na 10 minut. A v Průmyslové směrem na Kbelskou je před křižovatkou s Poděbradskou nové dopravní omezení. Uzavřený je jeden pruh a je tam krátká kolona.
0: Díky moc, Jardo, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: To byli David Guetta a Bibi Rexha. I Am Good Blue je 6:45. 5 dnů plných výraznějších rockových tónů, ale nových objevů. Na letišti v Hradci Králové dnes začíná festival Rock for People. 31. ročník láká třeba na skupiny Iron Maiden nebo Gorillaz.
1: Jedním z hlavních taháků 31. ročníku je vystoupení londýnské skupiny Gorillaz, kterou tvoří především 4 virtuální animované postavičky. Tenhle multimediální projekt se do Česka vrátí po 9 letech. Tuzemskou premiéru pak bude mít v sobotu americká zpěvačka Halsey. Festival se letos rozrostl o tribunu u hlavního pódia a taky se zvětšil, aby měli fanoušci více prostoru. Doplňuje zakladatel akce Michal Tomes.
2: My jsme vlastně po tom loňském roce si uvědomili, že s tou kapacitou 50 000 návštěvníků, ne že by to bylo jako úplně kritické, ale už to nebylo tak jako úplně komfortní v některých momentech, takže jsme vlastně rozšířili areál docela významně na úkor kempu a tam bude celá nová zóna, včetně stage, jídelního koutu.
1: Rock for People až do pozdního nedělního večera nabídne i vystoupení českých interpretů. Fanoušci se mohou těšit na Bena Kristová, skupinu Tata Boys nebo Šimona Opa. V pátek to pak bude i koncert Jiřího Pavlici s Hradišťanem. Jiří Štefel, Český rozhlas.
0: Je středa 10. června, v Praze bude většinou zataženo, během odpoledne místy přehánky, maxima 15 až 17 stupňů, jsme na 13 stupních a foukat bude slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr, který v přehánkách přechodně zesílí. Jarda Koller má slovo.
3: Hezké ráno na okruhu směrem z D1 na letiště za sjezdem na Lochkov. Počítejte s kolonou z 15. kilometru k Ořechu, je to na 10 minut. V průmyslové vesměru do Gbel je před křižovatkou s Poděbradskou uzavřený pravý pruh, jsou tam silničáři, jede se tak pouze jedním pruhem a tvoří se kolona zdržení 10 minut. Na okruhu a Štěrboholské spojce nadále houstne provoz od D11 za Europark pojedete 20 minut. V Liberecké do centra zpomalíte za sjezdem na Gbely, do Holešoviček naberete zpoždění kolem 10 minut. Ve Gbelské do Hloubětína je kolona za sjezdem na Prosek, do Hloubětína je to na více než 10 minut a v Českobrodské do centra je fronta před Běchovicemi také na zhruba 10 minut.
0: Já ti děkuju, Jardo, měj se.
3: Není za co, hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Správa železnic připravuje nový vlakový jízdní řád na příští rok, dotkne se i Prahy. Papež při návštěvě Barcelony slavnostně otevře věž Ježíše Krista v bazilice Sagrada Familia. Tomáš Staněk vyhrál soutěž koulařů na mítingu Kladno hází. A středa bude v Praze většinou zatažená, později místy s přeháňkami a denní maxima 15 až 17 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Správa železnic chystá nový vlakový jízdní řád na příští rok. Platit začne 13. prosince. Kraje a města teď k jeho návrhu mohou zasílat připomínky. Například v Praze a středních Čechách je přímá organizátor veřejné dopravy společnost Robit. Podle jeho mluvčího Filipa Drápala mají na zaslání podnětů čas do konce června.
2: Připomínky lze dávat jak k území Prahy, tak Středočeského kraje s tím, že na ty jednotlivé připomínky nemusíme reagovat, ale všechny budeme evidovat a následně je budeme předávat dál. Zatím připomínek je minimum.
0: Návrh nového jízdního řádu bude Správa železnic následně projednávat s dopravci a zástupci krajů i radnic ve druhé polovině července. V pražských Riegrových sadech je nový atletický ovál, otevřel ho Sokol Královské Vinohrady. Místo původního škvárového povrchu je tam teď tartan v béžové barvě. Z původních 4 běžeckých drah se navíc ovál rozšířil na 6. Obnova sportoviště stála 18 milionů korun a polovinu zaplatila Praha. V Hradci Králové začíná hudební festival Rock for People. Návštěvníci se do areálu v parku 360 na letišti dostanou zdarma 3 kivadlovými linkami městské hromadné dopravy. Zadarmo jsou i sdílená kola. První spoj jezdí od hlavního vlakového nádraží, druhá linka obsluhuje hlavně odstavná parkoviště u univerzitního kampusu a koupaliště Flošna. V noci pak bude z areálu do centra města jezdit speciální noční linka. Papež Lev XIV. Dnes v Barceloně slavnostně otevře dostavěnou věž Ježíše Krista v bazilice svaté rodiny. Slavná Sagrada Familia přivítá hlavu katolické církve přesně 100 let od úmrtí katalánského architekta Antoniho Gaudího, který ji navrhl.
3: Architekta prohlásil loni Vatikán za ctihodného a zahájil cestu k jeho blahořečení. Stavbě baziliky svaté rodiny zasvětil Gaudí posledních 16 let života a po dalších víc než 100 letech se stavba stále dokončuje. Díky věži Ježíše Krista se 172,5 metry se už stala Sagrada Familia nejvyšším kostelem na světě. V Barceloně Lev 14. krátce promluvil i katalánsky. Stejně jako na večerní mši na olympijském stadionu. Před zhruba 40 tisíci lidmi vyzval mimo jiné k tomu, aby se do popředí zájmu dostalo duševní zdraví mladých lidí. Papež v dalších dnech odcestuje na Kanárské ostrovy, kde se setká s uprchlíky mířícími do Evropy. Jiří Kordík, Český rozhlas.
0: Atlet Tomáš Staněk si výrazně vylepšil letošní maximum a vyhrál soutěž koulařů na mítingu Kladno. Ve druhé sérii se dostal přesně na hranici 21 metrů a o jediný centimetr porazil nakonec druhého Brita Lincolna. A český rekordman byl ze svého výkonu mile překvapený.
4: Ráno jsem se cítil fakt nějak jako zvláštně, pak jsem si říkal, uvidím, jaký to bude a bylo to výsledku dobrý, takže jsem z toho nadšený a k závodu, no, první zajišťovák a druhý jsem úplně superově trefil, takže mi trenér řekl, ať na to kašlu a asi dobrý měříči tady, no, že jsem vyhrál o centimetr.
0: Soutěž o štěpařik ovládla Petra Sičáková osobním rekordu 60 metrů a 98 cm. Výškař Jan Štefela byl druhý ve svém letošním venkovním maximu 225 cm. Dnes bude v Praze většinou zataženo, během odpoledne místy přehánky a nejvyšší teploty se dnes dostanou na 15 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje Jarda Koller.
6: Hezké ráno, na pražském okruhu směrem na letiště se jede pomalu za Lohkovským tunelem ze 14. kilometru. K Ořechu pojedete přes 10 minut. Na východním okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je ranní kolona od D11. Průmyslové je to na 20 minut, objížďkou přes Kyje si moc nepomůžete, Broumarská je ucpaná už téměř v celé délce. V Průmyslové je před křižovatkou s Poděbradskou nové dopravní omezení. Uzavřený je pravý pruh a zdržení v koloně kolem 10 minut. A v Liberecké je fronta před Holešovičkami od sjezdu na Kbely na necelých 15 minut.
5: Díky moc, Jardo, hezké ráno.
6: Není za co, hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Strada Rádiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do středy 10. června. Máme 5,5 minuty po 7 a za chvilku Olivia Dean, Nice to Each Other. Budou taky Lady Gaga, Bruno Mars, Die With a Smile. Hezké ráno.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň, 107,1 FM.

0: Charlotte Gott, Into Deep, je 7:15, posloucháte Rádio Praha. Teď přichází Petr Jungmann.
1: Perný den, Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Je středa 10. června a svátek mají nositelky jména Gita. Z latiny znamená perla, v sanskrtu píseň a z kelčtiny ušlechtilý člověk. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Jeden z památných dnů československého fotbalu nastal 10. června 1934. Náš tým ve finále mistrovství světa v Římě nastoupil proti domácí skvadře Azuře. Po prodloužení naši prohráli 1-2 a získali světové stříbro. V pátek ve 4 ráno našeho času začne pro naše barvy další světový šampionát. Prvním soupeřem bude Jižní Korea. Dnes je u nás významný den. 10. června 1942 v odvetě za smrt Reinharda Heydricha německé jednotky SS vypálily a vyhladily obec Lidice na Kladensku. Nacistické vraždění si vyžádalo celkem 340 obětí. Kateřina Siňaková a Barbora Krejčíková vyhráli 4 hry na tenisovém French Open před 8 lety. Byl to jejich první triumf na Grand Slamovém turnaji. Za pár týdnů přidali tehdy 2. ve Wimbledonu, pak jich přidali ještě 5. Kateřina Siňaková přidala teď o víkendu na Roland Garros další, 11. ve 4 hře.
5: Nebylo to v plánu, ale jak vlastně bylo najednou řečeno, že to byl 11. titul, tak samozřejmě já jsem obrovskou radost, hodně to na mě dolehlo.
4: Doma má jeden ve smíšené a taky 2 olympijská zlata. Bravo, Katko! V roce 1791 se narodil literární historik, buditel a taky podle všeho falzifikátor Václav Hanka. Za jeho účasti se zázračně objevily rukopisy Královedvorský, Zelenohorský, ale taky píseň Vyšehradská a píseň Milostná krále Václava. Zázrak. Před 105 lety se narodil vévoda z Edinburgu, princ Filip, manžel britské královny Alžběty II. Zemřel v 99. Marcela Holanová má dnes 75. narozeniny. Já přeju pěkný den.
0: Ten den bude většinou zatažený, během odpoledne místy s přeháňkami, maxima 15 až 17 stupňů, pořád jsme na 13 stupních a foukat bude slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr, který bude v přeháňkách sílit. Jarda Kolar má slovo.
6: Dobré ráno, na pražském okruhu směrem na letiště začala regulace provozu v tunelech, zpomalíte za sjezdem na Vestec, zdržení kolem 20 minut k Ořechu. Na východním okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most ranní kolona od D11 k Průmyslové, je to na více než 20 minut. Objížďkou přes Kyje si moc nepomůžete, Broumarská je ucpaná už téměř v celé délce, houstne provoz také v Poděbradské do centra, popojíždí se z Lehovce k Průmyslové. V Průmyslové je před křižovatkou s Poděbradskou nové dopravní omezení, uzavřený je pravý pruh, zdržení v koloně 10 minut, v Liberecké je fronta před Holešovičkami od sjezdu na Kbeli na 20 minut a Horoměřická se ucpala před Evropskou, zdržíte se přes 10 minut.
0: Díky moc, Jardo, zatím hezké ráno.
6: Není za co, hezké ráno.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
8: Pražský update.

0: Bloodhound Gang, The Bad Touch je 7:30 a před námi zprávy Rádia Praha se Štěpánkou Martanovou.
1: Dobré středeční ráno. V Praze dnes pokračuje soud v kauze Dozimetr. Druhým dnem u něj bude vypovídat pražský zastupitel Adam Scheinherr ze Sdružení Praha Sobě. Právě ten podal na jaře roku 2020 trestní oznámení, kterým vyšetřování údajně ovlivňovaných zakázek v pražském dopravním podniku začalo. Do konce týdne budou kvůli kauze u soudu vypovídat ještě bývalý ministr spravedlnosti Pavel Němec a bývalý ředitel dopravního podniku Martin Dvořák. Český statistický úřad dnes zveřejní údaje ke květnové inflaci. Předběžné odhady počítají s tím, že spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 2,1%. Oproti dubnovým 2,5% by to znamenalo zpomalení inflace. Podle analytiků za to může hlavně slábnoucí tlak na zdražování pohonných hmot. V reakci na noční americké údery vyslal Irán rakety a drony na americké základny v Bahrajnu, Kuvajtu a Jordánsku. V těchto zemích zasahovala protivzdušná obrana. Odvetný úder oznámily iránské revoluční gardy, které tvrdí, že jejich útoky mířily na americké základny v Perském zálivu. Americká armáda předtím zaútočila na desítky cílů na jihu Iránu. Údery, které cílily na odpalovací rampy nebo systémy protivzdušné obrany, ukončila po zhruba 3,5 hodinách. Spojené státy tvrdí, že to byla reakce na sestřelení vrtulníku Apache u Hormuzského průlivu. Odpovědnost za incident ale Tehrán popírá. A fotbaloví reprezentanti si v úterý naposledy před úvodním zápasem na mistrovství světa proti Koreji zatrénovali na základně v Dallasu. Ve středu už svěřenci trenéra Miroslava Koupka letecky se přesouvají do dějiště utkání mexické Guadalajary. Duel je na programu v pátek nad ránem středoevropského času. Praze bude dnes většinou zataženo. Během odpoledne čekáme místy přehánky a teploty maximálně 15 až 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme na silnice, jak to na nich vypadá, sleduje Jarda Koller.
3: Hezké ráno, na pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech, zpomalí to za sjezdem na Vestec na 4. kilometru, zdržení kolem 20 minut k Ořechu. Na východním okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je kolona od D11 Průmyslové na 25 minut. V Broumarské stojí kolona před Českobrodskou téměř z Černého mostu. Housne provoz také v Poděbradské do centra, popoždí se z Lehovce k Průmyslové. V Průmyslové je před křižovatkou s Poděbradskou nové dopravní omezení, uzavřený pravý pruh, kolona ovšem pokračuje až na křižovatku, zdržíte se 10 minut. V Liberecké fronta před Holešovičkami od sjezdu na Gveli na 20 minut. Horoměřická se ucpala před Evropskou, zdržíte se přes 10 minut a v Evropské směrem do Dejvice se jede pomalu z Dědiny k nádraží Veleslavín.
0: Díky moc, Jardo, zatím ahoj.
3: Není za co, ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Host Lenky Vahalové. Fotografka Alžběta Jungrová pozve vás na novou výstavu s názvem Bez konce a začátku, kterou můžete vidět v Čelákovicích. Proč vybírala látku pro své fotografie až ve Švýcarsku? A jaké bylo focení v Pákistánu, Súdánu či Gaze? Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Po 7:30 na Rádiu Praha, Kylie Minogue, Padam Padam. A taky Eva Farna, Amiraj, vzpomeneš si?

0: To byly Linkini a In The End, je 7:45. Lidé v Praze se můžou díky virtuální realitě podívat do vesmíru ve speciálním simulátoru v podobě rakety Spacebus na Mariánském náměstí. Zájemci zažijí odlet do kosmu a taky uvidí planetu Zemi z mezinárodní vesmírné stanice.
1: Zhruba 18 metrů dlouhý bílý tubus zvenku připomíná vesmírnou raketu i s motory. Uvnitř lidé můžou vidět planetu Zemi tak, jak ji vidí astronauti z mezinárodní vesmírné stanice. Simulátor si vyzkoušel třeba Radek z 6. třídy základní školy z Pražského Chodova.
2: Tak my jsme tam viděli, že jsme si mohli projít jako Zem v těch virtuálních brýlích a Zem jsme si prošli, ukázal nám jako polární záři, jak je to krásný z té z vesmíru, jak ta Země, a pak jsme se vypravili na Měsíc.
1: Jeho spolužáka Honzu zaujalo, že jsou z vesmíru vidět třeba i komerční

0: Rybářské lodě.
1: Bylo to hezký, bylo to docela zajímavý a zaujalo mě třeba, že ty lodě, když chytají ty ryby, takže svítí, aby právě chytili hodně těch ryb.
0: Uvnitř rakety je 9 pohyblivých sedaček, které se při simulaci různě otáčí nebo vibrují, říká ambasador projektu Česká cesta do vesmíru Jakub Hasník.
2: Jsou tam potom teda ty VR headsety, na kterých jsou sluchátka, to znamená, že při tom celém programu člověk i má zvukovou stopu od Aleše Svobody, který ho provází celou tou misí. A není to jenom jedna obrazovka, je to normálně 360 stupňů v tom VR-ku, to znamená, že se člověk může koukat kolem sebe.
0: Podle náměstka primátora Jaromíra Beránka z Pirátů se hlavní město snaží podporovat zájem žáků a studentů o vesmírný program.
3: Vesmírný výzkum a podpora těch aktivit přinášejí celou řadu inovací, které potom mohou mít praktické dopady do každodenních životů nás všech. A jako Praha, historické kosmické město, které je i sídlem Evropské agentury pro kosmický program, tak se domnívám, že je důležité, abychom ukazovali mladým lidem, co všechno lze z toho užitečného získat.
0: Raketu Spacebus lidé v červnu uvidí i v dalších městech, například v Berouně a Mladé Boleslavi. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
4: Dnes bude většinou zataženo, během odpoledne místy přehánky, maxima 15 až 17 stupňů Celsia, pořád jsme na 13 stupních, foukat bude slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr, který bude v přehánkách sílit. A teď Jarda Koller z dopravního infocentra.
5: Hezké ráno, na Pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech. Zastavíte se za sjezdem na Jesenici na prvním kilometru k Ořechu, naberete zpoždění přes 20 minut. Na východním okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se popojíždí od D11 k Průmyslové, je to na půl hodiny. Plné jsou i náhradní trasy po Broumarské přes Hloubětín a také na trase přes Dolní Počernice Českobrodskou ulicí. Na jižní spojce je před Barendovským mostem kolona od sjezdu na Pankrác, pomaleji se jede přes most do Dobříšské. V Liberecké fronta před Šovičkami od sjezdu na Kbely na 20 minut. Horoměřická se ucpává před Evropskou, kolona se protahuje, stojí se z Generálky, zdržení 15 minut. A v Evropské směrem do Dejvice fronta z Dědiny k nádraží Veleslavín, ještě Strakonická, tam se jede pomalu z Lahoviček až do Malé Chuchle.
4: Jardo, já ti moc děkuju, hezké ráno.
5: Hezké ráno.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Oscarový skladatel Michael Giacchino míří do Rudolfina. 20. června zazní hudba z filmů Spider-Man, Úžasňákovi, Vzhůru do oblak, Jurský svět nebo Star Trek. Filmová filharmonie vás zve na velké finále sezóny. Více na filmharmonie.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.

0: The Avenger a Fade Out Lines v 8 hodin na Rádiu Praha. Před námi další zpravodajská relace připravila ji Štěpánka Martanová. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.

0: Praha 13 připravuje koncepci dostupného bydlení na příštích 10 let, spustila dotazník pro obyvatele. V Albánii už 10 dnů protestují tisíce lidí proti záměru stavby luxusního rezortu v chráněné přírodní lokalitě. Dnes chtějí blokovat i dopravu. Čeští fotbalisté odletí před začátkem mistrovství světa z Texasu do Mexika. A středa bude v Praze většinou zatažená, později místy s přeháňkami, teploty maximálně 15 až 17 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Dostupnost bydlení chce na 10 let dopředu vyřešit Praha 13. Její obyvatelé se mohou v aktuálním dotazníkovém šetření vyjádřit, jak bytovou situaci vnímají a co by městská část měla zlepšit. Z výsledku ankety a odborných podkladů radnice vytvoří dokument pro plánování a přípravu potřebných opatření, vysvětluje mluvčí radnice Lucie Steinerová.
2: Tento dokument pomůže nastavit směr rozvoje bydlení městské části v následujících letech a bude vycházet nejen z dostupných dat a odborných podkladů, ale také z potřeb a zkušeností obyvatel Prahy 13.
0: Před 84 lety nacisté vypálili středočeskou obec Lidice. Mstili se za atentát československých parašutistů na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Památku zavražděných lidí si můžete připomenout v tamním památníku a taky u tzv. Lidických ořešáků. 7 jich roste třeba v Praze ve Vokovicích u ulice v předním Veleslavíně. Absolventi středních škol mají statut studenta až do konce léta. Pokud ale podnikají nebo nenastoupí na vysokou školu nebo do zaměstnání, měli by si pohlídat, kdo za ně platí zdravotní pojištění. Pro ty, kteří se pustí do podnikání, platí, že si pojištění musí hradit sami. Stejně to mají absolventi, kteří ve studiu dál nepokračují, ale zároveň nejsou zaměstnaní. Albánii čeká den protestů proti vládě a jejímu zacházení s přírodním bohatstvím. Demonstrace proti plánu výstavby luxusního rezortu v chráněné oblasti na jihu země se v hlavním městě Tirana scházejí už 10 dnů. Na dnešek ale nevládní iniciativy slibují i blokádu silnic a hraničních přechodů.
3: Už po desáté několik tisíc demonstrantů před sídlem vlády a parlamentu v centru Tirany volalo: zrušte ten záměr, nebo Rama a Berisha patří do vězení. Vyjadřovali tak nespokojenost s dnešním vedením země v čele s premiérem ze socialistické strany Edim Ramou i s bývalým prezidentem a premiérem z opozičních demokratů Salim Berishou. Rozbuškou protestu bylo oplocení pozemku, kde chtěla zahraniční firma stavět hotely v oblasti delty řeky Vjosa, která je vzácným habitatem plameňáků. K situaci, kterou v zemi kandidující na členství v Evropské unii sleduje i Brusel, premiér Rama uvedl, že žádný stavební projekt v chráněné oblasti nebyl pozastavený, protože nikdy žádný takový projekt ani neexistoval. Z Tirany Pavel Novák, Český rozhlas.
0: České fotbalisty čeká před startem mistrovství světa přesun z amerického Texasu do mexické Guadalajary. Právě tam v pátek v ranních hodinách vstoupí do šampionátu zápasem s Jižní Koreou. Pokračuje redaktor Tomáš Petr.
4: Úvodní duel českých fotbalistů na mistrovství světa bude řídit egyptský rozhodčí Amin Mohamed Omar. Radiožurnál Sport i Radiožurnál utkání Česko-Jižní Korea v noci ze čtvrtka na pátek o 4 hodin odvysílají v přímém přenosu. Zahajovací zápas šampionátu mezi Mexikem a Jihoafrickou republikou dostal na starosti Brazilec Wilton Sampaio. Na mistrovství světa bude naopak nakonec chybět somálský sudí Omar Abdulkadir Artan. Nejlepšího afrického rozhodčího minulého roku po příletu do Miami nepustili úřady do Spojených států. Somálsko je totiž jednou ze zemí, jejímž občanům administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v červnu zakázala vstup do země.
0: Dnes bude v Praze většinou zataženo, během odpoledne čekáme místy přehánky. Teploty se dostanou maximálně na 15 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje Jarda Koller.
6: Dobré ráno, na pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu, v tunelech zastavíte se před sjezdem na Vestec, na druhém kilometru k Ořechu naberete zpoždění přes 20 minut. Dál směrem na letiště je ještě jedna kolona v Lipské na výjezdu po D7 od nájezdu z Evropské se popojíždí až do ucpaného sjezdu na letiště, zdržení 15 minut. Na východním okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se popojíždí od D11 k Průmyslové, to na půl hodiny, plné jsou i okolní trasy po Broumarské přes Hloubětín na trase přes Dolní Počernice. Českobrodskou. Na jižní spojce před Barandovským mostem kolona od sjezdu na Pankrác pomaleji se jede přes most až k tunelu Mrázovka s držení 20 minut. Liberecké fronta před Holešovičkami od sjezdu na Kbeli na 20 minut, Kbelská směrem do Hloubětína se zcela zaplnila, Oroměřická se ucpává před Evropskou, kolona se protáhla, stojí se z Generálky 15 minut a v Evropské do Dejvic je fronta z Dědiny k nádraží Veleslavín.
5: Díky moc, Jardo, hezké ráno.
6: Hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: To 3/4 minuty po 8. posloucháte Rádio Praha ve středu s datem 10. června. Hezké ráno přeje Honza Klaň. Za chvilku Lenny, Hold On To Me. Bude taky Thomas Robin a jeho Live and Regret. A celou hodinu odstartuje Rozalina Snap.
1: Rádio Praha a Honza Klaň.

0: Fem Like You ve čtvrt na 9 na Rádiu Praha. Připomínám, že na Facebooku Rádia Praha vy rozhodujete o tom, co my budeme hrát konkrétně v pondělí 15. června v 21 hodin večer. Ve vinilu budou to Tata Boys a deska v původním snění nebo Richard Miller a deska Černá labuť, Běla vrána. Je to na vás, hlasujte, rozhodněte. Dneska je ale středa 10. června a v Praze budeme mít většinou zataženo, během odpoledne místy přehánky, maxima 15 až 17 stupňů, teď jsme na 14 stupních Celsia a foukat bude slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr, který bude v přehánkách přechodně sílit. Jarda Kolar má slovo.
1: Hezké ráno na pražském okruhu směrem z D1 na letiště, zase zde na Jesenici z prvního kilometru počítejte s kolonou k Ořechu, počítejte s 25 minutami navíc. Dál směrem na letiště je ještě jedna kolona v Lipské na výjezdu po D7, od nájezdu z Evropské se popojíždí až do ucpaného sjezdu na letiště, zdržení 15 minut. Na okruhu je silný provoz i směrem na D1, pomalu se jede tradičně od dálnice D5 za Ořech. Na východním okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most zůstává půlhodinová kolona od dálnice D11 k Průmyslové. Plné jsou i trasy přes Hloubětínky nebo Dolní Počernice. Na jižní spojce je před Barandovským mostem kolona od sjezdu na Pankrác, pomaleji se jede přes most až k tunelu Mrázovka, zdržení 20 minut. V Liberecké fronta před Holešovičkami od sjezdu na Kbely také na 20 minut. Kbelská směrem do Hloubětína se zcela zaplnila a Kostelecká a Cukruvarská stojí obou směrně před křížením s Tupolevovou, provoz se zpomalila nehoda.
0: Díky moc, Jardo, hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topíte se v reklamách. Reklama. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: to byl Ed Sheeran, Thinking Out Loud. Je 8:30 a my si dáme zprávy Rádia Praha se Štěpánkou Martanovou.
1: Hezké ráno. Silničáři odložili demolici dvou nadjezdů nad úsekem Pražského okruhu mezi Třebonicemi a Slivencem. Plánovaná byla na tento víkend. Důvodem jsou neočekávaná zjištění ohledně podloží. Nový termín zbourání mostů, po kterých vedou ulice k Austisu a k zadní kopanině, silničáři zatím nestanovili. Dnes je to 84 let od vyhlazení Lidic. Obec srovnali se zemí nacisté jako pomstu za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heinricha. 173 mužů bylo zastřeleno, ženy a děti odvezly nacisté do koncentračních táborů. Tragickou událost připomene páteční koncert na náměstí Muzea památníku Lidice. Součástí vzpomínky je také zapálení svíček za každé zničené lidické stavení. V Albánii pokračují rozsáhlé protesty proti výstavbě luxusního rezortu zeti amerického prezidenta Donalda Trumpa. Demonstrace vyvolala záměr vlády umožnit zahraničním investorům postavit luxusní rezort v chráněné přírodní oblasti na ostrově na jihu Albánie. Protestující proti vládě albánského premiéra Rami se v centru Tirany scházejí už 10 dnů. Organizátoři protestu avizovali, že plánují blokovat důležité silnice v Albánii. A hokejisté Caroline vyhráli na ledě Vegas 5-3 a srovnali stav finálové série NHL na 2-2 na zápasy. Český útočník domácí Golden Knights Tomáš Hartl nebodoval. V Praze bude dnes většinou zataženo, během odpoledne čekáme místy přehánky a teploty se dostanou maximálně na 15 až 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách si dáme dopravní informace, je tu s nimi Jarda Koller.
3: Hezké ráno na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště a zase zde na Jesenici. Z prvního kilometru počítejte s kolonou k Ořechu, čekejte 25 minut navíc. Dál směrem na letiště je ještě jedna kolona v Lipské na výjezdu po D7 směrem do Chomutova. Od nájezdu z Evropské se popojíždí až do Ucpaného sjezdu na letiště, zdržení dalších 15 minut. Na východním okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most zůstává půlhodinová kolona od dálnice D11 k Průmyslové. Plné jsou stále i trasy přes Hloubětinky nebo Dolní Počernice. Jižní spojice před Barandovským mostem kolona od sjezdu na Pankrác, pomaleji se jede přes Barandovský most až k tunelu Mrázovka, zdržení 20 minut. Na jižní spojice směrem na Černý most se jede pomaleji od Spořilova Zelanový most, tam je to na 10 až 15 minut. Liberecké fronta před Holešovičkami od sjezdu na Kbely na 20 minut a v ulici 5. května směrem do centra je kolona od Pankrácké vozovny za Nuselský most na zhruba půl hodiny.
0: Jardo, moc děkuju, zatím ahoj.
3: Není za co, ahoj.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15.

0: do.
1: Je 9:15 a přichází Jirka Štefl.
2: V Praze už ve čtvrtek v brzkých ranních hodinách odstartuje tradiční závod 1000 mil československých. Závod historických vozidel mezi Prahou a Bratislavou svoji historii píše už od roku 1933. Veterány si můžete prohlédnout v Opletalově ulici. Postupně tam začnou přijíždět ve středu po 13. hodině. Odstartují pak ve čtvrtek v 6 hodin ráno a naspátek do Prahy se vrátí v sobotu kolem 17. hodiny. V kampusu Hybernská vás zase naučí fungovat bez hodinového manžela. Tahle série workshopu ukazuje, že ho prostě nepotřebujete. Stačí vám nástroje, znalosti a trocha odvahy. Ve středu se naučíte vyměnit zámek a zjistíte, že kování není žádný problém. Workshop v kampusu Hybernská začíná v 18 hodin. A pod Čimickým hájem bude rodinný festival plný zábavy a pohybu. Na Bonafestu bude ve středu mobilní planetárium, sokolnická show, anebo taky stánky integrovaného záchranného

0: systému. Jirka Štefl, Rádio Praha.
1: Praha žije kulturou.
2: V Praze dnes budeme mít většinou zataženo, během odpoledne místy přehánky, maxima mezi 15 a 17 stupni jsme na 14 stupních a foukat bude slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr, který bude v těch přehánkách zesilovat. Jarda Kolary v dopravním infocentru.
3: Hezké ráno na pražském okruhu směrem z D1 na letiště, zase zde na Jesenici z 0. kilometru. Počítejte s kolonou k Ořechu, je to na 25 minut. Na D7 na výjezdu z Prahy směrem do Chomutova od nájezdu z Evropské se popojíždí až do ucpaného sjezdu na letiště, zdržení 15 minut. Na východním okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most zůstává půlhodinová kolona od dálnice D11 k Průmyslové. Plné jsou i trasy přes Hloubětín nebo Kyje. Na jižní spojce před Barandovským mostem kolona od sjezdu na Pankrác pomaleji se jede až k tunelu Mrázovka, zdržení 20 minut. Na jižní spojce se jede pomalu i směrem na Černý most, od Spořilova Zelenový most, je to na 10 až 15 minut. Liberecké fronta před Holešovičkami od sjezdu na Kbely na 20 minut, plná je Libeň a v Povltavské směrem k Blance je obvyklá fronta z Balabenky k odbočce na Bulovku.
2: Jardo, díky moc, hezké ráno.
3: Není za co, hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok?
4: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
5: Rok je náš.
6: Rok je náš.
1: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
5: Rok je náš.
4: Jedině na Rádiu Praha.

0: 10 rozdělí přes 700 tisíc korun mezi 29 komunitních projektů. Po sestřelení amerického vrtulníku na sebe Spojené státy s Íránem znovu zaútočili. Čeští fotbalisté se před startem mistrovství světa chystají na přesun z Texasu do Mexika. A středa bude v Praze většinou zatažená, později místy s přeháňkami, denní maxima 15 až 17 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Praha 10 letos podpoří téměř 30 komunitních projektů na svém území. Dá na ně celkem 713 tisíc korun. Žadatelé peníze využijí na sousedské slavnosti, komunitní dílny, kulturní akce anebo opravu veřejného prostoru, říká mluvčí městské části Jan Brunotrop.
2: Praha 10 prostřednictvím tohoto programu systematicky podporuje aktivní občanství a dává konkrétní nástroje těm, kteří chtějí měnit věci k lepšímu. Díky tomu se mění nejen fyzický prostor, ale i atmosféra v jednotlivých čtvrtích.
0: V pražských Riegerových sadech je nový atletický ovál. Otevřel ho Sokol Královské vinohrady. Místo původního škvárového povrchu je tam teď tartan v béžové barvě. Z původních 4 běžeckých drah se navíc ovál rozšířil na 6. Obnova sportoviště stála 18 milionů korun, polovinu zaplatila Praha. Jaká byla v květnu inflace, dnes zveřejní Český statistický úřad. Podle předběžných odhadů vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 2,1%. To by znamenalo zpomalení inflace z dubnových 2,5%. Analytici to připisují hlavně slábnoucímu tlaku na zdražování benzinu a nafty. Statistici odhadují, že meziročně zlevnily o necelá 2%, taky potraviny a nealkoholické nápoje. Armáda Spojených států v noci zaútočila na Irán v odvetě za sestřelení amerického vojenského vrtulníku. Podle prezidenta Donalda Trumpa sestřelili iránské revoluční gardy vrtulník Apache v oblasti Hormuzského průlivu. Irán na následné americké údery odpověděl ostřelováním amerických základen na Bahrajnu, v Jordánsku a v Kuvajtu.
3: Americká armáda uvedla, že cílem jejich útoků byly iránské radarové stanice a protivzdušná obrana v okolí Hormuzského průlivu. Mezi cíly iránské odvety pak byla i americká základna v Jordánsku, na které jsou umístěné stíhačky F-35. Armáda Spojených států nehlásí žádné větší škody. Dvoučlenou posádku v pondělí sestřeleného amerického vrtulníku zachránil námořní dron. Iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi pohrozil Washingtonu, že armáda na každý americký útok odpoví. Znovu také vyzval americké vojáky k opuštění regionu. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
0: Čeští fotbalisté se zítra ráno tamního času přesunou z Texasu do mexické Guadalajary. Právě tam v pátek ráno českého času odehrají úvodní zápas na mistrovství světa. Nastoupí proti Jihokorejcům. Český velvyslanec v Mexiku Tomáš Hartl říká, že soupeři českého týmu budou mít velkou fanouškovskou podporu.
4: V Mexiku je 50 tisíc, nechci říct Korejců, ale Mexičanů s korejskými kořeny, po případě opravdu Korejci. Naši čeští fanoušci, kterých doufám, že také bude dost, tak budeme v takovém trochu korejské moři, protože já opravdu si myslím, že jich bude hodně.
0: Dnes bude v Praze většinou zataženo, během odpoledne místy přeháňky a nejvyšší teploty 15 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Po zprávách samozřejmě dopravní informace, s těmi je připravený Jarda Koller.
6: Hezké ráno na pražském okruhu směrem na letiště před sjezdem na Jesenici. Na 81. kilometru dojedete do kolony, pokračuje za Ořech, regulují provoz v tunelech zdržení 20 minut. Na D7 na výjezdu z Prahy od nájezdu z Evropské pojedete pomalu do ucpaného sjezdu na letiště. Na východní části okruhu směrem na Lanový most se popojíždí od D11, za Europark je to na více než 20 minut. V Liberecké do centra se popojíždí od sjezdu na Prosek do Holešoviček, na jižní spojce směrem na Barandovský most pojedete krokem od sjezdu na Pankrác až do Dobříšské. Mrázovce. Plný je Nuselský most do centra a rušno je i na trase přes Nusle v Nuselské a také v Bělehradské směrem na IB Pavlova.
5: Jardo, já ti moc děkuju. Hezké ráno.
6: Hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Do středy 10. června vstáváte s Rádiem Praha a Honzou Chlaněm. Zdravím vás, je 5 minut po 9. a za chvilku tady u nás Dua Lipa, Break My Heart. A taky třeba Miles Smith a jeho Hold Me In The Dark.

0: To byl Miles Smith a Hold Me In The Dark. Je 9:15, posloucháte Rádio Praha ve středu 10. června, no a teď budeme právě tohle datum rozebírat.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Je středa 10. června a svátek mají nositelky jména Gita. Z latiny znamená perla, v sanskrtu píseň a z kelčtiny ušlechtilý člověk. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Jeden z památných dnů československého fotbalu nastal 10. června 1934. Náš tým ve finále mistrovství světa v Římě nastoupil proti domácí skvadře Azuře. Po prodloužení naši prohráli 1-2 a získali světové stříbro. V pátek ve 4 ráno našeho času začne pro naše barvy další světový šampionát. Prvním soupeřem bude Jižní Korea. Dnes je u nás významný den. 10. června 1942 v odvetě za smrt Reinharda Heydricha německé jednotky SS vypálily a vyhladily obec Lidice na Kladensku. Nacistické vraždění si vyžádalo celkem 340 obětí. Kateřina Siňaková a Barbora Krejčíková vyhráli čtyřhru na tenisovém French Open před 8 lety. Byl to jejich první triumf na Grand Slamovém turnaji. Za pár týdnů přidali tehdy druhý ve Wimbledonu, pak jich přidali ještě 5. Kateřina Siňaková přidala teď o víkendu na Roland Garros další, 11. ve čtyřhře.
4: Nebylo to v plánu, ale jak vlastně bylo najednou řečeno, že to byl 11. titul, tak samozřejmě já jsem obrovskou radost, hodně to na mě dolehlo.
3: Doma má jeden ve smíšené a taky 2 olympijská zlata. Bravo, Katko! V roce 1791 se narodil literární historik, buditel a taky podle všeho falzifikátor Václav Hanka. Za jeho účasti se zázračně objevily rukopisy Královedvorský, Zelenohorský, ale taky píseň Vyšehradská a píseň Milostná krále Václava. Zázrak. Před 105 lety se narodil vévoda z Edinburgu, princ Filip, manžel britské královny Alžběty II. Zemřel v 99. Marcela Holanová má dnes 75. narozeniny. Já přeju pěkný den.
0: A ten den bude většinou zatažený, během odpoledne místy s přeháňkami maxima 15 až 17 stupňů, stále jsme na 14 stupních Celsia. Foukat bude slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr, který bude v přeháňkách přechodně zesílovat. Jak to vidí Jarda Kolár?
5: Krásné ráno na Praž, ano, slyšíme se, já jenom mikrofon zapnout. Na pražském okruhu směrem z letiště na D1 teď komplikace před Lochkovským tunelem, ten byl uzavřený kvůli detekci nadrozměrného vozidla. Tvoří se kolona, brzdí se za sjezdem na Barrandov, kolona se začne rozjíždět, policie nákladní auto teď je odstavila. Na pražském okruhu směrem na letiště před sjezdem na Jesenici na 81. kilometru dojedete do kolony, pokračuje za Ořech, regulují provoz v tunelech zdržení 20 minut. Na D7 na výjezdu z Prahy se jede krokem od odbočky na Horoměřice do ucpaného sjezdu na letiště. Na východní části okruhu směrem na Lanový most se popojíždí od D11 za Europark, je to na více než 20 minut. V Liberecké do centra se popojíždí od sjezdu na Prosek do Holešoviček. Na jižní spojce směrem na Barrandovský most pojedete krokem od sjezdu na Pankrác až do Dobříšské. Na ulici 5. května směrem do centra je tradiční kolona od odbočky do Nuslí za Nuselský most a je to na 15 minut.
0: Jardo, moc děkuju, hezké ráno.
5: Hezké ráno.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Topíte se v reklamách.

0: Lin-Manuel Standing Down Here je 9:30 a my si dáme zprávy Rádia Praha se Štěpánkou Martanovou.
1: Den. V Praze dnes pokračuje soud v kauze Dozimetr. Druhým dnem u něj bude vypovídat pražský zastupitel Adam Scheinherr ze Sdružení Praha sobě. Právě ten podal na jaře roku 2020 trestní oznámení, kterým vyšetřování údajně ovlivňovaných zakázek v pražském dopravním podniku začalo. Do konce týdne budou kvůli kauze u soudu vypovídat ještě bývalý ministr spravedlnosti Pavel Němec a ředitel dopravního podniku Martin Dvořák. Inflace v květnu meziročně zpomalila na 2% a jednu desetinu. To je o skoro 0,5% bodu míň než v dubnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Zvolnění inflace ovlivnilo hlavně pomalejší růst cen alkoholu, tabáku a nebo zlevnění potravin. Naopak nejvíc ve srovnání s loňským květnem zdražily paliva, meziměsíčně pak inflace stoupla o 0,1%. Kontrola v litoměřické nemocnici ukázala pochybení zdravotníků v případech úmrtí dvou novorozenců a resuscitaci dvou dalších. Informuje o tom krajská zdravotní, pod kterou nemocnice spadá. Podle výsledku interního auditu se v těchto případech loni v listopadu zdravotníci odchýlili od doporučených lékařských postupů i léčiv. Na základě toho ale není podle krajské zdravotní možné určit, jestli právě tato pochybení stojí za oběma úmrtími. Případ dál vyšetřuje policie, až vyšetřování skončí. Krajská zdravotní je připravená jednat s rodinami o případném odškodnění. A čeští fotbaloví reprezentanti se v úterý naposledy před úvodním zápasem na mistrovství světa proti Koreji zatrénovali na základně u Dallasu. Ve středu se už svěřenci trenéra Miroslava Koubka letecky přesouvají do dějiště utkání mexické Guadalajary. Duel je na programu v pátek nad ránem středoevropského času. Dnes bude v Praze většinou zataženo, během odpoledne místy přehánky a nejvyšší teploty 15 až 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Podíváme se na silnice s Jardou Kolarem.
3: Hezké ráno na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 za sjezdem na D5 počítejte s kolonou, za sjezd na Barrandov pojedete 20 minut. Na okruhu směrem na letiště nadále regulují provoz v tunelech, kamiony stojí už před sjezdem na Jesenici z 80. kilometru osobními auty, teď projedete podstatně rychleji. Na jižní spojce je kratší kolona před Barrandovským mostem, pokračuje do Zlíchovského tunelu. V ulici 5. května směrem do centra je tradiční kolona od odbočky do Nuslí za Nuselský most, je to na 15 minut. A na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most zůstává kolona od D11 k Průmyslové, je to na 15 až 20 minut.
0: Jardo, díky moc, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dva dny, 200 tvůrců, jedno místo. Design Market Léto. 13. a 14. června na výstavišti v Holešovicích. To nejlepší z lokálního designu, módy, šperků a poctivé gastronomie. Vstup je zdarma. Více na www.designmarket.com. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Hostem pořadu K věci bude krajská koordinátorka BESIP a odbornice na dopravní výchovu Markéta Novotná. Štěpánka Duchková se jí zeptá, proč jsou autosedačky generační problém, jak připravit děti o prázdninách na pohyb bez dozoru dospělých i na to, jaké největší chyby dělají rodiče při přepravě dětí autem na letní dovolené. K věci Štěpánky Duchové v pátek v 18:45 na Rádiu Praha.

0: Miley Cyrus, Midnight Sky ve 9:45 na Rádiu Praha. Domov pro seniory ve Všenorech u Prahy znovu funguje. Původní prvorepublikovou vilu zhruba 2 roky opravovali dělníci, navíc vedle ní vybudovali novou přístavbu. Díky tomu je v zařízení 74 míst oproti dosavadním 38.
1: Mně se tady líbí. Člověk je tu jako doma.
2: 70-letá Marie Ladrová se do domova pro seniory ve Všenorech přestěhovala nedávno. Těší se, až se bude moct při různých aktivitách seznámit s ostatními obyvateli.
1: Zatím to tu není tak rozeběhlý a já ještě nejsem taky rozeběhla, ale já jsem taková upovídaná, takže já se vždycky někoho najdu.
2: Nová budova je proti té původní prostornější a je v ní více světla. Zvyká si na ní také paní Marie Ulmanová.
3: Jako doma to není, ale jde to, no. Je to hrozně velký, ale na to zase, že máme ty kroužky, tak je to dobrý, no.
2: Dělníci opravili původní prvorepublikovou vilu a vybudovali novou přístavbu. Práce trvaly podle vedoucí provozně správního úseku domova Olgy Mutlové zhruba 2 roky.
4: Je tady ta příroda, je tady větší klid, i velikost prostor, jako pokoje se jim líbí.
5: Možná něco, co překvapí třeba návštěvníka, který by sem přišel, je, že to tady nevypadá jako klasický dům pro seniory, jako lékařské zařízení.
4: To je určitě záměr. Hlavně my jako domov pro seniory jsme vlastně prioritně sociální službou. Nechceme, aby to vypadalo jako nemocnici, protože tady ti lidé žijí, je to jejich domov. Takže naším záměrem je opravdu, aby se tady cítili jako doma.
2: Nově je v domově pro seniory 74 lůžek místo původních 38. Klienti se sem budou stěhovat postupně, popisuje ředitel zařízení Robert Pitrák.
6: Klientů v současné době máme 29, s tím, že už těch zájemců je hodně a do podzimka bychom měli mít plnou kapacitu.
2: A dodává, že díky rekonstrukci v areálu vznikla například nová terasa, víceúčelové sály a ordinace praktického lékaře.
6: Máme tady prostor kavárny, prostor pro setkávání se s místní komunitou, aby ten domov byl otevřen, aby sem chodili i maminky s dětma, aby ten domov byl prostě živější.
2: Domov pro seniory patří pražskému magistrátu, který za rekonstrukci zaplatil přes 280 milionů korun. Přibližuje náměstkyně primátora Alexandra

0: Genius ODS.
1: Ta stárnoucí křivka je neúprosná. Jenom v tuhle chvíli na území hlavního města Prahy je kolem 80 tisíc lidí přes 80 let, což vlastně jako ukazuje, že opravdu jsou momenty, kdy ten člověk už není schopen zůstat doma sám, tak se snažíme, aby vlastně, když už musí někam jít, tak aby opravdu našel nový domov.
0: Vedení hlavního města chce podle ní přestavět i další domovy pro seniory.
1: V tuto chvíli máme ve výstavě nový pavilon Palata, což je přímo řekněme v centru Prahy na Praze 5. Dostali jsme stavební povolení, takže vypisujeme výběrový řízení v Dolních Počernicích, kde bude nový domov pro seniory. Ještě rekonstruujeme domov v Pišelech.
0: V nejbližší době tak v Praze a jejím okolí přibude 300 nových míst pro seniory. Ze Všenor u Prahy, Josef Beneda, Český rozhlas.
2: Dneska bude většinou zataženo, během odpoledne s přeháňkami, maxima 15 až 17 stupňů, teď jsme na těch 15 stupních a foukat bude slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr, který v přeháňkách zesílí. A ještě Jarda Koller s dopravními informacemi.
3: Hezké ráno, na pražském okruhu směrem na letiště nadále regulují provoz. V tunelech kamiony stojí už před sjezdem na Jesenici, ze 79. kilometru osobními auty projedete podstatně rychleji. Na jižní spojce je kratší kolona před Barandovským mostem, pokračuje do Zlíchovského tunelu. Na Nuselském mostě do centra postojíte 10 minut, na východní části okruhu směrem na Lanový most je silnější provoz, je to na 15 minut od D11 k Průmyslové, kamiony se táhnou už z Novopatské. V Bělohorské z centra postojíte před Vypichem 10 minut. Podobně v Horoměřické tam zůstává kolona před Evropskou na více než 10 minut. Ve Vilzonově se popojíždí od Florence a v Reslově a Ječné od Tančícího domu k magistrále.
2: Já ti moc děkuju za dnešní spolupráci, Jardo, a přeju hezkou středu. Měj se, ahoj.
3: Napodobně, ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Máte rádi novinky?
4: Tak si nalaďte každou středu nejnovější hity v pořadu Hot Zone. Jedině na Rádiu Praha.

0: Středa 10. června, Praha vysílá zprávy, ve studiu s nimi kolegyně Štěpánka Martanová. Hezké dopoledne.
1: Krásné dopoledne.
0: Bylo 10 hodin.
1: Správa železnic připravuje nový vlakový jízdní řád na příští rok, dotkne se i Prahy. Ukrajina zdvojnásobí počet dronových útoků na Rusko, oznámil ukrajinský prezident Zelensky. Hokejisté Caroliny vyhráli na ledě Vegas a srovnali ve finále NHL sérii na 2-2 na zápasy. Středa bude v Praze většinou zatažená, později místy s přeháňkami, denní maxima 15 až 17 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Správa železnic chystá nový vlakový jízdní řád na příští rok. Platit začne 13. prosince. Kraje a města teď k jeho návrhu můžou zasílat připomínky. Třeba v Praze a středních Čechách je přímá organizátor veřejné dopravy společnost Ropid. Podle jejího mluvčího Filipa Drápala mají na zaslání podnětů čas do konce června.
3: Připomínky lze dávat jak k území Prahy, tak středočeského kraje, s tím, že na ty jednotlivé připomínky nemusíme reagovat, ale všechny budeme evidovat a následně je budeme předávat dál. Zatím připomínek je minimum.
1: Návrh nového jízdního řádu bude Správa železnic následně projednávat s dopravci a zástupci krajů i radnic ve druhé polovině července. Dnes je to 84 let od vyhlazení Lidic. Obec srovnali se zemí nacisté jako pomstu za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. 173 mužů bylo zastřeleno, ženy a děti odveze nacisté do koncentračních táborů. Tragickou událost připomene páteční koncert na náměstí Muzea památníku Lidice. Součástí vzpomínky je také zapálení svíček za každé zničené lidické stavení. Interní vyšetřování kvůli úmrtí dvou novorozenců v porodnici litoměřické nemocnice odhalila drobná pochybení. Výsledky zveřejnila společnost Krajská zdravotní, která v Ústeckém kraji provozuje 6 zdravotnických zařízení. Na konci loňského roku resuscitovali lékaři 4 novorozence. 2 z toho zemřeli. Společnost postavila 2 lékaře mimo službu a zahájila vyšetřování. Výsledky první části auditu poskytla mluvčí Krajské zdravotní Miroslava Kučerová.
4: První audit zaměřený na medicínské postupy a vedení zdravotnické dokumentace, dokončený 9. prosince loňského roku, identifikoval u dotčených porodů a resuscitací pochybení ve formě odchylek od doporučených lékařských postupů.
1: Druhá kontrola pak prokázala dostatečně technické vybavení oddělení a poukázala na prostor pro zlepšení komunikace mezi porodníky a pediatry. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky se zúčastnil summitu Ukrajiny, severských a pobaltských zemí. V Tallinnu oznámil, že Kyjev v nejbližší době zdvojnásobí počet dronových úderů na ruské cíle.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na setkání s novináři v estonském Tallinnu řekl, že Ukrajina teď vysílá do Ruska 300 až 350 nepilotovaných letadel denně. V blízké budoucnosti to ale bude 600 a více. Tím se podle Zelenského počty útoků prakticky vyrovnají ruským a ruskou válku pocítí doma. Ukrajinský prezident nabídl pobaltským i dalším evropským zemím specialisty na boj proti dronům. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Hokejisté Caroliny vyhráli ve finále playoff NHL na ledě Vegas 5-3 a vyrovnali sérii na 2-2. Hrdinou zápasu se stal John Stoll, který v první třetině zvýšil na 3-1 a ve 47. minutě zápas za stavu 3-3 rozhodl. Domácí útočník Tomáš Hertl poprvé v sérii nebodoval. Dnes tedy ve středu bude v Praze většinou zataženo. Během odpoledne čekáme místy přeháňky a nejvyšší teploty dnes budou maximálně 15 až 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na silnicích sleduje kolega Jarda Koller. Hezké dopoledne.
6: Hezké dopoledne. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Zdiby. Dejte pozor, na začátku Cínovecké na minus prvním a půl kilometru jsou kusy pneumatiky z kamionu v pravém pruhu, náhle se brzdí. Na Pražském okruhu směrem na letiště nadále regulují provoz v tunelech, kamiony stojí už před sjezdem na Jesenici ze 79. kilometru. Osobními auty projedete podstatně rychleji. Na D7 na výjezdu z Prahy směrem do Chomutova je ucpaný sjezd na letiště, kolona popojíždí od nájezdu z Evropské, zpoždění 10 až 15 minut. Na Nuselském mostě do centra postojí vydržíte 10 minut. Na východní části okruhu směrem na Lanový most je silnější provoz, je to na 15 minut od D11. Průmyslové kamiony se táhnou už z konce Novopatské. V Bělohorské z centra postojíte před Vypichem 10 minut, podobně v Horoměřické zůstává kolona před Evropskou. Ve Vilzonově se popojíždí od Florence a v Reslově a Ječné od Tančícího domu k magistrále. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, 5,5 minuty zpátky, odbyla 10. hodina na Rádiu Praha, tak začíná dopolední vysílání, které děkujeme, že posloucháte. Před námi spousta muziky, jako vždy, zazní IMF. Taky skupina Years and Years. Iron Maiden, Gorillaz nebo zpěvačka Halsey. Ty pro vás v této hodině nemáme už brzy, ale všichni jmenovaní dorazí do Hradce Králové na festival Rock for People. Podrobnosti nabídneme už za chvíli, teď ale nabízíme první song v rámci začátku toho dopoledního vysílání. One Republic, Need Your Love. Hezký poslech, přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Gabriel doznívá 2 minuty po 11:15 v dopoledním vysílání Rádia Praha. Dobrý den vám přejeme. No a skupina Iron Maiden. Taky kapela Gorillaz. Nebo zpěvačka Halsey. 5 dnů plných výrazných rockových tónů, ale i nových hudebních objevů na letišti v Hradci Králové dnes začíná festival Rock for People. 31. ročník láká kromě zmíněných také třeba na skupiny Bring Me the Horizon nebo Limp Bizkit. Mimo zahraniční umělce vystoupí i několik tuzemských, včetně Bena Kristová nebo Tata Boyz. Víc o festivalu Rock for People a jeho 31. ročníku píšeme na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Pojďme se podívat, jak to vypadá na pražských silnicích. Na Pražském okruhu směrem na letiště nadále regulují provoz v tunelech. Kamiony stojí před sjezdem na Vestec z 1. kilometru. Osobními auty pojedete podstatně rychleji. Na D7 na výjezdu z Prahy směrem do Chomutova je ucpaný sjezd na letiště. Kolona popojíždí od nájezdu z Evropské, zpoždění 10 až 15 minut. Na Nuselském mostě směrem do centra postojíte 10 minut. Na východní části okruhu směrem na Lanový most je silnější provoz, je to na 15 minut. Od D11 k Průmyslové. V Bělohorské směrem z centra postojíte před Vypichem kolem 10 minut. Plné jsou taky příjezdy na Vítězné náměstí, Svatovíckou nebo ulicí Jugoslávských partizánů. Ve Vilzonově se popojíždí od Florence a v Reslově a Ječné od Tančícího domu k magistrále. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: The Rolling Stones nás ve vysílání Rádia Praha dovedle ke krátkým zprávám minutu po půl jedenácté. My pro vás má Štěpánka Martanová.
1: Hezké dopoledne. Za vyhrožování, vystřílením třídy a schvalováním střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze z prosince roku 2023 dnes obvodní soud pro Prahu 8 uložil mladíkovi 5měsíční podmíněný trest. Zároveň mu stanovil 20měsíční zkušební dobu, během které bude pod dohledem probačního úředníka a musí se podrobit psychologickému poradenství. Mladík vinu odmítá, proti verdiktu podal odvolání k Městskému soudu v Praze. Silničáři odložili demolici dvou nadjezdů nad úsekem Pražského okruhu mezi Třebonicemi a Slivencem. Plánovaná byla na tento víkend. Důvodem jsou neočekávaná zjištění ohledně podloží. Nový termín zbourání mostů, po kterých vedou ulice k Austisu a k zadní kopanině, silničáři zatím nestanovili. Ruské síly v noci na dnešek podnikly 26 útoků na ukrajinské město Charkov. Podle místních úřadů si vyžádali 5 zraněných. Také Ukrajina pokračovala v úderech na ruské cíle. Po jednom z nich vypukl požár v ropné rafinérii ve městě Samara. Informoval o tom server Ukrajinská pravda s odvoláním na informace a nahrávky očitých svědků zveřejněné na ruské sítě Telegram. A trenér Roman Skuhravý nebude pokračovat na lavičce fotbalistů Slovácka, přestože byl domluvený na prodloužení smlouvy. Klub z Uherského Hradiště na webu uvedl, že 51-letý kouč se nakonec rozhodl využít jinou profesní příležitost a podle médií míří do Ostravy. A dnes bude v Praze většinou zataženo. Během odpoledne čekáme místy přehánky a teploty se dnes dostanou maximálně na 15 až 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na pražských silnicích sleduje Jarda Koller. Dobré dopoledne.
3: Hezké dopoledne. Na pražském okruhu směrem na letiště nadále regulují provoz v tunelech. V kolonách stojí už převážně jen kamiony od Jesenice z 80. kilometru. Na východní části okruhu směrem na Lanový most je silnější provoz, je to na 15 minut od D11 k Průmyslové. Na Nuselském mostě do centra postojte 10 minut, v Bělohorské z centra postojte před Vypichem také 10 minut. Ve Vilzonově se popojíždí od Florence k Václavskému náměstí a v Reslově a Ječné je kolona od Tančícího domu k magistrále. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Slíbili si, že budou při sobě stát v dobrém i ve zlém. Český film Slovo. ČT2. V lize férového fotbalu nerozhodují jenom góly, ale i pravidla férové hry. O unikátním projektu v premiérovém dokumentu Když fotbal dává hlas. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního udílení cen nejúspěšnějším českým skladatelům a textařům. Ceny OSA 2026 aneb hudbu složil, slova napsal. Středeční večer s Českou televizí.
5: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Dobrý den, pokračuje dopolední Praha. Místo škváry, tartan v neobvyklé barvě. Atletický stadion Sokola na Vinohradech v Praze má novou běžeckou dráhu. Podrobnosti už za chvíli, teď ale horká novinka, Lola Young a From Down Here. Hezký poslech, vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Dobrý den, posloucháte vysílání Rádia Praha. Za chvilku bude 10:45 a mladí běžci v Praze 2 můžou využívat nové sportoviště. Sokol Královské Vinohrady nechal ve svém areálu v Rýgrových sadech obnovit atletickou dráhu. Má tartanový povrch s asfaltovým podložím. Ještě do minulého roku se tam běhalo na škváře.
1: Ta škvára, když pršelo, tak to bylo na všem oblečení a když si spadnul, tak to byl pak celý zakydaný.
2: Popisuje Ondřej Kněz, který se věnuje skoku do dálky a běhání sprintů. Byl mezi prvními, kteří vyzkoušeli nový tartanový ovál v areálu na Vinohradech.
1: Já jsem na tom určitě výrazně líp než na té škváře. Jako při dešti, když zrovna neběžíš v tetrách, tak to pak dost podkluzuje, takže se na to člověk musí dát pozor, ale nějak je to furt v pohodě.
2: Povrch oválu je béžový, což podle místostarosty Sokola Královské Vinohrady Petra Janu vyžadovali památkáři. Cílem bylo sportoviště barevně sjednotit s přilehlou budovou Sokolovny, která je památkově chráněna. Janu vysvětluje, že rekonstrukci areálu je proto nutné provádět postupně.
3: Ten dům byl naposledy rekonstruován v roce 1972 a taky podle toho tak vypadá. Poslední 4-5 let se nám daří technologii třeba udělat. Topný systém celý je nový, bazénovou technologii jsme opravili a teď máme na letošní rok třeba i naplánovanou výměnu osvětlení ve velké hale.
2: Běžický ovál se rozšířil z původních 4 drah na 6. Podle starosty České obce Sokolské Martina Chlumského to bylo potřeba, aby se zde mohly konat oficiální mládežnické závody.
4: Ten atletický ovál primárně dneska slouží na tréninky atletického oddílu, ale i oddílu všestrannosti. Plánujeme zde realizovat i závody, soutěže a samozřejmě se plánuje i větší rozvoj toho areálu a jeho okolí.
2: Výměna atletického oválu stála Sokol Královské Vinohrady 18 milionů korun. Na polovinu přispěl pražský magistrát. Z Rýgrových sadů Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: A pojďme se podívat taky na pražské silnice. Na okruhu směrem z letiště na D1 je silný provoz mezi dálnicí D5 a Ořechem. Zdržení kolem 10 minut. Na východní části okruhu směrem na Lanový most je silnější provoz, je to na 15 minut od D11 k Průmyslové. Na Nusalském mostě směrem do centra postojíte kolem 10 minut, v Bělohorské směrem z centra je kolona před Vypichem cirka na 5

0: minut a ve Vilzonově se popojíždí tradičně od Florence k muzeu. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije.
2: Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živá.
3: Dua Lipa Live from Mexico. Dvakrát v rámci Radical Optimism Tour vyprodala pražskou O2 Arena. Finále celé šňůry se v prosinci 2025 odehrálo v hlavním městě Mexiko. Dua Lipa Live from Mexico. Ve čtvrtek na Praze.
1: Praha žije.

0: Středa 10. června Rádio Praha vysílá zprávy ve studiu s nimi Štěpánka Martanová. Hezké dopoledne.
1: Krásné středeční dopoledne.
0: Bude 11 hodin.
1: Podle expertní skupiny Národního památkového ústavu lze Výtoňský železniční most v Praze opravit. Po sestřelení amerického vrtulníku na sebe Spojené státy s Íránem znovu zaútočili. Český fotbalista Kuchta poprvé trénoval s národním týmem v dějišti mistrovství světa. A středa bude v Praze převážně zatažená občas deštěm nebo přeháňkami. Teploty maximálně 15 až 17 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Železniční most pod Pražským Vyšehradem lze podle Národního památkového ústavu opravit. Shodla se na tom expertní skupina složená z odborníků na mostní konstrukce a památkovou péči. Podrobnosti má reportér Petr Kastner, který je teď ve studiu.
3: Podle mezinárodní expertní skupiny by most po opravě a při pravidelné údržbě mohl být v provozu minimálně dalších 100 let. Stav konstrukce posuzovalo pro Národní památkový ústav 9 odborníků nejen z Česka, ale taky Švýcarska a Belgie. Doporučují železnou konstrukci přemístit na břeh, rozebrat ji, očistit od koroze a vyměnit vadné části. Důležité je podle nich zachovat památkovou hodnotu mostu. Správa železnic v minulosti uvažovala o zbourání staré konstrukce a výstavbě nového mostu, včetně třetí koleje. Na její vyjádření k závěru památkového ústavu zatím čekáme. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
1: Pražský zastupitel Adam Scheinherr z hnutí Praha sobě vypovídá druhým dnem u soudu v kauze Dozimetr. V té jde o údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. Celý den mají na své otázky obhájci všech obžalovaných. Mezi nimi je například i bývalý náměstek primátora Petr Hluboček a nebo zlínský podnikatel a lobista Michal Redl. Obhájci zajímají například okolnosti podání trestního oznámení Scheinherrem na jaře roku 2020. Právě jím kauza začala. Scheinherr se předtím ale několikrát sešel policistou, podle něj neoficiálně v noci někde v ulici. V pražských Hriegrových sadech je nový atletický ovál. Otevřel ho Sokol Královské Vinohrady. Místo původního škvárového povrchu je tam teď tartan v béžové barvě. Z původních 4 běžeckých drah se navíc ovál rozšířil na 6. Obnova sportoviště stála 18 milionů korun, polovinu zaplatila Praha. Armáda Spojených států v noci zaútočila na Irán v odvetě za sestřelení amerického vojenského vrtulníku. Podle prezidenta Donalda Trumpa sestřelili iránské revoluční gardy vrtulník Apache v oblasti Hormuzského průlivu. Irán na následné americké údery odpověděl ostřelováním amerických základen na Bahrajmu, v Jordánsku a v Kuwaitu.
4: Americká armáda uvedla, že cílem jejich útoků byly iránské radarové stanice a protivzdušná obrana v okolí Hormuzského průlivu. Mezi cíly iránské odvety pak byla i americká základna v Jordánsku, na které jsou umístěné stíhačky F-35. Armáda Spojených států nehlásí žádné větší škody. Dvoučlenou posádku v pondělí sestřeleného amerického vrtulníku zachránil námořní dron. Iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi pohrozil Washingtonu, že armáda na každý americký útok odpoví. Znovu také vyzval americké vojáky k opuštění regionu. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
1: Fotbalista Jan Kuchta poprvé trénoval s českou reprezentací v dějišti mistrovství světa. Doteď se připravoval individuálně, protože na šampionát ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku odletěl zraněný. Češi do turnaje vstoupí v pátek ráno utkáním proti Jižní Koreji. Hrát se bude v mexické Guadalajare. O přednostech ofenzivních hráčů soupeře před zápasem mluvil obránce národního týmu Robin Hranáč.
5: Korejský útočníci jsou rychlí, ale myslím si, že i my v obraně máme určitou rychlost a naše zbraně to taky, takže bude to v tomhle pohledu vyrovnaný a určitě největší zbraň je Son, který ho známe určitě všichni.
1: Dnes bude v Praze převážně zataženo, občas deštěm nebo přeháňkami a nejvyšší teploty se dostanou na 15 až 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pojďme se podívat taky na silnice, jak to na nich vypadá, to ví Jarda Kolér. Hezké dopoledne.
6: Hezké dopoledne na D5 z Plzně do Prahy. Od sjezdu na Rudnou z 5. kilometru počítejte s kolonou. V silném provozu se jede na pražský okruh za Ořech. Na okruhu směrem na letiště nadále regulují provoz v tunelech. Kamiony stojí před sjezdem na Vestec. Z 1. kilometru osobními auty projedete podstatně rychleji. Na východní části okruhu směrem na Lanový most je nadále silnější provoz. Od D11 k Průmyslové je to na 15 minut. Levý pruh jede rychleji. Na Nuselském mostě do centra postojíte 10 minut a ve Vilzonově se jede krokem od Florence k muzeu. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, středeční dopoledne s datem 10. června trávíte s Rádiem Praha. Děkujeme za to, i po 11. hodině se vám budeme starat o playlist. Zazní třeba aktuální pětka našeho hitu týdnem, Olivia Rodrigo. Připravená taky Eva Farná. No a chtěli byste zažít let do vesmíru rovnou z centra Prahy? Model rakety Spacebus nabízí virtuální cestu na oběžnou dráhu. Ve vysílání o tom spolu budeme mluvit už za chvíli. Teď ale Post Malone, hezký poslech, přeju těch přívětivých.

0: I Kygo dozněl na Rádiu Praha. Hezké dopoledne, aktuální čas, minuta po 11:15. A teď ideální tip na odpoledne s dětmi. Lidé v Praze se totiž můžou díky virtuální realitě podívat do vesmíru. Ve speciálním simulátoru v podobě rakety Spacebus na Mariánském náměstí zájemci zažijí odlet do kosmu. Zhruba 18 metrů dlouhý bílý tubus zvenku připomíná vesmírnou raketu i s motory. Uvnitř pak lidé můžou vidět planetu Zemi tak, jak ji vidí astronauti z Mezinárodní vesmírné stanice. V raketě je 9 pohyblivých sedaček, které se při simulaci různě otáčejí anebo vibrují. Podle náměstka primátora Jaromíra Beránka z Pirátů se hlavní město snaží podporovat zájem žáků a studentů o vesmírný program. Raketu Spacebus lidé v červnu mimochodem uvidí i v dalších městech, třeba v Berouně a Mladé Boleslavi. Podrobnosti taky na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Teď ale zpátky na zem, konkrétně na silnice, na dálnici D5 z Plzně do Prahy od sjezdu na Rudnou z 5. kilometru počítejte s kolonou, v silném provozu se jede na Pražský okruh za Ořech. Na Pražském okruhu směrem na letiště nadále regulují provoz v tunelech, kamiony stojí před sjezdem na Vestec z 1. kilometru, osobními auty ale projedete podstatně rychleji. Na východní části okruhu směrem na Lanový most je nadále silnější provoz, od D11 k Průmyslové je to na 15 minut, levý pruh jede rychleji. Na Nuselském mostě směrem do centra postojíte kolem 10 minut a ve Vlzonově se jede krokem od Florence k muzeu. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Mít týden. První jsou Botox. Stouní druzí. Trojku má Harry Styles. A 7 dalších hitů v top 10 plus 5 nasazených. To je náš čárt.
2: Hit týdne.
1: Pořadí sestavujeme z vašich hlasů.
2: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
1: Další vydání zase v neděli.

0: Skupina Maroon 5 dozněla ve vysílání Rádia Praha. Bylo 11:30, teď vysíláme krátké zprávy, slovo má Štěpánka Martanová.
1: Hezké dopoledne. Dostupnost bydlení chce na 10 let dopředu vyřešit Praha 13. I obyvatelé se můžou v aktuálním dotazníkovém šetření vyjádřit, jak bytovou situaci vnímají a co by městská část měla zlepšit. Z výsledku ankety a odborných podkladů radnice vytvoří dokument pro plánování a přípravu potřebných opatření. V Hradci Králové začíná hudební festival Rock for People. Návštěvníci se do areálu v parku 360 na letišti dostanou zdarma třemi kivadlovými linkami městské hromadné dopravy. A zdarma jsou i sdílená kola. První spoj jezdí od hlavního vlakového nádraží, druhá linka obsluhuje hlavně odstavná parkoviště u univerzitního kampusu a koupaliště Flošna. V noci pak bude z areálu do centra jezdit speciální noční linka. V bratislavské nemocnici se narodila siamská dvojčata. Dívky jsou spojeny pánvím. Podle šéfa specializované dětské nemocnice Petra Bartoně jsou v dobrém stavu. První operace je čeká už ve čtvrtek. Narození siamských dvojčat je vzácné, často se navíc narodí mrtvá nebo nepřežijí prvních pár hodin po porodu. A tenistku Karolínu Plíškovou čeká druhé kolo travnatého turnaje v Londýně. Češka nastoupí proti Kanaďance Bokové, která včera hrála po boku Sinny Williamsové při jejím návratu na kurty. V Queen's Clubu se dnes ve stejné fázi turnaje představí i Marie Bousková. Její soupeřkou bude Chorvatka Kičová. A v Praze bude dnes převážně zataženo. Občas deštěm anebo přehánkami a nejvyšší teploty se dostanou na 15 až 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Máme taky informace pro řidiče. Jarda Koller ví, jak to na silnicích aktuálně vypadá.
3: Hezké dopoledne na D5 z Plzně do Prahy. Od sjezdu na Rudnou z 5. kilometru počítejte s kolonou. V silném provozu se jede na Pražský okruh za Ořech. Popojíždějí zejména kamiony v pravém pruhu. V ulici na Petřinách směrem z centra se za vojenskou nemocnicí srazilo osobní auto s čistícím vozem. Je tam krátká kolona. Na východní části okruhu směrem na Lanový most je nadále silnější provoz. Od D11 k Průmyslové je to na 15 minut. Levý pruh jede rychleji. Na Nuselském mostě směrem do centra zůstává kolona na 10 minut a podobně ve Vilzonově. Tam se jede krokem od Florence k muzeu. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Oscarový skladatel Michael Giacchino míří do Rudolfina. 20. června zazní hudba z filmů Spider-Man, Úžasňákovi, Vzhůru do oblak, Jurský svět nebo Star Trek. Filmová filharmonie vás zve na velké finále sezóny. Více na filmharmonie.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Herec a dabér Daniel Rose proslul jako hlas Rose v legendárním seriálu Přátelé. Rolí během své kariéry sehrál mnohem víc. A to nejen v dabingu, ale i v divadle nebo před kamerou. O světlých i stinných stránkách hereckého řemesla v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Dobrý den, 3:15 po půl 12. pokračuje dopolední vysílání Rádia Praha. Děkujeme, že ho posloucháte. Blíží se letní prázdniny. Lidé začínají odlétat na dovolenou. Cestování na pražské letiště ovšem komplikuje stavba dálniční okružní křižovatky. Máme pro vás několik rad, abyste nezmeškali letadlo. Víc si o tom řekneme s naším reportérem už za chvíli. Teď ale další muzika, tak si ji užijte. Hezký poslech, přeju těch přívětivý.

0: Eva Farná ve vysílání Rádia Praha. Dobrý den vám přejeme, za pár vteřin bude 11:45. A pražští policisté varují řidiče před zhoršenou dopravní situací u letiště Václava Havla. Ředitelství silnic a dálnic tam od konce dubna totiž opravuje křižovatku mezi Aviatickou a Lipskou ulicí. Na co by se cestující měli dát pozor, to nám teď poví reportér Josef Beneda, který je s námi ve spojení. Josefe, zdravím tě, hezké dopoledne.
1: Hezký den. Kvůli rekonstrukci křižovatky se na cestě na letiště tvoří až několika kilometrové kolony, především v ranních a odpoledních špičkách. Řidiči tady můžou nabrat zpoždění až 30 minut. A situaci může také výrazně zkomplikovat i menší dopravní nehoda. Od začátku rekonstrukce, tedy od 25. dubna, se jich v této oblasti stalo 12. Policisté v takovém případě na místo okamžitě posílají jednotky a snaží se situaci řešit. I tak se ale může cesta na letiště výrazně prodloužit. Z Evropské ulice směrem na letiště projede denně zhruba 65 tisíc aut. Počet lidí navíc bude výrazně narůstat s blížícími se letními prázdninami, kdy bude spousta lidí odlétat na dovolenou.
0: Dobře, jak tedy můžou cestující předejít tomu, aby se zdrželi v té koloně a nestihli tak své letadlo?
1: Nejlepším řešením je podle policistů i vedení letiště využít spoje hromadné dopravy. Například trolejbusy číslo 59 vyjíždí ze stanice metra Nádraží Veleslavín a jedou ulicí k letišti, takže se vyhnou opravované křižovatce i případnému zpoždění. Pokud lidé potřebují jet na letiště autem, určitě by měli na cestu vyrazit s větším předstihem. Dostat se včas na svůj let může podle vedení letiště urychlit také to, když se lidé odbaví předem online a nastudují si, jaké věci si smějí do letadla vzít, aby se nezdrželi u kontroly.
0: Proč vlastně silničáře je tu křižovatku u letiště opravují a jak dlouho ty práce potrvají?
1: Silnice tady už byla ve velmi špatném stavu. Navíc tady byly i velmi krátké odbočovací a připojovací pruhy. Dělníci tu opraví nové silniční větve o celkové délce 4 km. Vznikne 8 ramp a 2 kolektorové pásy. Novou křižovatku navíc postaví tak, aby se dálnice v tomto místě mohla do budoucna rozšířit na 3 pruhy. Celá stavba by měla být hotová přibližně za rok a půl. Náklady se pohybují okolo 900 milionů korun.
0: To byl z pražského letiště reportér Josef Beneda. Josefe, díky, hezký den.
1: Taky díky, naslyšenou.
0: No a na silnicích zůstaneme. Na pražském okruhu směrem na letiště nadále regulují provoz v tunelech. Zpomalíte za sjezdem na Vestec kolem 4. kilometru, zdržení 10 až 15 minut za sjezd na Ořech. Na okruhu směrem na D1 je také silný provoz, a to mezi dálnicí D5 a Ořechem, zpoždění do 10 minut. V ulici Přátelství směrem z centra se popojíždí před Novým náměstím 10 minut v Uhříněvsi. Tradiční fronty zůstávají na magistrále na příjezdech do centra ve Velzonově od Bulhara a na Nuselském mostě. V ulici na Třinách směrem z centra se za vojenskou nemocnicí srazilo osobní auto s čistícím vozem. Je tam omezený průjezd, kolona se ale netvoří. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Nelaďte se od pondělí do pátku na talk show o

0: Posloucháte vysílání Rádia Praha, teď nabízíme polední zprávy ve studiu s nimi kolegyně Štěpánka Martanová. Hezké dopoledne. Poledne.
1: Krásné poledne.
0: Bylo 12 hodin.
1: Mezinárodní expertní skupina Národního památkového ústavu se shodla na opravě železničního mostu pod Pražským Vyšehradem. Ministr obrany Zuna požaduje pro příští rok zvýšit výdaje svého rezortu na 2% HDP, tedy na 190 miliard. Cenu Guta Jarkovského za nejhodnotější výkon získal od sportovců rychlobruslař Šílek. A středa bude v Praze převážně zatažená, občas deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší teploty 15 až 17 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Železniční most pod Pražským Vyšehradem půjde podle Národního památkového ústavu opravit. Shodla se na tom mezinárodní expertní skupina na mostní konstrukce a památkovou péči. Podle jeho závěru by měl most po obnově rekonstrukce při správné údržbě vydržet minimálně 100 let, říká mluvčí úřadu Blanka Černá.
3: Odborníci posuzovali zejména otázky životnosti konstrukce, únavy materiálu, rozsahu možných zásahů, bezpečnosti provozu a vztahu technických a památkových hodnot Vyšehradského mostu.
1: Správa železnic dříve uvažovala také o výstavbě nového mostu a na její vyjádření k závěrům památkářů zatím čekáme. Pražští policisté varují řidiče před komplikacemi při cestě na letiště Václava Havla. Ředitelství stanice dálnic opravuje křižovatku mezi Aviatickou a Lipskou ulicí a to může způsobovat až několika kilometrové kolony. Cestujících navíc bude s nadcházejícími letními prázdninami přibývat, jak upozorňuje vedoucí odboru dopravní policie Josef Šošek.
4: Největší problémy dopoledne, odpoledne v těch tradičních jakoby špičkách, mezi 8. 10. a dejme tomu 14. a 16. hodinou. My jako dopravní policie se teda snažíme tu situaci nějakým způsobem dozorovat, řešit, prioritně řešit dopravní nehody, které tady na místě vzniknou.
1: Žáci dnes protestují proti zrušení pokusného ověřování takzvané kombinované výuky. Učit se střídavě doma a ve škole nebo na výletech na základních školách totiž od září nepůjde. Desítky žáků, učitelů a rodičů se proto dopoledne sešly v Praze na Malostranském náměstí, odkud se vydávají před ministerstvo školství. Žádají úřad o dialog a přechodné období. O ukončení testování totiž ministerstvo rozhodlo v květnu. Důvodem je nízký počet zapojených škol a nedostatečný pro systémové závěry. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD požaduje pro příští rok navýšení výdajů svého rezortu na 2% HDP. Šlo by o meziroční nárůst o 35 miliard na 190 miliard korun. Zuna to řekl České televizi. Obrana by letos měla hospodařit s částkou, která odpovídá necelým 1,8% HDP. Vydávat na obranu alespoň 2% HDP je závazek členů NATO. Loni na summitu v Hágu se členské státy dohodly na novém cíli navýšení celkových výdajů na obranu a do roku 2035 mají čistě na zbrojení dávat 3,5%. Rychlobruslař Metoděj Jílek získal cenu Stanislava Guta Jarkovského za nejhodnotější výkon minulého roku. V něm Jílek ovládl juniorský světový šampionát. Na tom seniorském získal bronz na 10 kilometrů a zároveň se prosadil mezi elitu ve světovém poháru. Jílek má radost, že ho jako nejlepšího vybrali ostatní sportovci.
5: Tak už jsem hrozně poctěn, že vlastně získám tuhle cenu, jakož o tom hlasují vlastně všichni sportovci, takže o to je to pro mě víc cennější, že vlastně vím, že lidi, který vlastně taky dřou a pro ten spor, aby to bylo tomu všechno, tak hlasovali.
1: Dnes bude v Praze převážně zataženo, občas deštěm nebo přeháňkami a nejvyšší teploty se dostanou na 15 až 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na pražských silnicích sleduje Jarda Koller. Hezké odpoledne.
6: Ano, teď už odpoledne, hezké. Na D7 z Chomutova do Prahy před sjezdem na letiště popojíždí kolona kvůli dopravnímu omezení. Brzdí se na druhém kilometru, fronta je na 10 minut. Na pražském okruhu směrem z letiště na D1 od dálnice D5 čekejte silnější provoz. Za Ořechy je to na necelých 10 minut, více stojí kamiony. Na východní části okruhu směrem na Lanový most zůstává kolona od dálnice D11, průmyslové je to na 15 minut. Na jižní spojce se od Spořilova jede různě pomalu. Za Lanový most v ulici Přátelství směrem z centra se popojíždí před Novým náměstím 10 minut a tradiční fronty zůstávají na magistrále na příjezdech do centra ve Vilzonově od Bulhara a také na Nuselském mostě. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
0: Dobrý den, 5:30 po 12. hodině posloucháte vysílání Rádia Praha. Jak se dnes mají české děti a proč se šťastně cítí jen polovina z nich? I o tom budeme mluvit s naším dnešním hostem, kterým bude výkonná ředitelka UNICEF v České republice, Pavla Gomba. Hezký poslech.

0: Posloucháte vysílání Rádia Praha. Mým dnešním hostem je jedna z nejvlivnějších žen Česka. Dáma, která už 26 let stojí v čele UNICEF v Česku. Zblízka viděla místa, odkud se dětské příběhy do zpráv dostávají většinou jen jako čísla. Války, hlad, chudobu, katastrofy. Ale dnes se nebudeme bavit jenom o dětech daleko od nás. UNICEF právě zveřejnil nová data o českých dětech a ta ukazují, že jen polovina z nich se cítí šťastně. Mým dnešním hostem, a moc si toho vážím, je výkonná ředitelka UNICEF v České republice, Pavla Gomba. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: A paní Gomba, UNICEF před pár dny zveřejnil výzkum Mladé hlasy 2026. A pouze polovina českých dětí se podle tohoto výzkumu cítí šťastně. Co vás na těch datech nejvíce zasáhlo, nejvíce zaujalo?
1: My vlastně ten výzkum děláme už 25 let. Ne každý rok, aby jsme zachytili jenom vlastně jako jednu generaci dětí a letos poprvé to kleslo tak dramaticky. Ale na druhou stranu ono záleží, jak to vnímáte. Jo, že vlastně jako 50% polovina, když vezmete, jak moc se mluví o duševním zdraví, jak co všechno děti prožívají a podobně, tak vlastně 50% možná není až tak špatných, ale nicméně skutečně statisticky významně ten podíl v čase klesá a myslím si, že je potřeba to brát vážně.
0: A jsou to tedy děti, nejsou to adolescenti?
1: Je to za celou populaci 9 až 17 a bohužel u těch starších, dejme tomu dětí, mladých lidí v té věkové kategorii 14 až 17, tam ten pocit štěstí je ještě nižší, je to něco kolem 40%. Nevím, jestli je to taky u dospělých, ale prostě věkem ten pocit štěstí u dětí klesá.
0: A podle toho výzkumu je hlavním zdrojem stresu škola. Je problém v nárocích, je problém ve vztazích, je problém v tom systému, nebo v čem to tedy primárně hledá?
1: My když jsme se ptali dětí právě vlastně, co všechno se pod tím pojmem škola skrývá, tak jednak tam je ten tlak na výkon, samozřejmě prostě úkoly, snaha uspět, nějaká soutěživost, nelze to od toho oddělit, ale je mezi tím i vztah s učiteli, protože někde je výborný a někde to prostě ani s učiteli nefunguje. Stejně tak jsou tam i vztahy se spolužáky a se škola od školy a možná dítě od dítěte, na to, jak je vlastně dítě integrované do toho týmu, do toho třídního kolektivu, tak má opravdu velký vliv na to, jak spokojené, jak rádo do školy chodí. Takže nedá se oddělit jedno od druhého. Pokud jedno nefunguje, tak to ovlivní celý ten vztah ke škole.
0: Jak moc velké a na to mají vliv sociální sítě, jak moc velký vliv, protože 63% dětí říká, že tráví online více času, než by chtěli, což je zajímavé, protože sami děti vlastně cítí, že jim ten digitální svět něco bere.
1: Ano, proto jsme se na to ptali a to je otázka, kterou jsme v těch minulých ročnících neměli, ale vnímáme i to, že právě ten digitální svět svým způsobem dětství narušuje. Pro někoho může být pozitivní. Není to jenom, že pro všechny děti sociální sítě jsou nějakým zlem, ale je potřeba s mírou a pokud, myslím si, že děti si uvědomují, že pokud sní balíček chipsů a celou čokoládu a zapíjí to litrem koli, že to pro ně není dobré, ale možná to uvědomění, že když do tří do rána scrolluji a potom v 7 vstávám a jdu do školy, že tohle také vlastně i na to duševní zdraví, ale i na to fyzické zdraví u dětí má vliv. A my jsme se i ptali právě na sociální sítě a na tu aktuální otázku, jestli omezit. A mě samotnou překvapilo, že většina dětí říkala ano, sociální sítě omezit pro děti.
0: To znamená jít podobným směrem jako třeba Austrálie nebo Francie.
1: Ale já tady pokivuju, ale pro ty mladší. A to bylo zajímavé, že v té věkové kategorii třeba těch 13-letých, oni říkali ano, omezte sociální sítě pro ty 12-leté. A ti 16-letí říkali ano, ať jsou od 15 let. Takže jako vnímají nějakou nebezpečnost nebo nějaká rizika, ale sami sobě by ten přístup zanechali.
0: Tak přece jenom děti v tomto věku nemají úplně tendence přijímat nějaké závazky vůči sami sobě.
1: Ale u rodičů tam je to mnohem výraznější. 79% českých rodičů vlastně v tomhle aktuálním výzkumu řeklo, že by omezili sociální sítě podle věku dítěte.
0: Říká výkonná ředitelka UNICEF v České republice Pavla Gomba, která je dnes hostem Rádia Praha. Za chvíli pokračujeme. se ale pojďme podívat na pražské silnice. Na D7 z Chomutova do Prahy před sjezdem na letiště popojíždí kolona kvůli dopravnímu omezení, brzdí se na 2. kilometru, fronta je na 10 minut. Na pražském okruhu směrem z letiště na D1 od dálnice D5 čekejte silnější provoz, za Ořech je to na necelých 10 minut, více tam stojí kamiony. Na východní části okruhu směrem na Lanový most zůstává kolona od dálnice D11 k Průmyslové, je to na 15 minut. Na jižní spojce se od Spořilova jede různě pomalu za Lanový most, v ulici Přátelství v Uhříněvsi směrem z centra se popojíždí před Novým náměstím kolem 10 minut a tradiční fronty zůstávají na magistrále na příjezdech do centra ve Vilzonově od Bulhara a také na Hnuselském mostě. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Letní edice Mint Marketu je tu. V neděli 14. června zaplní Rašínovo nábřeží více než 130 českých i zahraničních značek s autorskou módou, šperky a designem. Přijďte si užít pohodový den přímo u Vltavy s módními přehlídkami, chill-out zónou, novým fotokoutkem a skvělým jídlem. Mint Market. Neděle 14. června od 10 do 17 hodin. Více informací na mintmarket.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Posloucháte polední vysílání Rádia Praha. Mým dnešním hostem je výkonná ředitelka UNICEFu v České republice Pavla Gomba. My jsme se bavili už v tom prvním vstupu o výzkumu Mladé hlasy 2026, který UNICEF před dvěma dny zveřejnil. Ještě na to navážeme. Já jsem v tom výzkumu četl, že jen 12% dětí by osobně vyhledalo odbornou pomoc. Co to říká o dostupnosti psychologické podpory, ale nejenom o tom, i o důvěře děti v dospělé lidi?
1: Samozřejmě, že všichni všude okolo se řeší právě ta dostupnost, že je málo psychologů, že je málo psychiatrů, že je málo školních poradců a školních psychologů. A my jsme na základě tohle výzkumu trošku pozměnili a asi upravíme naše doporučení, protože ta data jsou důležitá, ale sama o sobě nevypovídají celý příběh. My jsme v tom minulém ročníku před dvěma lety právě zjistili, že jenom 16% dětí má třeba na školách, protože školy jsou takové jako základní záchytné body, které většinou jakoby hned na začátku mohou zjistit, že se třeba s dítětem něco děje a něco udělat. A jenom 16% dětí tam má přístupnou nějakou odbornou pomoc. Ale právě vlastně to spojení, když se jde více do hloubky a ptáme se, s kým chceš o těch svých problémech mluvit, kde to chceš řešit, na prvním místě rodiče, rodina a na druhém místě kamarádi, tak vlastně je to přesně o té důvěře. A my víme, že třeba na menších městech nebo v některých specifických školách, i kdyby ta pomoc tam byla a ten poradce nebo psycholog tam byl, tak pokud není ta důvěra, pokud třeba děti se bojí, no jo, ale on to hnedka řekne paní, nebo ona to hnedka řekne paní učitelce, protože se znají a chodí spolu na kafé, nebo to řekne svým rodičům a současně vlastně i ta těžká pozice toho psychologa, protože jsou situace, kdy to někomu musí říct, kdy vlastně je potřeba to řešit, takže je to taková velmi křehká rovnováha, ale zrovna tady u téhle statistiky nás úplně nejvíc vlastně vystrašilo 10% dětí, které řekly, že o svých problémech nechtějí mluvit úplně s nikým. A tady tohle každé vlastně 10%, každé desáté dítě, to vnímáme jako úplně nejzranitelnější, nejohroženější skupinu, která pravděpodobně žije v takovém uzavření, že nemá vůbec nikoho, s kým o svých problémech mluvit, a to není v pořádku.
0: Jak takové dítě poznat a jak mu pomoct?
1: Myslím si, že tady jako úplně první je samozřejmě rodina. Nějaké rodinné prostředí. Proto apelujeme i na rodiče, apelujeme i na pedagogy, aby s dětmi mluvili, aby se jich ptali a aby to šlo jako hlouběji, než tak, jak bylo dneska ve škole. Ale aby zkusili jiné typy otázek. Třeba co tě dneska ve škole pobavilo? Jo, jako opravdu stačí někdy jenom změnit tu otázku, čemu se dneska zasmál, a vlastně to dítě se třeba rozpovídá. A nebo ten rodič může začít sám od sebe, může říct, hele, v práci se mi dneska stalo to a to, co bys dělal ty v mý situaci. A někdy opravdu stačí jenom se změnit, jenom jako nastartovat a to dítě má komu se svěřit. Takže určitě rodina, škola, ale i spolužáci vlastně mohou udělat něco sami pro sebe a pro svoje vrstevníky, protože my víme, že třeba právě v tom pocitu to štěstí. Úplně na prvním místě jako zdroj štěstí jsou právě kamarádi, přátelé, že u těch starších dětí nebo mladých lidí hrají úplně tu nejdůležitější roli, takže je to i nějaká jako vzájemná pomoc.
0: Říká výkonná ředitelka UNICEF v České republice Pavla Gomba. Za chvíli pokračujeme.

0: Posloucháte Rádio Praha. Mým dnešním hostem je Pavla Gomba, výkonná ředitelka UNICEFu v České republice. Pavlo, vy jste před několika dny v New Yorku osobně doprovázela originál vůbec první pohlednice UNICEF, která vznikla podle kresby sedmileté Jitky Samkové z tehdejšího Československa a byla vůbec poprvé vlastně v tom New Yorku veřejně představena. Co tento příběh podle vás vypovídá o české stopě v historii UNICEFu?
1: Je to něco, na co já jsem nesmírně hrdá i mezinárodně. A já kamkoliv přijedu, tak vlastně lidi se mě ptají, jak se má Jitka.
0: Jitka?
1: Jitka. A je to příběh, který je často za hranicemi znám víc než u nás. A my se snažíme o něm hodně mluvit a vlastně ocenit i to, co se tady stalo. Je to taková neuvěřitelná souhra šťastných náhod a příběh odvahy a vlastně i jako skvělý příběh toho, že tady u nás UNICEF po válce pomáhal, že Jitka a její vrstevníci dostávali sušené mléko, léky, potraviny, vlastně to, co tehdy potřebovali k přežití. A ten obrázek vznikl jako poděkování za tuhle pomoc UNICEF v Československu tehdejším. A já jsem měla možnost vlastně loni poprvé se s paní Jitkou setkat. Je stále mezi námi jako takový vlastně most k těm úplně začátkům UNICEF. A byl to pro mě nesmírně emotivní zážitek, opravdu jako dojemný, skromná, milá, úžasná paní, která je známá po celém světě. Její obrázek zachránil miliony dětí, vydělal miliony dolarů, možná 100 miliony dolarů. A přitom je nesmírně skromná a říká, já jsem vlastně neudělala nic zvláštního. A právě minulý týden v New Yorku poprvé v této dekádě česká mise při OSN organizovala tady tuhle výstavu v síle OSN, takže velmi, velmi důležitá akce. A přiznám se, že když vlastně poprvé veřejnosti se tam představil ten originál, který šťastnou zase náhodou se našel po téměř 80 letech, tak pro mě to byl jeden z, asi z vrcholů mého pracovního života.
0: Kde se ten originál našel?
1: My jsme vlastně nevěděli, kde je a taková spekulace byla, že samozřejmě asi jako tehdy v tom roce 1947 zůstal někde v tiskárně a prostě nicméně loni naši kolegové z amerického UNICEF je oslovila rodina nějakého sběratele, která celé té dekády tady tu tenhle originál vlastně měla v držení a pečovala o něj. Takže šťastnou náhodou se našel a byl předán vlastně znovu do držení UNICEF. A já jsem o něj před tou výstavou vlastně 24 hodin pečovala. A přiznám se, že když jsem šla po tom Manhattanu a nesla jsem ten originál, tak jsem prostě se dívala na každého člověka, na všechny otevřené dveře, aby někde nezakopla, abych prostě ho donesla, že ta odpovědnost a něco jako zdánlivě obyčejná čtvrtka papíru, ale něco takhle hodnotného.
0: A Československo po válce pomoc přijímalo. Dnes Česko pomáhá. Připomínáme si tohle dost, podle vás?
1: Já si troufám říct, že možná někteří z nás by tady nebyli, kdyby tehdy UNICEF nepomáhal. A pro mě je to takové uvědomění jednak, jak je svět provázaný. A že to nejsou prostě události tak daleké, že vlastně my jsme živou součástí tady tohle příběhu pomoci UNICEF, ale současně, že ten svět se proměnil až moc málo, že by bylo skvělé, kdyby tahle pomoc už nebyla potřeba, protože bohužel těch válek spíš přibývá, než aby jich ubývalo. A žádné dítě by nemělo žít ve válce, žádné dítě by se nemělo narodit do války.
0: Říká Pavla Gomba z UNICEFu, za chvíli pokračujeme. Teď si ale jdeme podívat na pražské silnice. Situaci na nich sleduje kolega Lukáš Miller. Hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne i ode mě, tak v Praze čekejte silný provoz na jižní a Štěrboholské spojice. Pomalej se jede obou směrně před sjezdem do Průmyslové, a to jak od Spořilovské, tak také od Černého mostu. To zdržení vždy k Průmyslové je 10 až 15 minut. Plní se příjezdy do centra Prahy po magistrále, ve Vilzonově fronta na 10 minut, na příjezdu k muzeu od Bulhara 10 minut naberete také na Nuselském mostě do centra před Legerovou. Kolony asi na 10 minut jsou i v Bělohorské obou směrně před křižovatkou Vypich a na pražském okruhu vázne doprava směrem z letiště k dálnici D1, pomalu se jede před sjezdem na Ořech, zdržení od plzeňské dálnice D5 asi 10 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Vinyl.
3: Každé pondělí na Rádiu Praha.
4: Na Rádiu Praha.
5: Československý souboj v hlasování. Nejnovější Tata Boys v původním snění.
6: Tata Boys.
5: Nebo Richard Miller, Černá labuť, Běla vrana.
6: Richard Miller.
5: V pondělí večer budou nový Tata Boys nebo skvělý Richard Miller. Hlasujte na našem Facebooku.

0: Posloucháte Rádio Praha, mým dnešním hostem, moc si toho vážím, je výkonná ředitelka UNICEFu v České republice Pavla Gomba. Ještě jednou dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pavlo, když se budeme bavit o podpoře UNICEFu, o finanční podpoře UNICEFu, co je podle vás účinnější? Jsou to jednorázová velká vlna solidarity po nějaké katastrofě? A nebo ty malé pravidelné dary, které vlastně na první pohled nemusí být tolik vidět?
1: V té otázce už je odpověď.
0: Já vím.
1: Obojí je důležité, když se něco velkého stane a je potřeba rychle pomoct. A mluvím opravdu o těch situacích, kdy jde o život, kdy třeba pitnou vodu je opravdu potřeba zajistit řádově v hodinách a můžete být v nějaké těžké oblasti, izolované, těžko přístupné, musíte se tam dostat, často jsou třeba, nevím, při zemětřesení zničeny silnice a podobně, jídlo, léky, ošetření zraněních, takže když je nějaká katastrofa tohle typu a samozřejmě jde i o válečné konflikty, byť tam je to vleklejší, tak je potřeba vlastně nějaká masivnější jednorázová pomoc. Ale pro tu naši práci, my tím, že UNICEF je v terénu každý den, i v zemích, které u nás třeba nejsou známé, fungujeme v Togu nebo ve východním Timoru, jsou to země, o kterých člověk téměř neslyší, ale i tam žijí děti, které potřebují pomoc. Takže pro nás ty jednorázové příspěvky, byť třeba drobné od velkého počtu lidí, vlastně nám dávají obrovskou jistotu a tu možnost právě vlastně být každý den všude tam, kde je to potřeba.
0: Existují situace, kdy se musíte rozhodnout, kam peníze poputují dřív, když je třeba těch krizí více než peněz?
1: V podstatě není žádná krize teď právě současně na světě, která by byla financovaná jako ze 100%, že by tam bylo úplně všechno, co je potřeba, že tam můžeme dělat úplně všechno, co je potřeba, takže naši kolegové v terénu téhle situaci čelí samozřejmě každý den a musí se rozhodovat, jestli třeba je důležitější, aby tam byly nějaké školní stany v nějakých krizových situacích, aby děti měly prostě možnost pokračovat ve výuce, anebo za vlastně stejných prostředků dovést cisternu s vodou. Takže i když tady je jako jasné, co asi, ale my třeba právě mluvím o tom vzdělání, že i v těch krizových situacích je důležité, je to i psychosociální pomoc, aby děti měly pravidelný denní režim, aby nepřestávali se učit.
0: V kontextu toho, když Česko třeba pomáhá někomu ve světě, nějakým dětem ve světě, občas se stává, že na sociálních sítích vídám komentáře typu pomáhejme hlavně těm českým dětem, světové problémy my tady přece nevyřešíme. Umíte takového člověka, který se tohle myslí, pochopit? Nebo to je možná špatně položená otázka, ale jak byste jemu vysvětlila, že musíme pomáhat prostě i mimo naši republiku?
1: Jasně, a já s tím souhlasím, že je potřeba pomáhat doma. A je potřeba pomáhat i ve světě, takže obojí je potřeba a často lidé si neuvědomují, jak je svět nesmírně propojen a konec konců třeba teď, že řešíme, že v Česku máme pacienta s podezřením na ebolu a jenom co se týká třeba nemocí, tak nejde o to, že někdo z nás cestuje do nějaké prostě země, kde je třeba pořád ještě je dětská obrna. To je nemoc, na kterou neexistuje žádný lék, je možné ji jenom zabránit očkováním. Takových nemocí je více, na které zatím lidstvo nemá lék a myslím si, že i pokud jako není žádný jiný důvod, jako to, že nám kdysi někdo pomohl, když my jsme to potřebovali a neptal se takhle, pomáhejme jenom doma, ale i jako ochrana vlastně nás samotných třeba před šířením nějakých nebezpečných nemocí, tak rozhodně má smysl, aby všude na světě děti měly hygienu, aby měly prostě pitnou vodu, aby měly léky, aby byly zdravé.
0: A podporovat UNICEF konkrétně můžeme například na webových stránkách unicef.cz.
1: Ano, unicef.cz dá právě třeba ten program Přátelé dětí, to jsou naše hrdinové lidé, kteří posílají třeba měsíčně 200 korun, ale díky nim můžeme být všude tam, kde to děti potřebují.
0: A to funguje, pokud se nepletu, přes stránku darujme.cz.
1: Také.
0: Mým dnešním hostem je výkonná ředitelka UNICEFu v České republice Pavla Gomba a za chvíli budeme pokračovat. Teď ale pojďme ještě na pražské silnice. V Praze silný provoz na jižní a štěrboholské spojce obousměrně před

0: Posloucháte Rádio Praha, mým dnešním hostem je výkonná ředitelka UNICEFu v České republice Pavla Gomba. Pavlo, když už více než 20 let, konkrétně 26,5 roku vlastně, pracujete s příběhy dětí z válek, dětí, které zažívají chudobu, děti, které zažívají různé katastrofy, co se ve vás za tu dobu, jestli to vůbec jde, otupilo?
1: To je asi těžké říct, protože člověk nemá srovnání. Každý žijeme ten jako svůj život a ten svůj příběh a nelze říct, jaké by to bylo jinak. Ale já bych řekla, že asi ten výraz otupilo není úplně nevystihuje, protože když by to neštěstí a ta nespravedlnost s člověkem nic nedělala, často opravdu jako extrémní příběhy, které balancují na pomezí života a smrti,
0: Tak nemá motivaci.
1: Je svědkem vlastně i fakt jako extrémních situací. Ale člověk by neměl otupět, jinak by asi měl jít od toho, to si říkám. Ale na druhou stranu, možná když se bezprostředně setká s něčím takovým, tak už jako se nehroutí, nepláče, spíš je to takový ten pocit nespravedlnosti a naštvání, že se to stále děje. Že prostě před 20 lety člověk viděl děti, které umírají na podvýživu zbytečně a že se to děje i dneska a mě opravdu dělají starost válečné konflikty, protože v okamžiku, kdy ta země něčím takovým projde, tak vlastně veškerý pokrok všeho, čeho se dosáhlo, je najednou ztracen. Školy jsou zničeny, je to rozbořené, domy, vlastně lidé, zdravotní péče, vlastně všechno začíná od začátku a to nepřichází z hůry. To dělají lidé, jo, že ty katastrofy, které způsobují lidé, že jsou za mě ty nejhorší.
0: Dá se v rámci nějakého válečného konfliktu vůbec mluvit o tom, co my známe pod pojmem normální dětství? Nebo je tím cílem zachránit to minimum?
1: Normální dětství určitě ne. Ale my nikdy nepřestaneme i v těchto podmínkách fungovat, apelovat na to, že děti by měly být chráněné před násilím, před dopady válek, před válkami, které vedou dospělí a oni na ně nemají žádný vliv. Samozřejmě to prvotní je zachránit životy, takže jde o úplně ty nejzákladnější projekty, pitná voda, výživa, léky, aby děti měly tady tuhle šanci na život, ale samozřejmě jde i o to, co s nima bude dál, až třeba jednou se uzavřou mírové smlouvy, až třeba se přestane bojovat, aby se mohli vrátit do škol, aby se prostě věci opravili, aby nestratili, protože jako dětství je nenávratné, dětství se nedá opakovat. Pokud strávíte třeba 5 let mezi 6 a 11 lety během války, tak už se nikdy jako nedá to převinout zpátky, přehrát zpátky, takže vlastně my vždycky apelujeme na všechny strany ozbrojených konfliktů i třeba v různých jednáme s ozbrojenými skupinami a podobně, aby děti prostě byly z toho vyloučeny a chráněny.
0: Poslední otázka, poprosím o stručnou odpověď. Pakliže by někdo chtěl pomoct, ale nemá třeba úplně ty finanční prostředky, ale ta situace ho prostě tíží, tak jakým způsobem se může do té pomoci zapojit?
1: Určitě budeme rádi, máme v Česku 3000 dobrovolníků, budeme rádi, že všechny další a stejně tak na webu UNICEF.cz je možné se dnes zaregistrovat.
0: Říká výkonná ředitelka UNICEFu v České republice Pavla Gomba. Moc děkuju za rozhovor.
1: Děkuji. Krásný den.

0: rána.
1: Kamila Cabello s námi na Rádiu Praha. Je 13 hodin a na Rádiu Praha také Štěpánka Martanová. Protože jsou tu zprávy. Štěpánko, vítej.
2: Hezké odpoledne.

0: Praze 12 má do 5 let vzniknout 5 nových parkovacích domů. Severojerským Belfastem se prohnala vlna rabování a žhářských útoků namířených proti přistěhovalcům. České fotbalistky čeká přesun do Mexika, kde vstoupí do mistrovství světa. A středa bude v Praze převážně zatažená občas deštěm nebo přeháňkami, denní maxima 15 až 17 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Nedostatek parkovacích míst řeší Praha 12. Do roku 2027 chce radnice připravit projektové dokumentace na stavbu 5 parkovacích domů. Vzniknout mají třeba v Rytířově, Vazovově a nebo Zimové ulici. Všechny domy mají být lidem k dispozici nejpozději za 5 let. Podle místostarosty městské části Petra Šuly z uskupení Společně pro Prahu 12 radnice jedná i o dalších 2 lokalitách.
2: První parkovací dům v lokalitě Rytířova už připravuje technická správa komunikací. Aktuálně se řeší technické parametry a cílem je jednoduchá a rychle realizovatelná konstrukce, kde samotná výstavba může trvat přibližně 4 měsíce.
0: Pražská policie pátrá po agresivním muži, který měl vyhrožovat řidiči městské hromadné dopravy a pěstí poškodit čelní sklo autobusu. Vyšetřovatelé případ řeší jako trestný čin poškození cizí věci. Incident se odehrál na konci května ve večerních hodinách u autobusové linky 188 u zastávky pod Vinicí v Záběhlické ulici. Muž způsobil škodu ve výši 45 tisíc korun, z místa činu odešel se ženou neznámo kam. Energetická společnost ČEZ chce do roku 2033 na Orlíku vybudovat velkou přečerpávací elektrárnu. Řekl to její generální ředitel a předseda představenstva Daniel Beneš. Díky celkové modernizaci původní elektrárny bude možné čerpat vodu do Orlíku z níže položené přehrady Kamík. Díky tomu uloží větší množství energie. Úpravy vyjdou na 8 miliard korun, s budováním chce ČEZ začít příští rok. Stovky maskovaných mužů v severním Irsku zapalovali autobusy i auta a rabovali obchody. Násilníci pronikli i do několika domů, které zapálili. Útoky byly namířené proti přistěhovalcům. Vyvolali brutální pokus o vraždu, ze kterého je obviněný muž původem ze Súdánu.
3: Záběry z Belfastu ukazují autobus pohlcený plameny i mnoho hořících aut. Záchranáři zasahovali také u požárů řadových domů a minimálně v jednom případě museli záchranáři z hořící budovy vyvést celou rodinu. Maskovaní muži také zastavovali auta na ulicích a rabovali obchody patřící přistěhovalcům. Politické vedení severního Irska i celé Británie odsoudilo útoky na nevinné lidi, stejně jako pondělní pokus o vraždu, který nepokoje vyvolal. Záběry z tohoto útoku zachycují muže ozbrojeného nožem, který klečí na své zakrvácené oběti na ulici v Belfastu. Útočníka spacifikovala skupina kolem jdoucích a policie ho zatkla. Napadený muž je s vážnými zraněními v nemocnici. Ondřej Himer, Český rozhlas.
0: České fotbalisty čeká přesun do mexické Guadalajary, kde vstoupí do mistrovství světa. Reprezentanti poletí dnes večer českého času ze své základny v americkém Texasu. Na úvod turnaje čeká Jižní Korea, a to ve 4 hodiny ráno našeho času. O tom, jaká bude atmosféra v Mexiku během světového šampionátu, mluví tamní česká konzulka Tereza Kunická.
4: Mexičané obecně jsou velcí fotbaloví fanoušci, určitě v mistrovství světa prožívají ve velkém. To vlastně poznáte v Mexiku i v každodenním životě. Každý stánek na ulici, každá restaurace nabízí nějaké akce spojené s mistrovstvím světa, takže opravdu tu fotbalovou atmosféru můžete pocítit v Mexiku na každém kroku.
0: Dnes bude v Praze převážně zataženo, občas s deštěm nebo přeháňkami a nejvyšší teploty se dostanou na 15 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Pojďme na dopravu. Lukáš Miller vidí, všechny silnice jsou více či méně namoklé a hlavně jsou tam problémy. Lukáši, vítej.
6: Hezké odpoledne, tak těch problémů není moc, ale silnější provoz na některých místech čekáme, třeba na Jižní a Štěrboholské spojice, tam se pomaleji stále jede obousměrně před Průmyslovou ulicí před Europarkem, a to jak z Černého mostu, tak také v opačném směru od Spořilovské ulice, zdržení vždy 10 až 15 minut. Stále jsou plné příjezdy do centra Prahy po magistrále, a to jak na Nuselském mostě, je to do Legerovy asi na 10 minut, 10 minut se jede v koloně také od Bulhara k muzeu, to je Vlzenova ulice, a Kladná je i Ječná z Karlova náměstí nahoru na IP Pavlova. Kolony asi na 10 minut čekejte i v Bělohorské před křižovatkou Vypich, hlavně směrem z centra. 10 minut se jede v koloně v ulici Přátelství na průtahu Úříněvsí směr Říčany a na Pražském okruhu stále pomalý provoz letiště k dálnici D1, pomalu se jede od plzeňské D5 ke sjezdu na Ořech. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Krásné odpoledne a dobrý den, je po 13. hodině s vámi Rádio Praha a je tu 10. červen. Gita slaví dneska svůj svátek, také všechno nejlepší. No a u nás Somber. Taky Miles Smith a Neil Horan. A za domácí party Činasky.
8: Mám v životě všechno, co jsem kdy chtěl mít, je to dobrý.
5: Tak ať máte také všechno, co chcete mít, ať se vám daří.
1: Radio Praha a Olda Burda.
9: A Olda Burda.

0: Cranberries Zombie, tady je Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAP+. A my se budeme zabývat výtoňským železničním mostem. Podle expertní skupiny Národního památkového ústavu prý půjde opravit. Správa železnic v minulosti uvažovala dokonce o jeho zbourání a výstavbě nové konstrukce. Podrobnosti k celé téhleté tematice má teď kolega Petr Kastner, který je se mnou ve studiu. Vítej, Petře.
1: Hezký den. Podle mezinárodní expertní skupiny by most po opravě a při pravidelné údržbě mohl být v provozu minimálně dalších 100 let. Jeho stav posuzovali pro Národní památkový ústav odborníci na mostní inženýrství, životnost ocelových konstrukcí a taky památkovou péči. K opravě a zachování mostu se v závěru přiklonilo 8 z 9 expertů z Česka, ale taky Švýcarska a Belgie. Do analýzy zahrnuli kromě prověření samotného výtoňského mostu taky zkušenosti s podobnými konstrukcemi ze zahraničí. Most je součástí trati z Plzně a Berouna na pražské hlavní nádraží. Kvůli špatnému stavu se na něm nesmí potkat dva vlaky a můžou jet maximálně 20-kilometrovou rychlostí. Některé spoje taky kvůli omezení končí v Praze na Smíchově.
0: Jaký by podle expertní skupiny Národního památkového ústavu měl být další postup?
1: Most by podle odborníků bylo vhodné rozebrat a přemístit na břeh. Následně by měli technici konstrukci očistit od koroze a vyměnit vadné části, protože v některých místech jsou i významné praskliny. Národní památkový ústav doporučil zůstat u původních technologií, tedy využít například nýtování a v některých případech použít vysokopevnostní šrouby při spojování jednotlivých železných částí mostu. Důležité je podle závěru ústavu, aby správa železnic zachovala památkovou i dopravní hodnotu stavby.
0: A teď ještě také, jaké plány s tím mostem má správa železnic, protože jsme říkali, že původně ho chtěla zbourat.
1: Ano, v minulosti správa uvažovala o zbourání staré konstrukce a výstavbě nového mostu, včetně třetí koleje. Závěry expertní analýzy NPU zatím ale podle mluvčí správy železnic Nelly Frýbové neobdržela. Ministerstvo dopravy v minulém volebním období rozhodlo o zachování starého mostu. Nynější ministr Ivan Bednárik za SPD ale v minulosti řekl, že se správou železnic o finálním řešení ještě jedná. Po dobu opravy nebo stavby nového mostu by vedle měli dělníci vystavět provizorní most, po kterém by dočasně jezdili vlaky například od Berouna nebo Plzně.
0: S Petrem Kastnerem jsme mluvili o železničním mostě pod Vyšehradem, který je podle památkářů opravitelný. Petře, díky za informace a naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
0: A pojďme se podívat také na aktuální silniční dopravu. Začneme tím, že provoz je zatím stále klidnější. Silnější je jen na jižní a štěrboholské spojce obousměrně před sjezdem do Průmyslové. Směrem k Klanovému mostu je zdržení výraznější asi 15 minut. To se popojíždí od Černého mostu k Průmyslové. Plní se také příjezdy do centra po magistrále. Ve Vilzonově je fronta na 10 minut od Bulhara k muzeu a 10 minut se zdržíte i na Nuselském mostě do centra. Plná je Jičná z Karlova náměstí k IP Pavlova. Kolony na 10 minut jsou v Bělohorské z centra před Vypichem. 10 minut se jede v koloně v ulici Přátelství na průtahu Uhříně vsí, je to směr Říčany. A na Pražském okruhu vázne doprava směrem z letiště, kde jedničce pomalu se jede před sjezdem na Ořech a zdržení od plzeňské D5 asi 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok?
3: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
4: Rok je náš.
5: Rok je náš.
2: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
4: Rok je náš.
3: Jedině na Rádiu Praha.

0: zlobit.
1: Mám chuť zlobit, Činasky s námi na Rádiu Praha. Teď je 13 hodin 30 minut, Štěpánka Martanová ve studiu Rádia Praha. Máme tu zprávy.
2: Hezké odpoledne. Pražská policie doporučuje v následujících měsících použít k dopravě na letiště Václava Havla městskou hromadnou dopravu anebo vyrazit na let s výrazným předstihem kvůli stavbě nové mimoúrovňové křižovatky a s ní spojenými dopravními omezeními. Policisté opakovaně řeší dopravní komplikace a několika kilometrové kolony. Stavba bude trvat do října příštího roku. Železniční most pod Pražským Vyšehradem půjde podle Národního památkového ústavu opravit. Shodla se na tom mezinárodní expertní skupina na mostní konstrukce a památkovou péči. Podle jeho závěru by měl most po obnově rekonstrukce při správné údržbě vydržet minimálně 100 let. Správa železnic zatím podle mluvčí Nelly Frýbové expertní analýzu nedostala. Strojovnu ropného tankeru nedaleko pobřeží Ománu dnes zachvátil požár, oznámila britská agentura pro námořní bezpečnost tím, že posádka lodí zmínila jednu oběť a dva pohřešované. Příčinu požáru neuvedla, ale podle jiné britské námořní společnosti byl tanker zřejmě zasažen raketou. Námořní dopravu v oblasti nedaleko Hormuzského průlivu blokuje a ohrožuje od začátku března Irán v reakci na americko-izraelské údery. A hokejisté Caroliny vyhráli na ledě Vegas 5-3 a srovnali stav finálové série NHL na 2-2 na zápasy. Český útočník domácí Golden Knights Tomáš Hertl nebodoval. Dnes bude v Praze převážně zataženo, občas deštěm nebo přeháňkami a denní maxima 15 až 17 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Doprava a Lukáš Miller, který nám řekne, jak to vypadá na silnicích. Lukáši?
4: Hezké odpoledne, tak vypadá to relativně dobře, ten provoz metropoly je spíše klidnější, pomalej se ale stále jede po jižní a Štěrboholské spojice, nárazové kolony jsou obousměrně před cizem do Průmyslové, směrem k Lanovému mostu je to zdržení o něco delší, asi 15 minut naberete od Černého mostu právě k Průmyslové. Stále jsou plné příjezdy do centra Prahy po magistrále, jak ve Vilzonově a od Bulhara k muzeu, to je na 10 minut, tak také na Nuselském mostě zdržení před Legerovou 10 minut. Plná je pak i z Karlova náměstí nahoru na IP Pavlova. Kolony asi na 10 minut jsou i v Bělohorské z centra před Vypichem, anebo také v ulici Přátelství na průtahu u Hříněvsí směr Říčany. A na Pražském okruhu silný provoz směrem z letiště k dálnici D1, pomalu se jede před sjezdem na Ořech, a to od plzeňské D5 zdržení okolo 10 minut. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Host Lenky Vahalové. Fotografka Alžběta Jungrová pozve vás na novou výstavu s názvem Bez konce a začátku, kterou můžete vidět v Čelákovicích. Proč vybírala látku pro své fotografie až ve Švýcarsku? A jaké bylo focení v Pákistánu, Súdánu či Gaze? Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
1: Pěkné odpoledne a dobrý den po 13. hodině a 30. minutě. My už za chviličku se vypravíme do jednoho z pražských muzeí, a to konkrétně do toho poštovního, protože to otevřelo nebo otevírá novou expozici. Co bude k mání, řekneme už za chviličku, za 10 minut.

0: Julie Medley Deeply, Savage Garden s námi na rádiu Praha, 13 hodin 44 minut. Pošta nemusí být nutně jenom o pozdních nebo ztracených balících a dlouhém čekání u přepážky. Dokázat to chce i Poštovní muzeum v Praze, které otevřelo novou expozici o historii poštovnictví a telekomunikace. Ve Vávrově mlýně nedaleko Vltavy se byl podívat i kolega Martin Hrnčíř. Hezké odpoledne, Martine.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak co všechno, když přijdeme do Poštovního muzea, uvidíme?
1: Třeba první telegrafy, telefony nebo tisíce známek. Ty jsou tedy ještě zapečetěné ve velkých modrých skříních. Poštovní muzeum totiž patří od nového roku pod Národní technické muzeum a sbírky od původního vlastníka, tedy České pošty, budou kurátoři přebírat ještě několik měsíců, říká generální ředitel muzea Karel Xandr.
2: Že samozřejmě převádět to množství sbírek, hlavně známek z České pošty na Národní technické muzeum není nic jednoduchého. Samozřejmě to i finanční zátěž. Víceméně náš zřizovatel Ministerstvo kultury na to pamatuje, takže věřím, že dostojí svému slibu a že i ty finance budou zajištěné. Když jsme přebírali část sbírky, kde jsou kočáry, tak ty se dají zkontrolovat poměrně rychle, ale 19 milionů známek to potřebuje svůj čas.
1: Přízemí najdete také první více jak stoletou přepojovací mechanickou stanici. Na tu jste se mohli dovolat jenom, když jste měli speciální telefon, který se vytáčel přes páčku. Pak se vám ozval přepojovač, který musel zavolat ještě druhé straně, jestli chce vůbec váš volaný nebo volaný hovor přijmout. To byly tedy krásné časy. A o kousek dál pak kurátor Jan Hosták ukázal ve vitríně právě na první telefony s velkým kovovým kuželem nebo sluchátkem.
3: Zajímavostí je, že vlastně první koncesy na jejich provozování měl syn Františka Palackého, doktor Jan Palacký, už v roce 1883. A samozřejmě zajímavostí je i to, že ty telefony fungovaly pouze na poměrně krátkou vzdálenost, nějakých 100 metrů.
1: A opatro výše pak v Poštovním muzeu najdete bohatě zdobené pokoje ve stylu Biedermajeru a tam museli téměř všechen nábytek znovu opravit.
0: Právě tam jsou také nástěnné malby, které chtějí muzejníci ukázat. Proč?
1: Protože v 19. století sloužily tyto malby z různých cest jako takové pohlednice nebo námět k diskuzím. Podle kurátorů šlo také o prostředek komunikace. Když přišla návštěva, tak hned viděla, kde hostitelé třeba trávili léto. A vaše léto si můžete také obohatit, a to návštěvou Poštovního muzea ve Vyšším Brodě, kde už teď chystají oslavy 50 let od té doby, co otevřeli první výstavu. A i tato instituce teď patří pod Národní technické muzeum.
0: Říká Martin Hrnčíř. Martine, díky za informace a naslyšenou.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
0: A my jsme s vámi také na silnicích. V Praze postupně sílí provoz. Silný je na jižní a štěrboholské spojce obou směrně před sjezdem do Průmyslové. Kolony jsou spíš nárazově od Černého mostu a taky od Spořilovské vždy na 10 minut. Kolony čekejte na příjezdech do centra, po magistrále ve Vilzonově fronta je na 15 minut od Florence k muzeu na 10 a zdržíte se i na Muselském mostě do centra. Plná je Ječná, z Karlova náměstí na IP Pavlova, regulují také průjezdy tunely Blanka a menší kolony jsou v Radlické nebo v Povltavské v Troji. 10 minut se jede v koloně v ulici Přátelství na průtahu u Hříněvsí směr Říčany a na Pražském okruhu vázne doprava směrem z letiště k D1. 15 minut se jede v koloně od plzeňské D5 k Ořechu. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dva dny, 200 tvůrců, jedno místo. Design Market Léto. 13. a 14. června na výstavišti v Holešovicích. To nejlepší z lokálního designu, módy, šperků a poctivé gastronomie. Vstup je zdarma. Více na www.designmarket.com. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: R City a Adam Levin s námi na rádiu Praha, je 14 hodin, nějaká ta vteřina k tomu, a do studia přišel Mirek Kasan, který má připravené zprávy. Vítej, Mirku.
1: Ahoj, Oldo, dobré odpoledne. Praha 13 připravuje koncepci dostupného bydlení na příštích 10 let, spustila dotazník pro obyvatele. Pražský magistrát připravil vzdělávací program pro začínající vývojáře počítačových her. Ochranný svaz Autorský večer v pražské Arše Plus ocení nejlepší hudební interprety roku. A bude převážně zataženo, občas zaprší a naměříme nejvýš 17 stupňů. Zítra se mohou přidat i bouřky.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Dostupnost bydlení na 10 let dopředu chce vyřešit Praha 13. Její obyvatelé se můžou v aktuálním dotazníkovém šetření vyjádřit, jak bytovou situaci vnímají a co by městská část měla zlepšit. Z výsledků ankety a odborných podkladů radnice vytvoří dokument pro plánování a přípravu potřebných opatření, říká mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerová.
3: Tento dokument pomůže nastavit směr rozvoje bydlení městské části v následujících letech a bude vycházet nejen z dostupných dat a odborných podkladů, ale také z potřeb a zkušeností obyvatel Prahy 13.
1: Vývojáři počítačových her v Praze se můžou do 19. června hlásit do druhého ročníku takzvaného herního akcelerátoru. Je určený pro začínající studia, studentské týmy i jednotlivce. Magistrát vybere 8 přihlášených, které čeká letní škola, individuální vzdělávání a konzultace s odborníky z herního průmyslu. Pokračuje radní hlavního města Tomáš Slabihoudek, Stop 09.
4: Gamingová sféra je velký vlastně hospodářský úsek, který přináší velké finance ve světě a zároveň i v Čechách. A máte tam různé profese, jako je design, režírování a tak dále. Takže chceme tuhle tu věc podporovat, aby v Čechách vznikaly kvalitní vývojové týmy.
1: Ochranný svaz Autorský předá večer ceny nejlepším českým hudebníkům. Nejvíc nominací, celkem 5, má rapper a producent Kalin.
5: Rapper Kalin patří dlouhodobě mezi nejposlouchanější tuzemské interprety. V kategorii populární skladba roku je hned dvakrát, a to za písničku Pistácie a pak také za spolupráci na nahrávce Vítej mezi námi. Rap dominuje i dalším sekcím, do kterých se nominovali například Viktor Šín nebo Stein 27. Nejlepší interpreti převezmou hudební ceny OSA v pražském klubu Archa Plus. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
1: Na 20 tisíc lidí zůstalo po amerických útocích na oblast města Sirík v Iránu bez přístupu k pitné vodě. S odkazem na iránskou státní televizi to uvedla agentura AFP. Noční útoky poškodily dvě vodní nádrže. V oblasti údajně není dostatek podzemní vody, která by výpadek dokázala nahradit. Teploty v regionu navíc dosahují 50 stupňů Celsia. Místní úřady pracují na alternativním řešení situace. Spojené státy odůvodnily noční útoky na Irán jako odvetu za sestřelení amerického vrtulníku Apache nad Hormuzským průlivem. Irán odpověděl vzdušnými útoky na americké základny v Bahrajnu, Kuvajtu a Jordánsku. Fotbalový reprezentační útočník Jan Kuchta je zdravý. Poprvé trénoval s týmem před startem světového šampionátu. Doteď se připravoval individuálně. Národní tým se dnes přesune do Guadalajary, kde v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času odehraje úvodní zápas s Jižní Koreou. Duel odvysílá radiožurnál Sport v přímém přenosu. Odpoledne bude v Praze převážně zataženo, občas s deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 15 až 17 stupňů Celsia. Podobné počasí má být i zítra. Přidat se mohou i bouřky.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je to také čas na to podívat se na zahušťující se dopravu a podíváme se na ní teď s Lukášem Millerem.
6: Dneska odpoledne tak v Praze postupně sílí provoz, kolony třeba čekejte na jižní a také na Štěrboholské spojice obou směrně před sjezdem do Průmyslové, pomalu se jede od Spořilovské a také v opačném směru od sjezdu na Běchovice, to zdržení vždy okolo 10-15 minut. Kolony pak čekejte na magistrále, a to ve Vilzonově, tam je fronta od Florence k muzeu, navíc u muzea je teď hlášená i nehoda. 10 minut naberete v koloně také na Nuselském mostě do Legerovy nebo i Věčné z Karlova náměstí nahoru na IP Pavlova. A na Pražském okruhu čekejte silný provoz obou směrně mezi letištěm a dálnicí D1 před sjezdem na Ořech. Pomalu se jede od Lochkovského tunelu, také z plzeňské D5. Je to vždy asi na 10 minut. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne a dobrý den, ať už autem jste či nikoliv, tak dnes můžete vidět přehlídku historických aut, kde a kdy, to se od naší létající redaktorky dozvíte už za chviličku, za 10 minut. No a hudebně v téhleté hodině Botox,

0: Mimochodem přesně tohle je hit číslo jedna našeho hitu týdne. I pro něj můžete hlasovat na praha.rozhlas.cz. V téhle hodině dál Freya Ridings. A také Velšly Arts. Ať si 10. červnové odpoledne vyloženě užíváte.
1: Rádio Praha a Olda Burda.

0: Hity, doprava, informace. S vámi je Rádio Praha. V Opletalově ulici před budovou Autoklubu České republiky dnes odstartovala atmosféra slavné jízdy 1000 mil československých 2026. Konkrétně na tom místě je naše letající redaktorka Monika Doležalová a vy možná už slyšíte pod mým hlasem ten ruch, který je tam je. Takže Moniko, vítej, a co se právě teď kolem tebe děje?
1: Hezké odpoledne. No, tak tady to už opravdu vypadá jako návrat do první republiky. Opletalova ulice se proměnila v obrovské závodní depo plné historických automobilů, které sem od jedné hodiny odpoledne postupně najíždějí na dnešní přejímky vozidel. No a je rozhodně na co koukat. Na start letošního ročníku se postaví celkem 130 předválečných automobilů do roku výroby 1939. Celá akce připomíná slavný dálkový závod mezi Prahou a Bratislavou, který se jezdil už ve 30. letech, a právě tahle atmosféra je tady všude kolem cítit. Letos je přihlášený rekordní počet československých značek a dokonce 6 automobilů, které jeli i původní závod 1000 mil československých. Přijeli sem také zahraniční posádky, třeba viděla jsem tady z Polska, taky z Německa, z Francie anebo Slovenska. Dnešní program je samozřejmě zdarma, takže lidé si můžou historické skvosty prohlédnout opravdu zblízka.
0: To je určitě velká paráda, nejen pro fanoušky veteránů. Co čeká účastníky v těch dalších dnech?
1: No, už zítra, brzy ráno, v 6 hodin začnou automobily vyrážet v minutových intervalech z Prahy směrem na Bratislavu. To je ta první etapa Praha-Bratislava. Pátek stráví na slovenských trasách, no a v sobotu ty historické vozy se vrátí zpátky do Prahy, kde jízda vyvrcholí cílem u Národního technického muzea. Takže pokud chcete vidět stovku veteránů, dorazte ještě dnes odpoledne tady sem do Opletalovy ulice. Já jsem vám chtěla ten zvuk toho motoru těch starých veteránů také do éteru, ale zrovna teď čekáme na příjezd dalšího automobilu, tak musíte dorazit sem.
0: Budeme se určitě těšit. Monika Doležalová, naše letající redaktorka. Díky za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Praha je nej. Přes Vltavu vede most, který v Praze budí pozornost už na první pohled. Dvorecký most, otevřený na jaře 2026, spojuje Podolí se Smíchovem a patří mezi nejmodernější dopravní stavby v metropoli. Most je určený hlavně pro tramvaje, autobusy, chodce a cyklisty a jeho podoba vzbudila velkou pozornost i mezi architekty. Někteří ho totiž označují spíš za sochu než za klasický most. Pod mostem navíc vzniká

0: A co se děje na silnicích? Sílí postupně provoz. Silný už je na Jižní a Štěrboholské spojce obousměrně před sjezdem do Průmyslové ulice. Pomalu se jede od Hradecké D11 a také od Spořilovské. Vždy vás to zdrží 15 minut. Kolony jsou na příjezdech do centra po magistrále. Ve Vilzonově je fronta na 15 minut od Florence k muzeu. Tam navíc je v řešení i nehoda. Kolona na 10 minut je i na Nuselském mostě do centra. Regulují průjezd tunely Blanka. Menší kolony jsou v Radlické, Plzeňské nebo i Povltavské v Troji. 10 minut se jede v koloně v Povltavské od Prosecké k Bulovce a na Pražském okruhu vázne doprava obousměrně před sjezdem na Ořech. Kolony jsou od Plzeňské, D5 a také od Lohkova vždy na 10 až 15 minut. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Hanna Udaláva, Anastasia s námi na rádiu Praha. Teď jsou tu zprávy s Mirkem Kasanem ve 14.30.
1: Dobré odpoledne. Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot zítra znovu mírně klesnou. Litr benzínu budou moci čerpací stanice prodávat nejvýš za 41 korunu a 36 haléřů. To je o 4 haléře míň než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra klesne o 22 haléřů na 39 korun a 69 haléřů. Vědci v Praze začnou mapovat světlušky. Chtějí tak zdokumentovat, jak se těmto broukům v hlavním městě daří. Projekt s názvem Praha hledá světlušky povedou odborníci z České zemědělské univerzity a do sběru dat zapojí i veřejnost. Obyvatelé Prahy budou moci svá pozorování sdílet přes platformu iNaturalist nebo ve facebookové skupině projektu. Správní i dozorčí rada knihovny Václava Havla jsou opět kompletní, informoval o tom krizový manažer instituce Marek Měrka. Ve správní radě kromě něj nově zasedne například hudebník a bývalý ministr Michael Kocáb nebo egyptolog a senátor z klubu STAN Miroslav Bárta. Knihovna má teď podle Marka Měrky dostatek financí na další měsíce. Rusko v noci a dopoledne podniklo přes 30 dronových útoků na ukrajinský Charkov. Podle tamních úřadů bylo zraněno nejméně 5 lidí v různých částech velkoměsta. Stejně tak Rusko útočilo na Oděsu. Drony narazily do dvou vysokopodlažních obytných domů, kde vypukl požár. Ukrajinská raketa Flamingo zase podle ruských telegramových kanálů zasáhla vojenský podnik v Čeboksarech. Trenér Roman Skuhravý končí na lavičce prvoligových fotbalistů Slovácka. Klub z Uherského Hradiště oznámil, že kouč využil jinou profesní příležitost. Slovácko skončilo v uplynulé sezóně na 14. místě. Příslušnost k nejvyšší lize potvrdilo v baráži, ve které porazilo Artis Brno. Podle deníku Sport bude Roman Skuhravý trénovat Baník Ostrava. Praze bude po zbytek odpoledne převážně zataženo, občas s deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 15 až 17 stupňů Celsia. Podobné teploty a počasí slibují meteorologové i na zítřek, přidat se ale mohou i bouřky.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A my jdeme teď za aktuální dopravou a taky za Lukášem Millerem.
3: Hezké odpoledne, tak v Praze už čekejte silnější odpolední provoz. Pomalu se třeba jede po spojkách, tedy po Jižní a Štěrboholské obousměrně před Průmyslovou. Kolony jsou jak od Hradecké dálnice D11, tak také od Spořilovské, je to v obou případech asi na 15 minut. A plní se příjezdy do centra Prahy po magistrále od Florence k muzeu ve Vilzenově, to je na 15 minut. 10 minut se zdržíte také na příjezdu do centra po Nuselském mostě před Legerovou, anebo také Věčné, tam je kolona od Karlova náměstí na IP Pavlova. Probíhá také regulace tunelu Blanka, takže kolony jsou třeba v Radlické od Motorletu, v Plzeňské od Klamovky, plní se už i Patočkova na Břevnově, nebo také Povltavská v Troji. A kolony pak čekejte i na Pražském okruhu, a to zejména směrem z letiště k dálnici D1, asi 15 minut se popojíždí od Plzeňské D5 ke sjezdu na Ořech. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Krásné odpoledne, dobrý den, 14.35, s vámi Rádio Praha, dnes 10. června. Když se řekne 10. červen, určitě každého z nás napadne nějaké to výročí. No a Petr Jungmann je všechny sečte, podtrhne a řekne nám ta nejdůležitější, včetně narozenin za 10 minut.

0: byla pravda a láska. Yes, we
1: can. Je středa 10. června a svátek mají nositelky jména Gita. Z latiny znamená perla, v sanskrtu píseň a z kelčtiny ušlechtilý člověk. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Jeden z památných dnů československého fotbalu nastal 10. června 1934. Náš tým ve finále mistrovství světa v Římě nastoupil proti domácí skvadře Azuře. Po prodloužení naši prohráli 1-2 a získali světové stříbro. V pátek ve 4 ráno našeho času začne pro naše barvy další světový šampionát. Prvním soupeřem bude Jižní Korea. Dnes je u nás významný den. 10. června 1942 v odvetě za smrt Reinharda Heydricha německé jednotky SS vypálily a vyhladily obec Lidice na Kladensku. Nacistické vraždění si vyžádalo celkem 340 obětí. Kateřina Siňaková a Barbora Krejčíková vyhráli čtyřhru na tenisovém French Open před 8 lety. Byl to jejich první triumf na Grand Slamovém turnaji. Za pár týdnů přidali tehdy druhý ve Wimbledonu, pak jich přidali ještě 5. Kateřina Siňaková přidala teď o víkendu na Roland Garros další, 11. ve čtyřhře.
2: Nebylo to v plánu, ale jak vlastně bylo najednou řečeno, že to byl 11. titul, tak samozřejmě já jsem obrovskou radost, hodně to na mě dolehlo.
1: Doma má jeden ve smíšené a taky 2 olympijská zlata. Bravo, Katko! V roce 1791 se narodil literární historik, buditel a taky podle všeho falzifikátor Václav Hanka. Za jeho účasti se zázračně objevily rukopisy Královedvorský, Zelenohorský, ale taky píseň Vyšehradská a píseň Milostná krále Václava. Zázrak. Před 105 lety se narodil vévoda z Edinburgu, princ Filip, manžel britské královny Alžběty II. Zemřel v 99. Marcela Holanová má dnes 75. narozeniny. Já přeju pěkný den.
3: V Praze už je silný odpolední provoz, vázne provoz na jižní a štěrboholské spojice na příjezdech Průmyslové, a to od Černého mostu a od Spořilovské, zdrží vás to 15 minut. Kolony čekejte na příjezdech do centra po magistrále ve Wilsonově, fronta na 15 minut od Florence k muzeu a tam navíc je v řešení nehoda. Kolona na 10 minut je na Nuselském mostě do centra, regulují průjezdy tunely Blanka a menší kolony jsou v Radlické, Plzeňské, v Povltavské, v Troji. 10 minut se jede v koloně v Povltavské od Prosecké k Bulovce, 10 minut pojedete i ve Kbelské z Hloubětí na Doletňan. Na okruhu vázne doprava hlavně směrem z letiště na D1, asi 15 minut pojedete krokem z D5 ke Kořechu. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
5: Dua Lipa live from Mexico. Dvakrát v rámci Radical Optimism Tour vyprodala pražskou O2 Arena. Finále celé šňůry se v prosinci 2025 odehrálo v hlavním městě Mexiko. Dua Lipa live from Mexico. Ve čtvrtek na Praze.
4: Praha žije.

0: soudu v kauze Dozimetr dokončil svou svědeckou výpověď pražský zastupitel Adam Scheinherr. Z DEP v pražské Libni a Rakovníku vyjíždějí nové vlaky Regiofox. Před 84 lety nacisté vyhladili obec Lidice. Její tragédii si můžete připomenout i v Praze. A zítra bude převážně zataženo a deštivo s teplotami do 17 stupňů. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Svědeckou výpověď v kauze Dozimetr dnes u obvodního soudu pro Prahu 9 dokončil pražský zastupitel Adam Scheinherr z uskupení Praha sobě. Případ se týká údajného ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. Právě Adam Scheinherr ve věci podal před 6 lety trestní oznámení. Dnes u soudu mluvil například o tom, jak získal kontakt na policistu z Národní centrály proti organizovanému zločinu.
2: Jsem si uvědomil, že je to velice závažná a citlivá věc. To nemůžu jít jen tak na služebnu nebo zavolat 158. Domluvili jsme se, že se setkáme někde v ulici v blízkosti mého bydliště.
0: V kauze jsou obžalované dvě firmy a 6 lidí. Všichni vinu odmítají. Cestující v Praze a ve středních Čechách můžou využívat nové vlakové soupravy Regiofox. České dráhy převzaly od výrobce PESA poslední z celkem 38 objednaných souprav. Výjíždět budou z domovských DEP v Praze Libni a v Rakovníku, uvedl to mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
3: Lišky obsluhují především tratě z Rakovníka do Berouna a dál do Prahy přes Nučice, z Prahy do Mělníka a také na Posázavském Pacifiku. Denně na nich najedou více než 10 000 kilometrů.
0: Přesně před 84 lety nacisté vypálili středočeskou obec Lidice. Mstili se za atentát československých parašutistů na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Památku zavražděných lidí si můžou připomenout návštěvníci tamního památníku, ale i u takzvaných lidických ořešáků. 7 jich roste třeba v pražských Vokovicích u ulice v předním Veleslavíně. Pokračuje radní Prahy 6 pro životní prostředí Petr Palecký ze Zelených.
4: Legenda praví, že se někomu podařilo prostě na místě vypálených Lidic nazbírat ořechy, ty ořechy následně tajně zasadil a krátce po druhé světové válce během takzvané Třetí republiky se tyto ořechy nechávaly vysazovat na různých místech Československa.
0: V bratislavské nemocnici se narodila siamská dvojčata. Jsou to holčičky spojené pánví. Podle ředitele specializované dětské nemocnice Petra Bartoně jsou v dobrém stavu. První diagnostická operace zaměřená na orgány v břišní dutině je čeká už zítra. Jejich matka je ve stabilizovaném stavu. Narození siamských dvojčat je vzácné. Často se navíc narodí mrtvá nebo nepřežijí prvních pár hodin po porodu. Současný případ se týká narození siamských dvojčat čas z roku 2000, taky ze Slovenska. Děvčátka byla tehdy úspěšně oddělena a dnes žijí plnohodnotné životy. Hokejisté Caroliny zvítězili na ledě Vegas 5-3 a srovnali tak stav finálové série NHL na 2-2 na zápasy. Český útočník Vegas Tomáš Hertl poprvé v boji o Stanleyův pohár nebodoval. Odehrál skoro 14 minut a důvěru dostával i v závěrečné hře bez brankáře. Pátý zápas se bude hrát v noci ze čtvrtka na pátek našeho času v Karolajně. Večer a v noci bude v Praze převážně zataženo s deštěm. Kránu začne srážek postupně ubývat. Ochladí se na 11 až 9 stupňů Celsia. Nejvyšší zítřejší teploty vystoupí stejně jako dnes k 15 až 17 stupňům. Zpočátku bude převážně zataženo s možností slabého deště. Postupně čekejte proměnlivou převážně velkou oblačnost a četné přehánky nebo i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A je tady také Lukáš Miller po 15. hodině, aby nám řekl, jak to vypadá na silnicích. Už se zahušťuje.
6: Hezké odpoledne, ano, tak v Praze už je silná odpolední špička, kolony třeba na jižní Štěrboholské spojice, pomalu se jede obousměrně před Průmyslovou, před Europarkem, a to od Černého mostu, respektive v opačném směru od Spořilovské, zdržení vždy k Průmyslové asi 15 minut. Plné jsou příjezdy do centra Prahy po magistrále, čtvrt hodiny naberete ve Vlzenově od Florence k muzeu, 10 minut se zdržíte také na Nuselském mostě do Legerovy, regulován je průjezd tunely Blanka, takže kolony před vjezdy do nich jsou třeba v Radlické, v Plzeňské, Patočkově, plní se třeba i Povltavská ulice v Troji, vždy směr tunely. 10 minut se pak jede v koloně také v Povltavské ulici, a to od Prosecké k Bulovce, nebo také ve Kbelské ulici, tam je pomalý provoz z Hloubětína do Letňan. A na Pražském okruhu čekejte kolony obou směrně mezi letištěma D1 před sjezdem na Ořech, od plzeňské D5 k Ořechu je to na 20 minut, od Lhokovského tunelu k Ořechu čekejte čtvrt hodiny navíc. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Krásné odpoledne po 15. hodině, ano, s vámi Rádio Praha a s námi takové veličiny jako David Guetta, Mr. Jam a John Newman. Do 90. nás vrátí Alanis Morissette. A česká současnost, to budou Sebastián a Patrik Malý.

0: Ironic a Hlas a Alanis Morissette, 15 hodin 19 minut, s vámi Rádio Praha. Dostali jsme se do roku 1996, no ale protože je středa, tak středa je vyhrazená hudebním horkým novinkám na Rádiu Praha, a to od 21 hodin. A dnes poprvé tedy bude nová Taylor Swift z filmu Příběh hraček 5, také Ellie Goulding, celá v černém od Prady. Alex Warren s novinkou Passenger a také Muse, vydání nového alba The Wow Signal se blíží. No a nebude chybět ani další novinka od Madony. Z našich pak Miraj, Krištof z Dominik Alagia, Slavíček, ten byl v pondělí naším hostem, Fast Food Orchestra a další. Hot Zone začíná tedy po zprávách v 9 večer na 107.1 FM a v DAB+. Nenechte si to ujít. A jestli jste na silnicích, bude vás zajímat, co pro nás má Lukáš Miller.
1: Hezké odpoledne, tak v Praze je stále odpolední špička, pomalý provoz, ale jezdí se z pravidla bez nehod, bez zásadních nehod. Pomalu se třeba jede po jižní, také po Štěrboholské spojce, na příjezdech Průmyslové. Zdržení z Černého mostu i z Pořilovské vždy asi 20 minut. A plní se i samotná Průmyslová před nájezdem na jižní spojku. 15 minut pojedete od Českobrodské k jižní spojce. Čtvrt hodiny naberete také ve Kbelské ulici, z Hloubětí na Doletňan před Sýneveckou. Regulován je průjezd tunely, takže kolony stále čekejte v Radlické od Motorletů, pak také v Plzeňské od Klamovky, po pojíždí i Patočkova na Břevnově nebo Povltavská ulice od Bulovky směrem do tunelu Blanka. Kolony pak čekejte tradičně na magistrále ve Vilzenově od Florence k muzeu na 15 minut, plný je třeba i Nuselský most nebo Ječná na IP Pavlova. A na Pražském okruhu také čekejte kolony směrem z letiště na D1, je zdržení delší, od plzeňské dálnice D5 k Ořechu je to asi na 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Headlights, Robin Schulz s námi na rádiu Praha. Teď tu máme zprávy v 15.30 s Mirkem Kasanem.
1: Dobré odpoledne. Firma Barrandov televizní studio ukončila provoz. Reagovala tak na rozhodnutí soudu z konce května, podle kterého byl provoz neudržitelný. Informoval o tom majitel společnosti Jan Čermák. Všechny tři kanály televize Barrandov budou podle něj zatím fungovat dál. Jejich vysílání zajistí externí firmy. Jan Čermák očekává, že firmu nebo její část někdo koupí v konkurzu, proto nechce přerušovat vysílání zavedené značky. Ministr obrany Jaromír Zun za SPD požaduje pro příští rok navýšení výdajů svého rezortu na 2% hrubého domácího produktu. Řekl to v České televizi. Šlo by o meziroční nárůst o 35 miliard na celkových 190 miliard korun. Obrana by letos měla hospodařit s částkou zhruba 1,8% HDP. Vydávat na obranu alespoň 2% HDP je závazek členů NATO. V Hradci Králové začíná hudební festival Rock for People. Návštěvníci se do areálu v parku 360 na letišti dostanou zdarma třemi kivadlovými linkami městské hromadné dopravy a zdarma můžou využít taky sdílená kola. V noci pak bude z areálu do centra města jezdit speciální noční linka. Severní Irsko má za sebou útoky proti přistěhovalcům. Stovky maskovaných mužů zapalovali autobusy i auta a rabovali obchody. Násilníci pronikli i do několika domů, které zapálili. Útoky vyvolal brutální pokus o vraždu, ze kterého je obviněný muž původem ze Súdánu. Tenistku Karolínu Plíškovou čeká druhé kolo travnatého turnaje v Londýně. Nastoupí v něm proti Kanaďance Viktorii Mbokové. Queen's Clubu se večer ve stejné fázi turnaje představí i Marie Bousková. Její soupeřkou bude Chorvatka Donna Vekičová. V Praze bude zítra zpočátku převážně zataženo s možností slabého deště. Postupně čekejte proměnlivou převážně velkou oblačnost a četné přehánky nebo i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí stejně jako dnes k 15 až 17 stupňům Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Lukáš Miller ví, jak je to na jižní a štěrboholské spojice, také Nuselském mostě nebo v tunelu Blanka. A řekne nám to.
3: Hezké odpoledne, ano, tak tam všude jsou kolony kvůli odpolední špičce, třeba na té jižní a štěrboholské spojice, tam čekejte kolony na příjezdech k Průmyslové ulici, a to jak z Černého mostu, tak také v opačném směru od Spořilovské, je to vždy na 15 až 20 minut. 15 minut se stojí také v Průmyslové ulici, kolony jsou od Českobrodské právě k jižní spojice. Ucpaný je i příjezd do centra po magistrále, a to jak po Vilzonově ulici od Florence k muzeu, tak také po Nuselském mostě do Legerovy, plná je třeba i Ječná ulice z Karlova náměstí na IP Pavlova. Pomalý provoz je také na příjezdech do tunelu Blanka kvůli regulaci. Kolony jsou třeba v Dobřížské ulici, v Radlické od Motorletu, v Plzeňské od Klamovky. Plná je třeba i Patočkova na Břevnově nebo Povltavská ulice v Troji. Tam se dokonce stojí od Balabenky, respektive od Bulovky v Holešovičkách. Kolony jsou pak také ve Kbelské ulici, a to z Hloubětí směrem do Letňan na 15 minut a na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 přes 20 minut se stojí v koloně ze Zlíčína od plzeňské D5 ke sjezdu na Ořech. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Slíbili si, že budou při sobě stát v dobrém i ve zlém. Český film Slovo. ČT2. V lize férového fotbalu nerozhodují jenom góly, ale i pravidla férové hry. O unikátním projektu v premiérovém dokumentu Když fotbal dává hlas. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního udílení cen nejúspěšnějším českým skladatelům a textařům. Ceny OSA 2026 aneb hudbu složil, slova napsal. Středeční večer s Českou televizí.
7: Hostem pořadu K věci bude krajská koordinátorka BESIP a odbornice na dopravní výchovu Markéta Novotná. Štěpánka Duchková se jí zeptá, proč jsou autosedačky generační problém, jak připravit děti o prázdninách na pohyb bez dozoru dospělých i na to, jaké největší chyby dělají rodiče při přepravě dětí autem na letní dovolené.
8: K věci Štěpánky Duchové v pátek v 18.45 na Rádiu Praha.
5: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Krásné odpoledne a dobrý den. 15.37. Nové centrum duševního zdraví je se zaměřením na závislosti mají na klinice adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. A my tam zavítáme za chviličku.

0: Lucenzo a Don Omar, Danza Kuduro na rádiu Praha. Jakoby nám pánové chtěli připomenout, že léto už se blíží, i když je poněkud chladnější počasí. Teď někde kolem 17-18 stupňů nad nulou, někde i míň. My si dáme na rádiu Praha trošičku složitější téma. Závislosti podle odborníků častokrát vznikají kvůli špatným sociálním podmínkám a naopak nedostatečné zázemí vede i k závislostem. Právě pro lidi, kteří řeší oba tyto problémy, vzniklo v Praze nové centrum duševního zdraví se zaměřením na závislosti. Přináší komplexní léčbu, která pomáhá zařadit se zpátky do společnosti. Nejprve ale musí prý pochopit, v čem je jejich problém.
1: Přivedla mě sem závislost na kratomu. Vlastně neschopnost se soustředit, dodržovat jakýkoliv denní režim, že jsem kvůli tomu ani nezvládl mít všechny do klasifikace splněné ve škole, takže jsem se rozhodl, že s tím něco musím dělat, protože mi to ničí život.
2: Přibližuje 19-letý středoškolák Radek, jeden z prvních pacientů Pražského centra duševního zdraví s akcentem na závislosti, který až tady pochopil, že jeho problémy mají hlubší kořeny.
1: Hlediska k způsobu mé výchovy, konkrétně s dodržováním režimu a osobní vůle, která vždycky stála na mých bedrech a ten kratom to totálně zničil, takže jsem si tady uvědomil, že ten režim, který tady mám, je ta jedna z nejvyšších priorit, kterou musím zavést i v osobním životě.
2: Právě špatná sociální situace a závislosti jdou často ruku v ruce. Potvrzují to zkušenosti Michala Mijovského, přednosty kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice.
3: Z jedné strany se musíte léčit z té závislosti a vedle toho vlastně s vámi někdo musí řešit, že vám vlastně nikdy nedají práci, nemáte čistý rejstřík a podobné věci.
2: Umožňuje to nově vzniklé centrum pro pacienty s takzvanou duální diagnózou, tedy závislostí a duševním onemocněním. Jejich problémy řeší tým odborníků, kde je psychiatr, adiktolog, psycholog, ale také sociální pracovník anebo nutriční terapeut.
3: A to je něco, na co v běžném zdravotnickém provozu vlastně není ta kapacita.
2: S primářkou kliniky adiktologie Miroslavou Mašlániovou teď jdeme na zahradu kliniky, která je v Praze na Karlově s nádherným výhledem na Vyšehrad. Tady v té zeleni je spoustu laviček, takže i to je místo terapii.
4: Ano, ono samotná ta zeleň vlastně stačí člověku, aby se zapozeral a já si myslím, že působí velmi uklidňujícím dojmem. My se snažíme zamerat na celkovou kvalitu života, kde patří ten well-being, zdravé stravování, zdravé vzťahy a my to podporujeme naozaj tím individuálním přístupem.
2: Protože to je základ v centrech duševního zdraví a v tomto případě se zaměřením na závislosti. Z kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Eva Kézrová.

0: Český rozhlas.
1: Lukáš Müller a silný provoz v Praze. Pojďte říct, kde je nejsilnější, Lukáši.
2: Je to tak, hezké odpoledne, tak v Praze je silný provoz a nehoda. Navíc překáží Vekbelské ulici z Letňan do Hloubětína. Před sjezdem na Prosek stojí dvě auta v pravém pruhu a kolona z Cínovecké asi na 10 minut. Pomalý provoz je pak Vekbelské i z Hloubětína do Letňan, tamto zdržení provozem je 15 minut. Ucpává se jižní a Štěrboholská spojka, před Průmyslovou se popojíždí od Černého mostu i Spořilovské, je to vždy asi na 15-20 minut. Kolony čekejte i na příjezdech do centra Prahy po magistrále, ve Vilzonově od Florence k muzeu 15 minut, 10 minut navedete na Nuselském mostě do Legerovy. Regulují také průjezd tunely Blanka, takže kolony čekejte třeba v Radlické, Plzeňské, v Povltavské nebo také v Patočkově ulici na Břevnově, vždy směr tunely. Na Pražském okruhu čekejte kolony obou směrně před sjezdem na Ořech. Asi 30 minut se jede krokem z plzeňské D5 k Ořechu, 20 minut pak naberete na okruhu také směr letiště od Lochkova právě ke sjezdu na Ořech. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Hity, doprava, informace, benzín a nafta, to bude téma našich zpráv. Mirku, jak je to s benzínem a naftou, vítej.
1: Tak já jsem se teďka vracel od Brna a bral jsem v Průhonicích, to snad můžu říct, a docela jako příjemná cena, na poslední dobu docela dobrá.
0: Tak jo, jdeme na zprávy.
2: Dobré odpoledne. Kvůli opravě křižovatky by měli řidiči vyrážet na ruzeňské letiště včas, upozorňuje policie. Za vyhrožování vystřílením třídy a schvalování střelby na filozofické fakultě uložil soud mladíkovi 5měsíční podmínku. Cenový strop na naftu i benzín zítra mírně klesne. A zítra bude taky převážně zataženo a deštivo. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat a naměříme nejvýš 17 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Pražští policisté varují řidiče před komplikacemi při cestě na letiště Václava Havla. Kvůli opravě křižovatky mezi Aviatickou a Lipskou ulicí se můžou tvořit až několika kilometrové kolony. Lidí, kteří míří na ruzeňské letiště, navíc bude s letními prázdninami přibývat, upozorňuje vedoucí odboru dopravní policie Josef Šašek.
4: Největší problémy dopoledne, odpoledne v těch tradičních jakoby špičkách, mezi 8. a 10. a dejme tomu 14. a 16. hodinou. My jako dopravní policie se teda snažíme tu situaci nějakým způsobem dozorovat, řešit, prioritně řešit dopravní nehody, které tady na místě vzniknou.
2: Policie i vedení letiště Praha cestujícím doporučuje, aby raději využili spoje městské hromadné dopravy. Soud potrestal podmínkou mladíka, který podle obžaloby vyhrožoval spolužákům střelbou a schvaloval útok na filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 20-letý muž taky musí být podle verdiktu 20 měsíců pod dohledem probačního úředníka a v psychologickém poradenství. Mladík nosil na střední školu různé zbraně, například nože nebo teleskopický obušek. Podle státní zástupkyně taky po masakru na filozofické fakultě v Praze v prosinci 2023 čin schvaloval a tvrdil, že střelec měl zabít víc lidí. Obžalovaný to před soudem označil za humor, vinu odmítá a proti rozsudku se odvolal. Maximální povolené ceny pohonných hmot v Česku zítra znovu mírně klesnou. Litr benzínu budou moci čerpací stanice prodávat nejvýš za 41 korunu a 36 haléřů. To je o 4 haléře míň než dnes, informovalo o tom odpoledne ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra klesne o 22 haléřů na 39 korun a 69 haléřů. Vládní regulace cen paliv bude zatím pokračovat do konce června. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se zúčastnil summitu Ukrajiny, severských a pobaltských zemí. V Tallinnu oznámil, že Kyjev v nejbližší době zdvojnásobí počet dronových úderů na ruské cíle.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na setkání s novináři v estonském Tallinnu řekl, že Ukrajina teď vysílá do Ruska 300 až 350 nepilotovaných letadel denně. V blízké budoucnosti to ale bude 600 a více. Tím se podle Zelenského počty útoků prakticky vyrovnají ruským a Rusko válku pocítí doma. Ukrajinský prezident nabídl pobaltským i dalším evropským zemím specialisty na boj proti dronům. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: 20-násobný český šampion Nymburk, který aktuálně bojuje ve finále Národní basketbalové ligy o další triumf s Pardubicemi, se od nové sezóny sloučí s pražskou Slavií. Zástupci obou klubů to oznámili na tiskové konferenci v Praze. Nově vzniklý klub SK Slavia Praha era NBK bude hrát své zápasy v pražské hale na Královce. Pokračuje spolumajitel basketbalové Slavie Marek Tesař.
6: Ambice jsou vytvořit opravdu silný basketbalový klub nejenom v České republice, ale s přesahem do Evropy. Každý ten klub přináší něco zásadního, co nás opravdu posune a za nás je to rozhodně ta tradice, ta značka, za nás je to rozhodně Praha, za nás je to obrovská fanouškovská základna a za nás je to silná mládež, kterou máme v podobě Slavie Praha Tigři.
2: Večer a v noci bude v Praze převážně zataženo s deštěm. Kránů začne srážek postupně ubývat. Ochladí se na 11 až 9 stupňů Celsia. Nejvyšší zítřejší teploty vystoupí stejně jako dnes na 15 až 17 stupňů. Zpočátku bude převážně zataženo s možností slabého deště. Postupně čekáme proměnlivou převážně velkou oblačnost a četné přehánky nebo i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jsme s vámi také na silnicích a řekneme, čemu se raději vyhnout, respektive řekne Lukáš Miller.
8: Hezké odpoledne, tak v Praze stále je silný odpolední provoz, nicméně lepší situace je ve Kbelské ulici, směrem do Hloubětína, před sjezdem na Prosek byla nehoda, ta už je pryč, kolony se de facto rozjeli, pomalý provoz ale ve Kbelské zůstává z Hloubětína do Letňan, tedy v opačném směru, tam je to zdržení provozem asi 15 minut. Pomalu se jede také po spojkách, tedy po Jižní a Štěrboholské, vždy před Průmyslovou, kolony jsou od Černého mostu, také od Spořilovské na 20 minut, navíc právě směr Černý most je za nájezdem od Spořilovské i stojící kamion v pravém pruhu. 10 minut se pak jede na jižní spojce na příjezdu k Barandovskému mostu, a to od Vídeňské ulice. Kolony čekejte na příjezdech do centra po magistrále, v 15 minut se jede od Florence k muzeu, 10 minut se zdržíte na Nuselském mostě do centra. Regulován je průjezd tunely Blanka, takže kolony před vjezdy do nich jsou v Dobříšské, také Radlické, Plzeňské, Patočkově nebo i v Povltavské. V Troji kolony jsou de facto od Balabenky a také od Bulovky. A na pražském okruhu mezi D1 a letištěm zdržení před sjezdem na Ořech od dálnice D5 a také od Lochovského tunelu v obou případech na 20 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné středeční odpoledne a ještě ke všemu 10. červnové. Ano, léto už se blíží, i když to zatím tak úplně nevypadá. No a kdo přijde rozhodně dřív než léto? Jamiroquai. Cindy Marso. Loud Luxury a Brando. Další hudební velikáni, ať se vám daří.
7: Rádio Praha a Olda Burda.
9: A Olda Burda.

0: Krásné odpoledne na rádiu Praha v 16 hodin a 16 minut. Tady 107.1 FM a také DAB+. Už jste hlasovali pro pondělní vinyl, který bude určitě český nebo slovenský. Skutečně je to tak. Máte možnost na našem Facebooku zjistit vše potřebné. Proti sobě stojí nový Tata Boys s deskou v původním snění. No a Richard Miller, Čierna labuť, Biera Vrána. Pro Tata Boys palec nahoru, pro Richarda Millera srdíčko. No a když se podívám na aktuální pořadí, kdo je na tom lépe, tak momentálně vedou Tata Boys. Není to o mnoho, ale vedou. Všechno ostatní bude záležet jen a jen na vás. Do pondělního poledne, kde je uzavřeno hlasování, zbývá ještě nějaký čas. Jak silný provoz je v Praze, ví Lukáš Miller a také nám to řekne.
1: Hezké odpoledne, silný, tradiční odpolední, pomalu se stále jede třeba po jižní a také po Štěrboholské spojice na příjezdech Průmyslové ulici, a to jak od Černého mostu od IKEA, tak také od Spořilovského Autopalas. Je to vždy asi na 20 minut k Průmyslové, navíc směrem na Černý most stále za nájezdem od Spořilova překáží stojící kamion v pravém pruhu. 10 minut pak naberete na jižní spojice také směr Smíchov, a to od Vídeňské k Barandovskému mostu. Pomalý provoz zůstává ve Kbelské ulici, tam se jede asi 15 minut krokem z Hloubětí na Doletňan k nájezdu do Cínovecké. Kolony zůstávají také na příjezdech do centra Prahy po magistrále, a to od Florence k muzeu, to je na čtvrt hodiny. Přes 10 minut se zdržíte také na Nuselské mostě na příjezdu do Legerovy. Regulují také průjezd tunely Blanka, takže kolony před vjezdy do nich stále čekejte třeba v Dobříšské, v Radlické z Jinonic, také v Plzeňské od Klamovky, ucpaná je i Patočkova na Břevnově nebo i Povltavská v Troji, tam se stojí od Balabengy, respektive od Bulovky. A na Pražském okruhu mezi D1 a letištěm kolony před sjezdem na Ořech od Lochkovského tunelu i plzeňské D5, obou směrně na 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topíte se v reklamách. Reklama. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Kylie Minogue, kterou jsme si užili právě teď na rádiu Praha. Je 16.31, máme pro vás zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Hezké odpoledne. Správa železnic dnes spustila anketu o podobě železničního přemostění v pražské Libni v rámci modernizace trati mezi Libní a Malešicemi. Veřejnost může na portálu Pražana do konce června vybírat ze dvou návrhů podoby mostu a tří variant využití prostoru pod přemostěním. Výsledky hlasování budou podkladem pro finální rozhodnutí. Správa železnic o tom informovala v tiskové zprávě. Inflace v květnu meziročně zpomalila na 2,1%. To je o 0,4% bodu míň než v dubnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Zvolnění inflace ovlivnil hlavně pomalejší růst cen alkoholu, tabáku nebo zlevnění potravin. Naopak nejvíc ve srovnání s loňským květnem zdražily pohonné hmoty. Lidé si dnes připomínají 84 let od vyhlazení středočeské obce Lidice. Nacisté ji srovnali se zemí po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Zastřelili 173 mužů, většinu žen s dětmi převezli do koncentračních táborů. Lidické obyvatele připomene v pátek děkovný koncert na nádvoří muzea. Slovenský parlament začal jednat o zrušení korespondenční volby. Návrh poslanců vládní strany Smer je už ve druhém čtení. Cílem je zrušit volbu poštou ze zahraničí a nahradit ji hlasováním na ambasádách, případně na konzulátech. Novým trenérem fotbalistů Baníku Ostrava se stal Roman Skuhravý. 51-letý kouč byl uvolněn na vlastní žádost z lavičky Slovácka, které dovedl ke 14. místu v ligové sezóně. V Ostravě, která skončila jen o příčku níž, podepsal Skuhravý víceletou smlouvu. V roli hlavního kouče nahradí Josefa Dvorníka. V Praze bude zítra zpočátku převážně zataženo s možností slabého deště. Postupně čekejte proměnlivou převážně velkou oblačnost a četné přeháňky nebo i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí stejně jako dnes k 15 až 17 stupňům Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jedete autem, vyjíždíte, kudy raději ne, to nám řekne Lukáš Miller.
3: Hezké odpoledne, tak ne třeba po jižní a štěrboholské spojice, tam je teď asi největší zdržení v Praze, obou směrně před průmyslovou, ty kolony jsou jak od Spořilovské, asi na 20 minut, tak také od Černého mostu rovněž čekejte 20 minut navíc. Navíc jedem na Černý most, právě za nájezdem od Spořilovské stále překáží stojící nepojízdný kamion, v pravém pruhu musí se vybočovat. 10 minut pak naberete na jižní spojice, také na příjezdu k Barandovskému mostu, zdržení od Vídeňské asi těch 10 minut. Pomalý provoz je ve Kbelské ulici, na příjezdu do Letňan z Hloubětína, zdržení 15 minut. 15 minut postojíte v koloně také na Wilson magistrále od Florence k muzeu nebo také z Nuselského mostu do Legerovy. Regulován je stále průjezd tunely Blanka, takže kolony zůstávají na příjezdu do tunelu v Dobřížské, v Radlické, Plzeňské, Patočkově nebo také v Povltavské v Troji. Tam jsou rovněž kolony na desítky minut. A na Pražském okruhu mezi D1 a letištěm stále více než 20-minutové kolony před sjezdem na Ořech. Stojí se od plzeňské D5 a také v opačném směru od Lhokovského tunelu. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dva dny, 200 tvůrců, jedno místo. Design Market Léto. 13. a 14. června na výstavišti v Holešovicích. To nejlepší z lokálního designu, módy, šperků a poctivé gastronomie. Vstup je zdarma. Více na www.designmarket.com. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Vítejte u nás na rádiu Praha za chviličku. Juanes, Dua Lipa a také Jirka Štefl, který přinese pražské tipy pro dnešní den.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha, 16.45, čas na pražské tipy s Jirkou Šteflem.
1: Přeju vám hezký den, v Praze vystoupí skupina Košín, na open air koncert láká Areál 7 v Holešovicích. Kapela si během více než 25leté kariéry vybudovala silnou fanouškovskou základnu i v Česku. Její tvorba je charakteristická propojením breakbeatu, drum and bassu a rockové energie s výrazným vokálem. Koncert Košín můžete zažít ve čtvrtek od 7:45 večer. V komunitním centru Hasičárna v Praze 3 zase startují kytarové večery. Můžete si tam dát něco dobrého k jídlu nebo pití, zaposlouchat se do praskání ohně, zaspívat si s ostatními, nebo se jen tak sednout, relaxovat a nechat starosti za sebou. Jestli máte kytaru, tak si ji rozhodně vezměte sebou. A máte poslední šanci navštívit festival bonsai a japonské kultury v botanické zahradě v Troji. Obdivovat tam můžete 100 tvarovaných stromků, jak od pěstitelů z Česka, tak z zahraničí. Výstava je otevřená mezi 9. a 19. hodinou. Jirka Šteffel, Rádio Praha.
0: Je tu čas na pohled na silnice a ten nám zprostředkuje Lukáš Miller. Lukáši?
2: Je to tak hezké odpoledne, tak v Praze stále čekejte silný provoz, kolony na obvyklých místech, tam jak je člověk čeká obvykle, třeba na jižní a štěrboholské spojice na příjezdech průmyslové, je to v obou směrech asi na 15 minut. Ucpává se pak i samotná průmyslová ulice a to směrem do Hostivaře, kolona je od Českobrodské až k Fashion Aréně k nájezdu na jižní spojku, navíc před Fashion Arénou je teď hlášená i nehoda, která překáží. Pomalu se jede ve Kbelské ulici směrem do Letňan, na to z Hloubětína, zdržení 15 minut, plní se i příjezdy k tunelům Blanka kvůli regulaci tunelů, takže kolony čekejte třeba v Dobříšské ulici, v Radlické Zinonic, v Plzeňské od Kavalírky, v Patočkově na Břevnově. Ucpaná je třeba i Povltavská ulice, a to konkrétně z Liberecké nebo také od Bulovky směr tunely. Ucpává se i magistrála, a to Wilsonova ulice zejména, tam je fronta od Florence k muzeu na 20 minut, 15 minut naberete i z Pankráce za Nuselský most do Legerovy. A na pražském kruhu velká kolona hlavně směrem z letiště k dálnici D1. Přes 25 minut postojíte od plzeňské D5 ke sjezdu na Ořech. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. První jsou Botox. Stouní druzí. Trojku má Harry Styles. A 7 dalších hitů v top 10 plus 5 nasazených. To je náš čárt.
4: Hit týdne.
3: Pořadí sestavujeme z vašich hlasů.
4: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
3: Další vydání zase v neděli po 9.

0: Je 17 hodin, na rádiu Praha vám přinášíme další zprávy s Mirkem Kasanem. Mirku, vítám tě ve studiu.
1: Ahoj, Vláďa Malošík je tady taky. Hezké odpoledne. Mezinárodní expertní skupina Národního památkového ústavu se shodla na opravě železničního mostu pod Vyšehradem. Pražský ústav hematologie a krevní transfúze otevřel nový pavilon transfúzní medicíny. Česká televize potrestala svého bývalého moderátora Moravce pokutou kvůli porušení konkurenční doložky. A zítra bude převážně zataženo a deštivo s teplotami do 17 stupňů. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Železniční most pod Pražským Vyšehradem půjde podle Národního památkového ústavu opravit. Shodla se na tom mezinárodní expertní skupina na mostní konstrukce a památkovou péči. Podle jejího závěru by měl most po obnově konstrukce při správné údržbě vydržet minimálně 100 let. Pokračuje mluvčí Národního památkového ústavu Blanka Černá.
3: Odborníci posuzovali zejména otázky životnosti konstrukce, únavy materiálu, rozsahu možných zásahů, bezpečnosti provozu a vztahu technických a památkových hodnot Vyšehradského mostu.
1: Správa železnic zatím podle své mluvčí Nelly Frýbové expertní analýzu nedostala. Ústav hematologie a krevní transfúze v Praze má nový pavilon transfúzní medicíny. Sídlí v historické budově z počátku 20. století. Její oprava a nové vybavení přišlo na skoro 200 milionů korun. Dárcům, pacientům i zdravotníkům poskytuje lepší zázemí. Uvedl to přednosta transfuziologického úseku Jan Loužil.
4: My odtransplantujeme ročně zhruba 80 lidí. Samozřejmě ty lidi potřebují následnou péči, takže vlastně vizí naší je a postupně ty budovy zrekonstruovat, aby odpovídaly nějakým podmínkám 21. století a pokud možná aspoň trošku jsme třeba navýšili počet našich lůžek.
1: Česká televize dala pokutu svému bývalému moderátorovi Václavu Moravcovi, a to kvůli porušení konkurenční doložky, která omezuje jeho působení v jiných médiích. Na jednání Rady České televize to řekl generální ředitel ČT Hynek Chudárek. Podle něj televize zároveň Moravcovi zastavila výplatu dalších peněz. Václav Moravec Kavčí hory opustil v březnu. Od té doby pak České televizi podle doložky nesměl půl roku konkurovat a dál měl od ní dostávat mzdu. Moderátor ale v květnu spustil vlastní projekt. Jak vysokou pokutu Václav Moravec dostal, ředitel Chudárek neupřesnil.
5: Postupujeme naprosto přesně v souladu tou smlouvou a asi mohu říci, že ekonomicky pro Českou televizi ta pokuta určitě převyšuje to, co bylo vyplaceno, takže si myslím, že to je pozitivní.
1: Václav Moravec konkurenční doložku dlouhodobě považuje za neplatnou. Zároveň dnes řekl, že si od České televize po svém odchodu žádné peníze nenechal. V bratislavské nemocnici se narodila siamská dvojčata, holčičky spojené pánví. Podle ředitele specializované dětské nemocnice Petra Bartoně jsou v dobrém stavu. První diagnostická operace zaměřená na orgány v břišní dutině je čeká už zítra. Matka je ve stabilizovaném stavu. Narození siamských dvojčat je vzácné. Často se navíc narodí mrtvá nebo nepřežijí prvních pár hodin po porodu. Současný případ se podobá narození siamských dvojčat z roku 2000, taky ze Slovenska. Děvčátka byla úspěšně oddělena a dnes žijí plnohodnotné životy. Fotbalový reprezentační útočník Jan Kuchta je zdráv. Poprvé trénoval s týmem před startem mistrovství světa. Doteď se připravoval individuálně. Národní tým se dnes přesune do Guadalajary, kde v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času odehraje úvodní zápas s Jižní Koreou. Duel odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Večer a v noci bude v Praze převážně zataženo, občas s deštěm. K ránu začne srážek postupně ubývat. Ochladí se na 11 až 9 stupňů Celsia. Nejvyšší zítřejší teploty vystoupí stejně jako dnes k 15 až 17 stupňům. Zpočátku bude převážně zataženo s malou pravděpodobností slabého deště. Postupně čekejte proměnlivou převážně velkou oblačnost s přeháňkami nebo i bouřkami. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: No a máme pro vás také aktuální dopravní informace, jak to vypadá v Praze a okolí, to už je otázka na Lukáše Millera. Lukáši, pěkné odpoledne.
6: Hezké odpoledne i ode mě, tak v Praze je velmi silný provoz na hlavních tazích, tradičně ucpaná obvyklá místa, jižní Štěrboholská spojka obou směrně před Průmyslovou, kolony jsou jak od Spořilovské, tak jak od Běchovy zase na 20 minut, 15 minut naberete také v Průmyslové ulici a to už od Českobrodské až k nájezdu na jižní spojku, tam je navíc před Europarkem a před Fashion Arenou hlášená i nehoda. Hodně ucpaná teď je ulice Bohdalecká Chodovská, obou směrně mezi Edenem a jižní spojkou, ty kolony jsou tam před Kauflandem v Michli vždy asi na 20 minut. Zaplněná je také oblast Libně směrem k tunelům Blanka a kvůli regulaci tunelů Blanka jsou pak kolony třeba i v Dobřížské ulici, v Radlické Zinonic, také v Plzeňské nebo i v Patočkově na Břevnově. Ucpaná je pak třeba právě i Povltavská ulice od Bulovky do Blanky. A na Pražském okruhu čekejte velké kolony obou směrně před sjezdem na Ořech. Ty kolony jsou od plzeňské D5 a také od Lochkovského tunelu vždy k Ořechu na 25 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: 17 hodin 6 minut. Přeji vám pěknou středu dnes s datem 10. června. Večerní Praha vám příští minutách nabídne opět to nejlepší z muziky. Čeká nás tak třeba kapela Depeche Mode. Taky Selena Gomez a Benny Blanco. Já jsem Vláda Malošík a přeji vám dobrý poslech.

0: Čtvrt na šest přejeme krásný středeční den a připomínám, že stále můžete hlasovat do hitu týdne. Podpořit své favority můžete jako obvykle do zítřejší, tedy čtvrteční půlnoci, a to opět na našem webu praha.rozhlas.cz. Připomínám, že vybíráte z 15 singlů, tedy 10 nejlepších a 5 nově nasazených. A hit týdne vám na rádiu Praha nabídneme opět v pravidelném čase, tedy v neděli po zprávách v 21 hodin, anebo v repríze v pondělí po 22. hodině. Tak hlasujte. praha.rozhlas.cz. Praha žije hudbou. A jsme opět na silnicích s Lukášem Millerem. Tak Lukáši, jak to vypadá?
1: Hezké odpoledne, tak v Praze stále je silný odpolední provoz, hlavní tahy poměrně dost ucpané, komplikace navíc v průmyslové dohostivaře před Fashion Arenou, tam řeší nehodu v levém pruhu, kolony jsou od Českobrodské ulice asi na 20 minut. Pomalý provoz je pak na spojkách také na Jižní a průmysl Jižní a Štěrboholské, rovněž před průmyslovou, kolony jsou od Spořilovské na 20 minut, od Černého mostu asi na 15 minut, 15 minut pak naberete na Jižní spojice také směr Smíchov, a to od Vídeňské k Barandovskému mostu. Ucpává se magistrála, a to na příjezdech do centra obou směrně. Ve Vilzonově ta fronta teď aktuálně od Štvanice k muzeu na 20 minut. 20 minut se stojí na příjezdu také z Jižního města, a to od Pankráce do Legerovy za Nuselský most. Stále hodně plná je třeba i Ječná ulice z Karlova náměstí na IP Pavlova. Hodně ucpaná je třeba i Povltavská ulice, tam je kolona od Balabenky až směrem do tunelu Blanka, a nebo kolony jsou také na trase mezi Edenem a Spořilovem v Chodovské a Bohdalecké obou směrně. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Na Rádiu Praha dozněla Dajdou, je 17:30, ve studiu už je také Mirek Kasan a přináší další zprávy.
1: Hezké odpoledne. Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot v Česku zítra znovu mírně klesnou. Litr benzínu budou moci čerpací stanice prodávat nejvýš za 41 korunu a 36 haléřů, to je o 4 haléře míň než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra klesne o 22 haléřů na 39 korun a 69 haléřů. Správní i dozorčí rada knihovny Václava Havla jsou opět kompletní, informoval o tom krizový manažer instituce Marek Měrka. Ve správní radě kromě něj nově zasedne například hudebník a bývalý ministr Michael Kocáb nebo egyptolog a senátor z klubu STAN Miroslav Bárta. Knihovna má teď podle Marka Měrky dostatek financí na další měsíce. Firma Barrandov televizní studio ukončila provoz. Reagovala tak na rozhodnutí soudu z konce května, podle kterého byl provoz neudržitelný. Informoval o tom majitel společnosti Jan Čermák. Všechny tři kanály televize Barrandov budou podle něj zatím fungovat dál. Jejich vysílání zajistí externí firmy. Jan Čermák očekává, že firmu nebo její část někdo koupí v konkurzu, proto nechce přerušovat vysílání zavedené značky. Strojovnu ropného tankeru poblíž pobřeží Ománu dnes zachvátil požár. Podle britské agentury pro námořní bezpečnost posádka lodi zmínila jednu oběť a dva pohřešované. Příčinu požáru neuvedla, ale podle jiné britské námořní společnosti byl tanker zřejmě zasažen raketou. Námořní dopravu v oblasti Hormuzského průlivu blokuje a ohrožuje od začátku března Irán v reakci na americko-izraelské údery. Hokejisté Caroliny vyhráli na ledě Vegas 5-3 a srovnali stav finálové série NHL na 2-2 na zápasy. Český útočník domácích Golden Knights Tomáš Hertl tentokrát nebodoval. V Praze bude zítra zpočátku převážně zataženo s možností slabého deště. Postupně čekejte proměnlivou převážně velkou oblačnost, četné přehánky nebo i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 17 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Tak jak to vypadá na silnicích, to nám řekne Lukáš Miller.
3: Hezké odpoledne, tak v Praze stále čekejte silnou odpolední špičku, navíc komplikace v průmyslové směr Hostivář před Fashion Arenou, tam řeší nehodu v levém pruhu a kolony jsou stále od Českobrodské k jižní spojice asi na 20 minut. Ucpaná je pak i samotná jižní a také štěrboholská spojka. 15 minut se popojíždí vždy před průmyslovou, a to jak od Běchovic, tak také od Spořilovské. Pomalu se jede i ve Kbelské ulici, tam ty kolony začínají v Hloubětíně, pokračují do Letňan k nájezdu do Cínovecké, čekejte 15 minut navíc. Zaplněná je magistrála ve Vilzenově, fronta od Florence k muzeu, také ulice 5. května, ta stojí od Pankráce až za Nuselský most, také čekejte čtvrt hodiny navíc. Regulují průjezd tunely Blanka, takže kolony v Dobříšské ulici od Barrandovského mostu, v Radlické Zinonice, v Plzeňské od Kavalírky. Ucpaná je i Patočková na Břevnově od Kláštera, nebo také Povltavská ulice, ta stojí de facto už od Balabenky až do Blanky. A na Pražském okruhu kolony obou směrně před sjezdem na Ořech od Plzeňské D5 ze Zlíčína, také od Lochovského tunelu, vždy k Ořechu přes 20 minut navíc. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Herec a dabér Daniel Rose proslul jako hlas Rose v legendárním seriálu Přátelé. Rolí během své kariéry sehrál mnohem víc. A to nejen v dabingu, ale i v divadle nebo před kamerou. O světlých i stinných stránkách hereckého řemesla v pořadu Až na dřeň.
6: V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Je 17:30 a společně si užíváme středeční večerní Prahu. Dnes uplynulo 84 let od vypálení Lidic. V sobotu tam proběhnou pietní akce, otevřený bude památník i muzeum. Za okamžik se k této smutné události vrátíme připomínkou z archivu Českého rozhlasu. A zaspívá Dominik Fajk. Nebo Alex Warren. Příjemný poslech vám přeje Vláďa Maloš.

0: Čtyři a 80 lety 10. června 1942 nacisté vyhladili středočeskou obec Lidice. Měla to být odveta za atentát československých parašutistů na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Na základě falešného podezření s pomoci parašutistům zastřelili 173 mužů, ženy deportovali do koncentračních táborů a většinu dětí zavraždili nebo odvlekli na poněmčení. Celkem si nacistická pomsta vyžádala 340 lidických obětí a obec byla srovnána se zemí.
1: Generál Heydrich oblíbil si naši zemi, byl naším přítelem. Těšili jsme se, že bude na český národ rád vzpomínat a jeho příslušníky podporovat. Osud však mínil jinak.

0: Pochopitelně, jo.
1: Lidice obklíčili vojáci Wehrmachtu, kteří podle historika Vojtěcha Kincla z Historického ústavu Akademie věd nevěděli, co je čeká.
2: Byli sezváni velitelem a ten jim naprosté tmě za naprostého ticha oznámil, že tato vesnice z rozkazu vůdce má být srovnána se zemí a obyvatelé mají být potrestáni. Buď zastřelením, anebo odvezením deportací.
1: Po půlnoci 10. června začali vojáci vyvádět obyvatele z domů. Muže starší 15 let shromáždili v Horákově statku, kde postupně postříleli. V tu dobu už vojáci začali zapalovat i domy. Ráno pak do Lidic přijel osobně K.H. Frank. Lidickým matkám za několik dnů nacisté odebrali děti. Celý život si na to Milada Cábová pamatovala.
0: Dítě drželo, maminko, nedávej mě, já nechci od tebe. Do toho oni střelili na první strahu, štěkali tam psi, jo.
1: Na znamení solidarity se po celém světě přejmenovala řada vesnic a měst na Lidice. Krátce po osvobození bylo místo lidické tragédie pěkně upraveno. Území původních Lidic je dnes národní kulturní památkou. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
3: No, opět se vracíme na silnice v Praze a okolí. Vše důležité sleduje Lukáš Miller. Lukáši, tak povídej.
4: Hezké odpoledne, tak v Praze stále je silný odpolední provoz. Komplikace připomínáme v Průmyslové ulici směr Hostivář, kousek před Fashion Arenou za Malešickou spalovnou. Stále řeší nehodu v levém pruhu, srazila se dvě auta. Kolony jsou tam od Českobrodské na 15 až 20 minut. Také na Pražském okruhu je teď nehoda, to směrem z letiště k dálnici D1. Bouralo se u sjezdu na Stodůlky na 21. kilometru. Dvě auta tam stojí v levém pruhu. Kolona je od plzeňské D5 na 15 až 20 minut. Stále pomalý provoz čekejte na jižní a štěrboholské spojice na příjezdech k Průmyslové, a to jak od Běchovic, tak od Spořilovské, je to čtvrt hodiny. 10 minut pak naberete na jižní spojice, také směr Smíchov, a to od Vídeňské k Barandovskému mostu. Kolony čekejte i na příjezdech do centra po magistrále, fronta na 15 minut je od Florence k muzeu, 15 minut postojíte také v ulici 5. května od Pankráce do Legerovy, a nebo také Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova. A regulují také průjezd tunely, takže kolony před vjezdy do nich jsou třeba v Dobříšské, Radlické, Plzeňské, Patočkově i v Povltavské v Troji. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Vinyl.
5: Každé pondělí na Rádio Praha.
7: Na Rádio Praha.
6: Československý souboj v hlasování. Nejnovější Tata Boys v původním snění.
8: Tata Boys.
6: Nebo Richard Miller, Černá labuť, Běla vrana,
8: Richard Miller.
6: V pondělí večer budou noví Tata Boys nebo skvělý Richard Miller. Hlasujte na našem Facebooku.

0: Je 18 hodin, Rádio Praha vám přináší další zprávy. Ve studiu už je Mirek Kasan.
1: Hezký podvečer. Správa železnic připravuje na příští rok nový vlakový jízdní řád. Restaurátoři začali opravovat okna v jižní části svatovíckého chrámu v Praze. Ochranný svaz autorský dnes večer v pražské Arše Plus ocení nejlepší hudební interprety roku. A zítra bude převážně zataženo a deštivo. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat a naměříme nejvýš 17 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Správa železnic chystá nový vlakový jízdní řád na příští rok. Platit začne 13. prosince. Kraje a města teď k jeho návrhu můžou zasílat připomínky. Například v Praze a ve středních Čechách je přijímá organizátor veřejné dopravy, společnost Ropid. Podle jejího mluvčího Filipa Drápala je na zaslání podnětů čas do konce června.
3: Připomínky lze dávat jak k území Prahy, tak Středočeského kraje, s tím, že na ty jednotlivé připomínky nemusíme reagovat, ale všechny budeme evidovat a následně je budeme předávat dál. Zatím připomínek je minimum.
1: Návrh nového jízdního řádu bude správa železnic následně projednávat s dopravci a zástupci krajů i radnic ve druhé polovině července. Restaurátoři a sochaři začali s opravou jižní části katedrály svatého Víta na Pražském hradě. Zrekonstruují například opěrný pilíř ze 14. století. Práce potrvají několik měsíců a návštěvníky areálu neomezí. Pokračuje ředitel správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek.
4: Těch zásahů bude celá řada. Čeká nás mimo jiné oprava opěrného pilíře na vnější konstrukci katedrály a ve vnitřní části katedrály budeme opravovat konstrukce, do kterých jsou vsazeny okna na jižní straně vysokého chóru.
1: Ochranný svaz autorský předá dnes večer ceny nejlepším českým hudebníkům. Nejvíce nominací, celkem 5, má rapper a producent Kalin.
5: Rapper Kalin patří dlouhodobě mezi nejposlouchanější tuzemské interprety. V kategorii populární skladba roku je hned dvakrát, a to za písničku Pistácie a pak také za spolupráci na nahrávce Vítej mezi námi. Rap dominuje i dalším sekcím, do kterých se nominovali například Viktor Šín nebo Stein 27. Nejlepší interpreti převezmou hudební ceny OSA v pražském klubu Archa Plus. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
1: Minulý měsíc byl celosvětově druhým nejteplejším květnem od začátku měření. Globální průměrná teplota v porovnání s předindustriálním obdobím byla vyšší o 1,42 stupně Celsia. Zvlášť výrazné teplotní odchylky zaznamenaly oceány, kde teplota mořské vody dosahovala rekordních hodnot v souvislosti s příchodem jevu El Niño. Do Evropy zase přišla neobvykle časná a silná vlna veder. Informovala o tom dnes Meteorologická služba Evropské unie Copernicus. Novým trenérem fotbalistů Baníku Ostrava se stal Roman Skuhravý. 51-letý kouč byl uvolněn na vlastní žádost z lavičky Slovácka, které dovedl ke 14. místu v ligové sezóně. V Ostravě, která skončila o příčku níže, podepsal víceletou smlouvu. V roli hlavního kouče nahradí Josefa Dvorníka, který Baník zachránil v baráži. Roman Skuhravý je bývalý prvoligový fotbalista. V nejvyšší soutěže odehrál 173 zápasů a dal 10 gólů. Večer a v noci bude v Praze převážně zataženo, občas s deštěm. Kránu začne srážek postupně ubývat. Ochladí se na 11 až 9 stupňů Celsia. Nejvyšší zítřejší teploty vystoupí stejně jako dnes na 15 až 17 stupňů. Zpočátku bude převážně zataženo s malou pravděpodobností slabého deště. Postupně čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost s přeháňkami nebo i bouřkami. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No a teď se přesuneme opět na silnice. Aktuální informace má pro nás Lukáš Miller.
6: Hezký podvečer, tak v Praze stále čekejte silný provoz a komplikace třeba na Pražském okruhu z letiště k dálnici D1 u sjezdu na Stodůlky. Na 21. kilometru se srazila dvě auta v levém pruhu. Na místě už je šipka silničářů a kolona je od plzeňské D5 asi na 20 minut. Komplikace zůstávají také v Průmyslové do Hostivaře před Fashion Arénou. Také řeší nehodu v levém pruhu kolony od Českobrodské teď na 15 minut. Komplikace jsou i na jižní spojice, a to směrem z Barandovského na Černý most. Kousek za Spořilovskou stojí dva kamiony za sebou, blokují vždy pravý pruh, kolona je tam asi na 10 minut. Kolony čekejte i na příjezdech do centra po magistrále, jak od Florence k muzeu, to je na 10 minut, tak také na Nuselském mostě do Legerovy čekejte dalších 10 minut. Vhodně plná je Ječná ulice z Karlova náměstí až na IP Pavlova, zdržení asi čtvrt hodiny a stále bývá je regulován průjezd tunely Blanka, takže kolony před vjezdy do nich jsou třeba v Dobříšské, Radlické, stále i v Plzeňské nebo i Patočkově. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Pražský update. Pražští hasiči.
8: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
2: Praze nepojede o víkendu metro.
8: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
0: Hezký středeční večer. Správa železnic připravuje modernizaci koridoru na východě Prahy. A jak v této hodině uslyšíte, dnes projekt takzvaného libeňského přesmyku představila veřejnosti. Taky se ohlédneme za tím nejzajímavějším z historie 10. červnového dne. Dozvíte se, že si na Mariánském náměstí můžete prohlédnout 18-metrovou raketu. Máme pro vás podrobnosti. A lepší zázemí pro dárce, pacienty i zdravotníky, to je hlavní výhoda nově zrekonstruovaného pavilonu transfuzní medicíny v Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze. V našem největším hematologickém centru se léčí pacienti s poruchami krvetvorby, včetně leukémie. Víc se od nás dozvíte už za okamžik. Já jsem Vláda Malošík a přeji vám nerušený poslech.
2: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze má nový pavilon transfuzní medicíny. Sídlí v přestavěné historické budově z počátku 20. století a nese jméno významného českého hematologa Pavla Klenera. Nabízí nejen nové technologické vybavení, ale i lepší zázemí pro dárce krve, pacienty s poruchami krvetvorby i zdravotníky.
1: Dobrý den.
2: Tady se nacházíme na odběrovém sále, kde vlastně pacient daruje plnou krev.
1: Říkáme Jan Loužil, přednosta transfuziologického úseku Ústavu hematologie a krevní transfuze.
2: Myslím si, že jsme dosáhli dobrého kompromisu, kdy budova je velmi funkční a jak pro personál, tak pro dárce příjemné prostředí. Nyní naše oddělení je v jedné budově, takže nemusíme přebíhat z budovy do budovy. Krev teda výtahem si jde o patro níže a tam se zpracovává.
1: Nahlédnu, to je ten nový výtah?
2: Tohle je výtah nákladní jako pro krevní přípravky a pak máme, což je také velké zlepšení, že tato budova jak neměla výtah až do nejvyššího patra, takže nyní je to třípatrová budova a výtah propojuje všechno na patra, bezbariérová, propojená s dalšími budovami.
1: Máte dva nové výtahy. Jste tam vlastně před malou chvílí jednu tašku s krví vložila.
3: Ano, ano.
1: A odjelo to teda dolů ke zpracování.
3: Ano, tam máme centrifugy, tam se ty krve položí, hodinu odpočívají a pak se dávají do centrifugy stočit.
1: Kamila Poštolková, sanitářka z transfuzního oddělení.
3: Nemusíme tu krev vlastně v těch taškách nosit jako po schodech dolů a to nám to ulehčí teda vlastně jako záda.
1: Vy jste teda přišel právě na odběr krve?
4: Ano.
1: Jste prvodárce nebo chodíte?
4: Dlouho pravidelně chodím. Nepamatuju si, kdy jsem byl poprvé, už je to dávno.
1: Je všechno v pořádku?
4: Jo.
1: Kolik dárců sem přijde třeba během dne?
5: Je to různý. Největší nápad je vždycky v pátek.
1: Říká Michaela Hamouzová, všeobecná sestra.
5: To chodí nejvíc a jinak jak kdy, no, někdy mezi 10 a 20. Odebírá se 450 ml, odběr by měl být hotový do 10 minut.
1: Vy vlastně využíváte pro ty, řekněme, těžce nemocné pacienty, mají nejrůznější třeba leukémie a tak dále.
2: Ono jde o to, že právě tyhle těžcí hemato-onkologičtí pacienti často v rámci léčby potřebují zejména červené krvinky a krevní destičky. Tím, že léčíme relativně hodně pacientů, i se u nás transplantuje, ta spotřeba je relativně veliká, takže opravdu naši dárci jsou klíčoví, bez nich bychom nemohli pracovat.
1: Dodává hematolog a transfuziolog Jan Loužil, rekonstrukce historické budovy stála včetně nového vybavení necelých 200 milionů korun z Ústavu hematologie a krevní transfuze Andrea Skalická, Český rozhlas.
6: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: A teď už opět Lukáš Miller a aktuální dopravní informace.
7: Hezký podvečer, tak v Praze stále čekejte ještě silnější odpolední provoz. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 je ale lepší situace u sjezdu na Stodůlky. Na 21. kilometru už nehodu z levého pruhu odklidili. Kolona z plzeňské D5 se postupně dává do pohybu. Komplikace ale přetrvávají na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most. Kousek za Spořilovskou překáží nepojízdný kamion v pravém pruhu. Kolona je teď od magistrály asi na 10 minut. Zdržení je stále i v Průmyslové do Hostivaře před Fashion Arenou, tam dořešují nehodu v levém pruhu. Kolony jsou od Českobrodské ulice na 15 minut. A čekejte stále kolony provozem, třeba na magistrále, tam je plná Wilsonová od Florence k muzeu na 10 minut. 10 minut se stojí také na Nuselském mostě do Legerovy. 15 minut naberete Věčné ulici z Karlova náměstí na IP Pavlova. A stále dobíhá regulace průjezdu tunely Blanka. Největší kolony jsou teď v Radlické Zinonic až do tunelu Mrázovka asi na 20 minut. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Oscarový skladatel Michael Giacchino míří do Rudolfina. 20. června zazní hudba z filmů Spider-Man, Úžasňákovi, Vzhůru do oblak, Jurský svět nebo Star Trek. Filmová filharmonie vás zve na velké finále sezóny. Více na filmharmonie.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu. Mažu stopy.

0: události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na rádiu Praha. Pražský update.
1: Lidé v Praze se mohou díky virtuální realitě podívat do vesmíru ve speciálním simulátoru v podobě rakety Spacebus na Mariánském náměstí. Zájemci zažijí odlet do kosmu a taky uvidí planetu Zemi z mezinárodní vesmírné stanice.
2: Zhruba 18 metrů dlouhý bílý tubus zvenku připomíná vesmírnou raketu i s motory. Uvnitř lidé můžou vidět planetu Zemi tak, jak ji vidí astronauti z mezinárodní vesmírné stanice. Simulátor si vyzkoušel třeba Radek z 6. třídy základní školy z pražského Chodova.
3: Tak my jsme tam viděli, že jsme si mohli projít jako Zem v těch virtuálních brýlích a Zem jsme si prošli, ukázal nám jako polární záři, jak je to krásný z té z vesmíru, jak ta Země, a pak jsme se vypravili na Měsíc.
2: Uvnitř rakety je 9 pohyblivých sedaček, které se při simulaci různě otáčí nebo vibrují, říká ambasador projektu Česká cesta do vesmíru Jakub Hasník.
4: Jsou tam potom teda ty VR headsety, na kterých jsou sluchátka, to znamená, že při tom celém programu člověk i má zvukovou stopu od Aleše Svobody, který ho provází celou tou misí. A není to jenom jedna obrazovka, je to normálně 360 stupňů v tom VR-ku, to znamená, že se člověk může koukat kolem sebe.
2: Podle náměstka primátora Jaromíra Beránka z Pirátů se hlavní město snaží podporovat zájem žáků a studentů o vesmírný program.
5: Vesmírný výzkum a podpora těch aktivit přinášejí celou řadu inovací, které potom mohou mít praktické dopady do každodenních životů nás všech. Je důležité, abychom ukazovali mladým lidem, co všechno lze z toho užitečného získat.
2: Raketu Spacebus lidé v červnu uvidí i v dalších městech, například v Berouně a Mladé Boleslavi. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
0: Pražský update.
6: Pražští hasiči.
7: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
8: Praze nepojede o víkendu metro.
9: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Na rádiu Praha čas na další zprávy. Bude to pražský souhrn s Mirkem Kasanem.
1: Hezký podvečer. Pražská policie doporučuje v následujících měsících použít k dopravě na letiště Václava Havla městskou hromadnou dopravu nebo vyrazit na let s výrazným předstihem. Kvůli stavbě nové mimoúrovňové křižovatky a s ní spojenými dopravními omezeními policisté opakovaně řeší dopravní komplikace a několika kilometrové kolony. Stavba potrvá do října příštího roku. Silničáři odložili demolici dvou nadjezdů nad úsekem Pražského okruhu mezi Třebonicemi a Slivencem. Plánovaná byla na tento víkend. Důvodem odkladu jsou neočekávaná zjištění ohledně podloží. Nový termín zbourání mostů, po kterých vedou ulice k Austisu a k Zadní Kopanině, silničáři zatím nestanovili. Železniční most pod Pražským Vyšehradem půjde podle Národního památkového ústavu opravit. Shodla se na tom mezinárodní expertní skupina na mostní konstrukce a památkovou péči. Podle jejího závěru by měl most po obnově konstrukce při správné údržbě vydržet minimálně 100 let. Praha 10 letos podpoří bezmála 30 komunitních projektů na svém území. Dá na ně celkem 713 tisíc korun. Žadatelé peníze využijí na sousedské slavnosti, komunitní dílny, kulturní akce nebo na opravu veřejného prostoru. Za vyhrožování vystřílením třídy a schvalování střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze z prosince 2023 dnes obvodní soud pro Prahu 8 uložil mladíkovi 5měsíční podmíněný trest. Zároveň mu stanovil 20měsíční zkušební dobu, během které bude pod dohledem probačního úředníka a musí se podrobit psychologickému poradenství. Mladík vinu odmítá a proti rozsudku se odvolal. Pražská policie pátrá po agresivním muži, který vyhrožoval řidiči městské hromadné dopravy a pěstí poškodil čelní sklo autobusu. Způsobil tím škodu ve výši 45 tisíc korun, čímž podle vyšetřovatelů spáchal trestný čin poškození cizí věci. Incident se odehrál na konci května večer u autobusové zastávky pod Vinicí v Záběhlické ulici. V Praze bude zítra zpočátku převážně zataženo s možností slabého deště. Postupně čekejte proměnlivou převážně velkou oblačnost a četné přehánky nebo i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí k 15 až 17 stupňům Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá na silnicích v Praze a okolí teď po 6:30, to ví Lukáš Miller.
3: Hezký podvečer, tak v Praze už ten provoz pozvolna slábne, nicméně na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 stále čekejte kolonu před Ořechem, pomalu se tam jede od plzeňské dálnice D5 a zdržení asi 15 minut, teď už ty kolony jsou pouze provozem, nehodu u sjezdu na Stodůlky odklidili. Zdržení pak čekejte v Průmyslové do Hostivaře, před Fashion Arenou řeší stále nehodu dvou aut v levém pruhu, kolony začínají za Českobrodskou, jsou k jižní spojice na 10 minut. Kolony asi na 10 minut čekejte i na příjezdech do centra po magistrále, jak od Florence k muzeu, tak také na Nuselském mostě do Legerovy. Stále zaplněná je Ječná z Karlova náměstí na IP Pavlova, tam je to na 10 minut. Regulován je průjezd tunely Blanka, větší zdržení je teď před vjezdem do tunelů v Plzeňské, stojí se od Klamovky směrem na Anděl a zdržení je i v Bělohorské z centra. Před křižovatkou Vypich je ta fronta na 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok?
2: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
5: Rok je náš.
6: Rok je náš.
4: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
5: Rok je náš.

0: Berlín, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Je středa 10. června a svátek mají nositelky jména Gita. Z latiny znamená perla, v sanskrtu píseň a z kelčtiny ušlechtilý člověk. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Jeden z památných dnů československého fotbalu nastal 10. června 1934. Náš tým ve finále mistrovství světa v Římě nastoupil proti domácí skvadře Azuře. Po prodloužení naši prohráli 1-2 a získali světové stříbro. V pátek ve 4 ráno našeho času začne pro naše barvy další světový šampionát. Prvním soupeřem bude Jižní Korea. Dnes je u nás významný den. 10. června 1942 v odvetě za smrt Reinharda Heydricha německé jednotky SS vypálily a vyhladily obec Lidice na Kladensku. Nacistické vraždění si vyžádalo celkem 340 obětí. Kateřina Siňaková a Barbora Krejčíková vyhráli čtyřhru na tenisovém French Open před 8 lety. Byl to jejich první triumf na Grand Slamovém turnaji. Za pár týdnů přidali tehdy druhý ve Wimbledonu, pak jich přidali ještě 5. Kateřina Siňaková přidala teď o víkendu na Roland Garros další, 11. ve čtyřhře.
4: Nebylo to v plánu, ale jak vlastně bylo najednou řečeno, že to byl 11. titul, tak samozřejmě já jsem obrovskou radost, hodně to na mě dolehlo.
3: Doma má jeden ve smíšené a taky 2 olympijská zlata. Bravo, Katko! V roce 1791 se narodil literární historik, buditel a taky podle všeho falzifikátor Václav Hanka. Za jeho účasti se zázračně objevily rukopisy Královedvorský, Zelenohorský, ale taky píseň Vyšehradská a píseň Milostná krále Václava. Zázrak. Před 105 lety se narodil vévoda z Edinburgu, princ Filip, manžel britské královny Alžběty II. Zemřel v 99. Marcela Holanová má dnes 75. narozeniny. Já přeju pěkný den.

Projekt takzvaného libeňského přesmyku dnes veřejnosti v Praze 9 představila Správa železnic. Dělníci ho mají začít stavět v roce 2028. Modernizace rozšíří železniční koridor na východě Prahy o čtvrtou kolej. Na veřejném

0: Díky libeňskému přesmyku se vlaky směrem do Malešic tomuto místu vyhnou a podle zprávy železnic to zajistí plynulejší a rychlejší provoz.
1: Na veřejném projednání byli také zástupci Prahy 9. Co na projekt říkají?
0: Před veřejným projednáním jsem mluvil s radním pro dopravu Tomášem Holečkem z ODS a ten mi řekl, že reakce místních obyvatel jsou převážně negativní. Někteří lidé se tady obávají zvýšené nákladní dopravy kvůli stavbě a taky většího hluku. Nelíbí se jim ani zásah do okolní krajiny. Své názory vyjádřili i na dnešním veřejném projednání. Správa železnic ale ujišťuje, že po dokončení libeňského přesmyku bude místo tiší kvůli tomu, že se tam vlaky nebudou rozjíždět. Dodám také, že lidé ode dneška do konce června můžou na speciálním webu hlasovat nejenom o podobě mostu, ale také třeba o tom, co vznikne pod ním.
1: Kdy má být stavba hotová a kolik bude stát?
0: Práce mají trvat asi 3 roky a správa železnice za ně zaplatí zhruba 2,5 miliardy korun. Záleží ale na tom, kterou ze dvou variant si lidé v anketě vyberou. V současné době má už stavba pravomocné územní rozhodnutí a projektanti připravují potřebnou dokumentaci. Ta bude stát přes 56 milionů korun.
1: Tolik k projektu takzvaného libeňského přesmyku reportér Richard Webs. Richarde, díky za informace a naslyšenou.
0: Hezký den a naslyšenou.
2: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update.
1: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Jestli už je situace lepší, tak na to se ptám Lukáše Millera.
3: Hezký podvečer, tak ta situace v Praze se pozvolna zlepšuje, ale stále máme několik kolon také komplikací. Třeba na Pražském okruhu z letiště k dálnici D1 stále pomalý provoz před Ořechem. Pomalej se jede od plzeňské dálnice D5 právě k Ořechu, zdržení okolo 10 minut. Problémy zůstávají v Průmyslové ulici směrem do Hostivaře, kousek před Fashion Arenou, řeší nehodu v levém pruhu, zdržení se ale zkrátilo od Malešické spalovny na 5 minut. Opatrně v Dobřížské ulici směrem od tunelů k Barandovskému mostu před vjezdem do Zlíchovského tunelu, tam stojí dodávka v pravém pruhu, musí se vybočovat. Kolony pak stále ještě čekejte na příjezdech do centra po magistrále, zejména od Florence k muzeu je to na 10 minut a regulovány průjezd tunely Blanka, stále výraznější zdržení před vjezdy do nich čekejte v plzeňské od Klamovky a také v Radlické od Motorletu. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Máte rádi novinky?
4: Tak si nalaďte každou středu nejnovější hity v pořadu Hot Zone. Jedině na Rádiu Praha. Hot

0: V noci na čtvrtek bude převážně zataženo s deštěm. Kránu čekáme od jeho západu ubývání srážek. Nejnižší teploty 11 až 9 stupňů Celsia. A slabý vítr ze západních směrů bude kránu zesilovat na mírný o rychlosti do 5 metrů za sekundu. Ve čtvrtek přes den čekáme zpočátku převážně zataženo s možností slabého deště. Postupně bude oblačnost proměnlivá, převážně velká a vyskytnou se četné přehánky nebo i bouřky. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat a později večer srážky ustanou. Nejvyšší teploty 15 až 17 stupňů Celsia a mírný západní až severozápadní vítr do 6 metrů za sekundu v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí a večer bude slábnout.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: 19. hodina je tady a další zprávy také přináší Mirek Kasan. Mirku, vítám tě.
1: Hezký večer.
2: V Praze 12 má do 5 let vyrůst 5 nových parkovacích domů. Američana, u kterého bylo podezření na nákazu ebolou, dnes propustili z nemocnice na Bulovce. Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová. A zítra bude převážně zataženo a deštivo s teplotami do 17 stupňů. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Praha 12 řeší nedostatek parkovacích míst. Radnice chce proto do roku 2027 připravit projektové dokumentace na stavbu 5 parkovacích domů, například v Rytířově, Vazovově nebo Zimově ulici. Všechny mají být řidičům k dispozici nejpozději za 5 let. Podle místostarosty Petra Šuly z uskupení Společně pro Prahu 12 radnice jedná i o dalších 2 lokalitách.
4: První parkovací dům v lokalitě Rytířova už připravuje technická správa komunikací. Aktuálně se řeší technické parametry a cílem je jednoduchá a rychle realizovatelná konstrukce, kde samotná výstavba může trvat přibližně 4 měsíce.
2: Pražská fakultní nemocnice na Bulovce dnes ráno propustila amerického lékaře, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou. Ani po víc než 3týdenní karanténě se u něj nemoc neprojevila. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí nemocnice Eva Stolejda-Libigerová. Lékaře, který se s nákazou setkal při svém působení v Africe, je už na cestě do Spojených států. V Praze byl hospitalizován na žádost americké ambasády. Na Bulovce byl od 21. května ve speciálním uzavřeném pokoji. Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let. Na sociálních sítích to uvedla Konfederace politických vězňů. Zdena Mašínová byla dcerou generála Josefa Mašína, hrdiny protinacistického odboje za protektorátu, a sestrou Josefa a Ctirada Mašínových, kteří na počátku 50. let utekli za dramatických okolností Československa na západ. Kvůli tomu byla komunistickým režimem vyslýchána, vězněna a trýzněna. V roce 2023 obdržela Zdena Mašínová od prezidenta Petra Pavla státní vyznamenání Řád Tomáše Garrigua Masaryka 1. třídy za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva. Papež Lev XIV. Dnes symbolicky zakončí cestu po pevninském Španělsku. Za půl hodiny odslouží mši v barcelonské katedrále Sagrada Familia a taky slavnostně požehná věži Ježíše Krista, kterou stavitelé dokončili teprve loni. 173-metrová zvonice se stala nejvyšší kostelní věží na světě a taky novou dominantou slavného chrámu.
5: Papež bohoslužbu v katedrále odslouží symbolicky přesně 100 let od úmrtí jejího architekta a zaníceného katolíka Antonia Gaudího. Církev modernistického stavitele prohlásila za ctihodného a zahájila proces jeho blahořečení. Už v úterý na papeže na barcelonském olympijském stadionu čekalo na 55 tisíc věřících. Lev XIV. Tam za doprovodu katalánské lidové hudby mimo jiné sledoval stavbu desítky metrů vysoké tradiční lidské pyramidy zvané Castell. V následujících dnech papež zamíří na Kanárské ostrovy, kde se setká například s africkými uprchlíky. Matěj Kolář, Český rozhlas.
2: Tenistka Karolína Plíšková postoupila do čtvrtfinále turnaje v Queen's Clubu. Kanaďanka Victoria Mboková jí vzdala kvůli zranění kolena ve druhém setu. Bývalá světová jednička získala první sadu 6-2, ve druhé platil stav 3-4. Ve čtvrtfinále tak může být v Londýně k vidění české derby. O postup se Karolína Plíšková utká s vítězkou duelu mezi Marií Bouskovou a Donnou Vekičovou z Chorvatska. Večer a v noci bude v Praze převážně zataženo, občas s deštěm. Kránu začne srážek postupně ubývat. Ochladí se na 11 až 9 stupňů Celsia. Nejvyšší zítřejší teploty vystoupí stejně jako dnes k 15 až 17 stupňům. Zpočátku bude převážně zataženo s malou pravděpodobností slabého deště. Postupně čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost s přeháňkami nebo i bouřkami. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A s Lukášem Millerem se opět vracíme na silnice.
1: Hezký večer, tak na Pražském okruhu stále čekejte silnější provoz směrem z letiště k dálnici D1, pomalu se jede od plzeňské D5 až ke sjezdu na Ořech, to zdržení je asi 10 minut. Stále komplikace zůstávají v Průmyslové do Hostivaře, před Fashion Arenou dořešují nehodu v levém pruhu, zdržení asi 5 minut je od Malešické spalovny. Stále ještě opatrně i v Dobříšské ulici směrem od tunelu Blanka k Barandovskému mostu, před vjezdem do Zlíchovského tunelu překáží dodávka v pravém pruhu. Musí se vybočovat bez kolon. A kolony naopak stále ještě čekejte na příjezdech do centra po magistrále, a to jak z poloviny Nuselského mostu, tak také ve Velzonově, tam se stojí od Bulhara k muzeu, zdržení do 10 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Časomíra ve studiu ukazuje 19 hodin a 6 minut a s vámi je středeční večerní Praha. Příštích minutách vám nabídneme aktuální pražské tipy a taky zaskočíme na atletický stadion Sokola na Vinohradech, který má novou běžeckou dráhu a místo škváry tartan v neobvyklé barvě. A přidáme i další skvělé songy, s nimi nechybí kapela Support Lesbians. Přidají se Crowded House. A s aktuální dvojkou hitu týdne kapela The Rolling Stones. Já jsem Vláďa Malušík a přeji vám pohodový poslech.

0: večerní Praze dospívala Martika, je po čtvrt na osm. Mladí běžci v Praze 2 mohou využívat nové sportoviště. Sokol Královské Vinohrady nechal ve svém areálu v Rýgrových sadech obnovit atletickou dráhu. Má tartanový povrch s asfaltovým podložím. Ještě do minulého roku se tam běhalo na škváře.
1: Ta škvára, když pršelo, tak to bylo na všem oblečení a když si spadnul, tak to byl pak celý zakydaný.
2: Popisuje Ondřej Kněz, který se věnuje skoku do dálky a běhání sprintů. Byl mezi prvními, kteří vyzkoušeli nový tartanový ovál v areálu na Vinohradech.
1: Já jsem na tom určitě výrazně líp než na té škváře. Jako při dešti, když zrovna neběžíš v tetrách, tak to pak dost podkluzuje, to se na to člověk musí dát pozor, ale nějak je to furt v pohodě.
2: Povrch oválu je béžový, což podle místostarosty Sokola Královské Vinohrady Petra Janu vyžadovali památkáři. Cílem bylo sportoviště barevně sjednotit s přilehlou budovou Sokolovny, která je památkově chráněna. Janu vysvětluje, že rekonstrukci areálu je proto nutné provádět postupně.
3: Ten dům byl naposledy rekonstruován v roce 1972. A taky podle toho tak vypadá. Poslední 4-5 let se nám daří technologii třeba udělat. Topný systém celý je nový, bazénovou technologii jsme opravili. A teď máme na letošní rok třeba i naplánovanou výměnu osvětlení ve velké hale.
2: Běžecký ovál se rozšířil z původních 4 drah na 6. Podle starosty České obce Sokolské Martina Chlumského to bylo potřeba, aby se zde mohly konat oficiální mládežnické závody.
4: Ten atletický ovál primárně dneska slouží na tréninky atletického oddílu, ale i oddílu všestrannosti. Plánujeme zde realizovat i závody, soutěže a samozřejmě se plánuje i větší rozvoj toho areálu a jeho okolí.
2: Výměna atletického oválu stála Sokol Královské Vinohrady 18 milionů korun. Na polovinu přispěl pražský magistrát. Z Rýgrových sadů Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
5: Rádio Praha. Jeden repetent a jedna novinka výrazně změnili nejvyšší patra chartu Rádia Praha.

0: čtyřka. Třetí je ten repetent s druhou šancí. Harry Styles, American Girls. Poslední šampioni, nejstarší rocková skupina světa, The Rolling Stones, jsou druzí s hitem In The Stars. A jednička, to je ta novinka a nedávní hosté poledního talk show na Praze, Botox a Pyžamo. Celé pořadí i hlasování najdete jako obvykle.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
2: Hit týdne.
0: Do čtvrtka další Top Ten poskládejte a výsledek si dejte jako vždy v premiéře v neděli po deváté v

Je skvělé, když jste s námi na Rádiu Praha a je ještě lepší, když hlasujete do vinilu. Tentokrát je to československý souboj. O vaše hlasy bojuje skupina Tata Boys s albem V původním snění. A taky Richard Miller s deskou Čierna labuť, bělá vrana. Hlasování končí v pondělí 15. června v poledne a právě do té doby můžete stále hlasovat na našem Facebooku facebook.com/radio.praha. Vítěznou desku vám v pořadu Vinyl na Rádiu Praha pustíme v pondělí po zprávách v 21 hodin.

0: Tohle byly Crowded House na rádiu Praha, je krátce po 7:45. Středeční večerní Praha nezapomíná ani na inspiraci pro volný čas a pražské tipy teď přináší Jirka Štefl.
1: Přeju vám hezký den, v Praze vystoupí skupina Košín, na open air koncert láká Areál 7 v Holešovicích. Kapela si během více než 25leté kariéry vybudovala silnou fanouškovskou základnu i v Česku. Její tvorba je charakteristická propojením breakbeatu, drum and bassu a rockové energie s výrazným vokálem. Koncert Košín můžete zažít ve čtvrtek od 7:45 večer. V komunitním centru Hasičárna v Praze 3 zase startují kytarové večery. Můžete si tam dát něco dobrého k jídlu nebo pití, zaposlouchat se do praskání ohně, zaspívat si s ostatními, nebo se jen tak sednout, relaxovat a nechat starosti za sebou. Jestli máte kytaru, tak si ji rozhodně vezměte sebou. A máte poslední šanci navštívit festival bonsai a japonské kultury v botanické zahradě v Troji. Obdivovat tam

14. června od 10 do 17 hodin. Více informací na minmarket.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Rádio Praha 107,1 FM a DAB+.
1: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: Tak máme 20 hodin ve studiu Rádia Praha, je už připravený Mirek Kasana, přináší další zprávy.
1: Hezký večer. Ministerstvo práce si posvítí na firmu, která dává Filipíncům podepsat protiprávní dohodu o 100 tisícovém dluhu. Cenový strop na naftu i benzín zítra mírně klesne. Kvůli opravě křižovatky by měli řidiči vyrážet na pražské ruzyňské letiště včas, upozorňuje policie. A zítra bude převážně zataženo a deštivo. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat a naměříme nejvýš 17 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Ministerstvo práce a sociálních věcí se zaměří na firmu Nails Center Luxury. Reportéři Českého rozhlasu zjistili, že společnost, která provozuje nehtová studia, možná vykořisťuje pracovníky z Filipín. Firma se brání, že jí to doporučila agentura.
3: Mluvčí ministerstva Jakub Slavík potvrdil, že rezort případ předá policii.
4: S ohledem na zjištění vyplývajících z analýzy a dalších dostupných informací Ministerstvo práce a sociálních věcí věc v souladu s paragrafem 8 trestního řádu postoupí policii České republiky.
3: Ministerstvo nechá případ zkontrolovat také inspektorátem práce. Firma Nail Center Luxury dala některým filipínským pracovníkům po příjezdu podepsat dohodu o uznání 100 tisícového dluhu. Ten musí zaplatit v případě, že u ní nebudou pracovat alespoň 2 roky. Podle pravidel ale stačí půl roku. Zástupci firmy se brání, že jim dohodu připravila pracovní agentura Principio. Jednatelka agentury Jana Koblíšková to nejdřív odmítla. Pak reagovala takto.
5: Jsem řekla, jo, je asi možný, že někdo používá nějaký takový dokument, a tak jsem ho třeba jako poskytla.
3: S Filipínci už prý agentura od začátku roku nespolupracuje, protože se jí to nevyplatilo. Martin Štorkán, Český rozhlas.
1: Maximální povolené ceny pohonných hmot v Česku zítra znovu mírně klesnou. Litr benzínu budou moci čerpací stanice prodávat nejvýš za 41 korunu a 36 haléřů. To je o 4 haléře míň než dnes, informovalo o tom odpoledne ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra klesne o 22 haléřů na 39 korun a 69 haléřů. Vládní regulace cen paliv bude zatím pokračovat do konce června. Pražští policisté varují řidiče před komplikacemi při cestě na letiště Václava Havla. Kvůli opravě křižovatky mezi Aviatickou a Lipskou ulicí se můžou tvořit až několika kilometrové kolony. Lidí, kteří míří na ruzyňské letiště, navíc bude s letními prázdninami přibývat. Upozorňuje vedoucí odboru dopravní policie Josef Šašek.
6: Největší problém je dopoledne a odpoledne v těch tradičních jakoby špičkách. Mezi 8. 10. a dejme tomu 14. a 16. hodinou. Jako dopravní policie se teda snažíme tu situaci nějakým způsobem dozorovat, řešit, prioritně řešit dopravní nehody, které tady na místě vzniknou.
1: Policie i vedení letiště Praha cestujícím doporučují, aby raději využili spoje městské hromadné dopravy. Slovenský parlament začal jednat o zrušení korespondenční volby. Návrh poslanců vládní strany Smer je už ve druhém čtení. Podle slovenského deníku N se očekává dlouhá rozprava a několik pozměňovacích návrhů, které předem avizovali i někteří koaliční poslanci. Cílem návrhu je zrušit volbu poštou ze zahraničí a nahradit ji hlasováním na ambasádách nebo konzulátech. Hokejový šampionát by se mohl vrátit v roce 2031 do Česka. Hokejový svaz už odeslal Mezinárodní hokejové federaci potvrzení zájmu turnaj uspořádat. Zatím je Česko jediným kandidátem, ostatní země ale ještě mohou kandidaturu předložit. Pokud by hokejový svaz uspěl, bylo by to po nejkratší době, kdyby se do samostatného Česka světový šampionát vrátil. Konal se tu v letech 2004, 2015 a 2024. Večer a v noci bude v Praze převážně zataženo, občas s deštěm. Kránu začne srážek postupně ubývat. Ochladí se na 11 až 9 stupňů Celsia. Nejvyšší zítřejší teploty vystoupí stejně jako dnes k 15 až 17 stupňům. Zpočátku bude převážně zataženo s malou pravděpodobností slabého deště. Postupně čekejte proměnlivou převážně velkou oblačnost s přeháňkami nebo i bouřkami. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Doplníme aktuální dopravní informace. Začneme v ulici Milady Horákové v Praze. U křižovatky s ulicí Nad Štolou dejte pozor, havarovala tam dvě osobní auta. Není to ale jediná nehoda, další je v Teplické ulici u křižovatky s Vysočanskou. I tady se jedná o střet dvou osobních vozidel. A opatrně taky na D6 na 16. kilometru ve směru z Prahy na Karlovy Vary je tady nehoda osobního auta a komunikace je dočasně uzavřená. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Máme 5 minut po 20. hodině a středeční večerní Praha pokračuje. Jsou tmaví, mají pruhované černobílé končetiny a už se trvale usadili na našem území. V této hodině budeme mluvit o invazních komárech japonských a korejských. Přestože jsou schopni přenést tropické nemoci, v Česku zatím bezprostřední riziko nepředstavují. A za chvíli zamíříme do domova ve Všenorech, kde mohou seniori využívat po zhruba dvouleté rekonstrukci kavárnu, ordinaci praktického lékaře, terasu i víceúčelové sály. A čeká nás kapela One Republic. Mark Ronson a Miley Cyrus. I skupina Maroon 5. Ten nejlepší poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: Je středa, 10. červnový den a s vámi je Rádio Praha. Domov pro seniory ve Všenerech u Prahy znovu funguje. Původní prvorepublikovou vilu zhruba 2 roky opravovali dělníci, navíc vedle ní vybudovali novou přístavbu. Díky tomu je v zařízení 74 míst oproti dřívějším 38.
1: Mně se tady líbí. Člověk je tu jako doma.
2: 70-letá Marie Ladrová se do domova pro seniory ve Všenorech přestěhovala nedávno. Těší se, až se bude moct při různých aktivitách seznámit s ostatními obyvateli.
1: Zatím to tu není tak rozeběhlý, ale já jsem taková upovídaná, takže já se vždycky někoho najdu.
2: Nová budova je proti té původní prostornější a je v ní více světla. Zvyká si na ní také paní Marie Ulmanová.
3: Jako doma to není, ale jde to, no. Je to hrozně velký, ale na to zase, že máme ty kroužky, tak je to dobrý, no.
2: Dělníci opravili původní prvorepublikovou vilu a vybudovali novou přístavbu. Práce trvaly podle vedoucí provozně správního úseku domova Olgy Mutlové zhruba 2 roky.
4: Nechceme, aby to vypadalo jako v nemocnici, protože tady ti lidé žijí, je to jejich domov. Takže naším záměrem je opravdu, aby se tady cítili jako doma.
2: Nově je v domově pro seniory 74 lůžek místo původních 38. Klienti se sem budou stěhovat postupně, popisuje ředitel zařízení Robert Pitrák.
5: Klientů v současné době máme 29, s tím, že už těch zájemců je hodně a do podzimka bychom měli mít plnou kapacitu.
2: Domov pro seniory patří pražskému magistrátu, který za rekonstrukci zaplatil přes 280 milionů korun. Přibližuje náměstkyně primátora Alexandra Udženia z ODS.
6: Ta stárnoucí křivka je neúprosná. Jenom v tuhle chvíli na území hlavního města Prahy je kolem 80 tisíc lidí přes 80 let.
2: Vedení hlavního města chce přestavět i další domovy pro seniory. Ze Všenor u Prahy, Josef Beneda, Český rozhlas.
7: Rádio Praha.
8: Nejvíc hitů v digitálu.
7: Vinyl.
8: Každé pondělí na Rádio Praha.
9: Na Rádio Praha.
7: Československý souboj v hlasování. Nejnovější Tata Boys v původním snění.
10: Tata Boys.
7: Nebo Richard Miller, Černá labuť, Běla vrana.
10: Richard Miller.
7: Pondělí večer budou nový Tata Boys nebo skvělý Richard Miller. Hlasujte na našem Facebooku.

20 hodin 30 minut večerní Praha pokračuje. Ty nejnovější hity pro vás máme na rádiu Praha vždy ve středu od 21 hodin v Hot Zone. A protože dnes máme středu, dočkáte se jich už za pár minut. Dnes přidá svůj kousek k dobru Daila, Fast Food Orchestra, Slavíček, Madonna, kapela Muse, skupina Krištof a Dominik Aláča, Ellie Goulding nebo třeba kapela Mirai a bude toho víc. Tak poslouchejte Hot Zone na rádiu Praha. Začínáme hned po zprávách v 21 hodin na 107,1 FM a v DAB+. Další informace najdete i na našem webu praha.rozhlas.cz.

0: Jen pár vteřin zbývá do 8:45. Rádio Praha je stále s vámi. Sezóna komárů v Česku začala, jejich aktivita je v těchto dnech podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu mírná, ale podmínky pro líhnutí jsou ideální. Hlavně ve druhé půlce léta se můžeme setkat také s invazními druhy. Trvale se už u nás usadil například komár japonský i korejský, který je schopen přenést i tropické nemoci. Obávat se jich ale podle vědců zatím nemusíme.
1: Že tady nic v tom neplave.
2: Vytahuje z jedné skádí zatím prázdné sítko Jiří Černý z České zemědělské univerzity. V jejím kampusu pátráme po larvách invazních druhů komárů. Jejich typickým líhništěm jsou třeba sudy nebo konve s vodou.
1: Jdeme po invazních druzích komárů z rodu Aedes, který se vyskytují v těchto těch malých vodních plochách poblíž lidí. Jo, hele, tady jsou.
3: Jednu larvu už jste nabral, teď nabíráte další.
1: Samozřejmě, čím pozdější vývojové stádium to je, tím ty larvičky jsou větší.
2: Následně vědci larvy pomocí speciální pipety přenášejí do nádoby. Podle jejich dýchacího orgánu, takzvaného syfa, dokážou přímo v terénu rozlišit, do kterého rodu daná larva patří, říká entomolog Martin Kulma ze Státního zdravotního ústavu, který na výzkumu spolupracuje.
4: Vidím, že to syfo je dlouhé a tenké, takže dokážu teď říct, že se jedná o našeho běžného komára rodu Culex, že se tedy nejedná o invazní druh komára.
3: Před malou chvíli si na vás jeden komár sedl, jsem si všimla. Jak vůbec ti komáři, ti invazní vypadají?
4: Komáři rodu Aedes mají černé zbarvení nebo velmi tmavé zbarvení. Jsou typičtí tím, že mají pruhované nožičky, mají vlastně černé nohy s bílými pruhy.
2: Setkat se s exotickými komáry je dnes u nás běžné. Například komára japonského našli vědci v uplynulých 2 letech téměř ve všech našich krajích. V laboratoři už bylo prokázáno, že je schopen tropické horečky přenášet. Důkaz z terénu o tom ale chybí, i proto přímé riziko zatím nepředstavuje.
4: Rozhodně není na místě nějaká panika, spíše jde o to, že zde máme další druhy, před kterými se do budoucna máme mít na pozoru o přenosu patogenů, které způsobují různé tropické nemoci. Bych v současné době mluvil jako o velmi malém nebo zanedbatelném riziku.
2: Jen sporadicky se v Česku vyskytuje komár tigrovaný, který stojí za lokálními epidemiemi tropických horeček v uplynulých letech v Itálii nebo ve Francii, upozorňuje virolog Jiří Černý.
1: Každý rok vidíme v těch středomořských zemích několik ohnisek nákazy, kdy přijede nějaký cestovatel, který je nakažený buď to horečkou dengue nebo horečkou chikungunya. Ti komáři tigrovaní se na tom cestovateli nasají a můžou ji přenášet lokálně dál.
2: I díky změně klimatu se ale komár tigrovaný šíří dál na sever. Andrea Skalická, Český rozhlas.
5: Radio Praha. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky.

0: 21 hodin a ve večerní Praze právě teď další zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Hezký večer. Z nemocnice na Bulovce dnes propustili Američana, u kterého bylo podezření na nákazu ebolou. Praha 13 připravuje koncepci dostupného bydlení na příštích 10 let, spustila dotazník pro obyvatele. V 92 letech zemřela Zdena Mašínová, dcera generála Josefa Mašína a sestra protikomunistických odbojářů. A zítra bude převážně zataženo a deštivo s teplotami do 17 stupňů. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Amerického lékaře, který se v Africe dostal do kontaktu s ebolou, dnes lékaři propustili z fakultní nemocnice na Bulovce. Teď už je na cestě do Spojených států. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí nemocnice Eva Stolejda-Libigerová. Muž byl na Bulovce hospitalizován na žádost americké ambasády. Podle mluvčí Libigerové se u něj ani po víc než 3týdenní karanténě nemoc neprojevila.
3: Byl bez příznaků, uplynula 21denní doba, po kterou musel být pozorován a v tuhle chvíli už nebyl žádný další důvod, proč ho v bioboxu držet, odletěl tedy zpět domů do státu.
1: Dostupnost bydlení na 10 let dopředu chce vyřešit Praha 13. Její obyvatelé se můžou v aktuálním dotazníkovém šetření vyjádřit, jak bytovou situaci vnímají a co by městská část měla zlepšit. Z výsledků ankety a odborných podkladů radnice vytvoří dokument pro plánování a přípravu potřebných opatření. Vysvětluje mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerová.
4: Tento dokument pomůže nastavit směr rozvoje bydlení městské části v následujících letech a bude vycházet nejen z dostupných dat a odborných podkladů, ale také z potřeb a zkušeností obyvatel Prahy 13.
1: Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let. Českému rozhlasu to potvrdil historik a ředitel Muzea paměti 20. století Petr Blažek. Zdena Mašínová byla dcerou generála Josefa Mašína staršího, který za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům, a sestrou členů odbojové skupiny bratří Josefa a Ctirada Mašínových. Kvůli svým bratrům, kteří za dramatických okolností utekli na počátku 50. let z Československa na západ, čelila perzekuci komunistického režimu. Po roce 1989 se snažila o návrat rodinného majetku a pečovala o odkaz své rodiny, říká Petr Blažek.
5: Otce, maminky, popraveného strýce Ctibora Nováka a řady přátel, kteří byli vězněni, byla iniciátorkou vzniku památníku tří odbojů v Olšanech, který dneska je výraznou paměťovou organizací.
1: Na 20 tisíc lidí zůstalo po amerických útocích na oblast města Sirík v Iránu bez přístupu k pitné vodě. S odkazem na iránskou státní televizi to uvedla agentura AFP. Noční útoky poškodily dvě vodní nádrže. V oblasti údajně není dostatek podzemní vody, která by výpadek dokázala nahradit. Teploty v regionu navíc dosahují 50 stupňů Celsia. Místní úřady pracují na alternativním řešení situace. Spojené státy odůvodnily noční útoky na Irán jako odvetu za sestřelení amerického vrtulníku Apache nad Hormuzským průlivem. Irán odpověděl vzdušnými útoky na americké základy v Bahrajnu, Kuvajtu a Jordánsku. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel proměnila i svůj druhý start v aktuálním ročníku atletické diamantové ligy ve druhou příčku. Halová mistryně světa dnes v Oslu zopakovala umístění z Říma a znovu nestačila jen na norku Henriette Jägerovou, která proběhla cílem v čase 49,52 setiny sekundy. Manuel dosáhla času 50,13 setin, což je její druhý nejlepší výkon v kariéře. Večer a v noci bude v Praze převážně zataženo, občas s deštěm. Kránu začne srážek postupně ubývat. Ochladí se na 11 až 9 stupňů Celsia. Nejvyšší zítřejší teploty vystoupí stejně jako dnes k 17 stupňům. Zpočátku bude převážně zataženo s malou pravděpodobností slabého deště. Postupně čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost s přeháňkami nebo i bouřkami. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Rádio Praha. Hot Zone.
7: Pondělí osmdesátky a vinyl od Dire Straits. Včera osmdesátky v retru, zítra Dua Lipa from Mexico, ale dneska to nejnovější z našeho archivu. Hot Zone právě začíná a tady je Petr Jungmann. Máme středu 10. června. Až do 10 si budeme hrát samé premiéry a hvězdy jako Ellie Goulding, Niall Horan, Alex Warren, Muse, Madonna nebo třeba i naše Krištof. Připravte si něco k pití, volume doprava, jdeme na to. Na začátek třikrát Amerika a tradiční muzika těchto končin. Budou newyorský písničkář Mark Ember, jeho krajan z Virginie Shabuzi s country vypalovačkou Cowgirl, teď ale Taylor Swift. I ta z country začínala, teď se k němu obloukem vrací. Vytvořila totiž s Jackem Antonoffem ústřední písničku pro animák Příběh hraček 5. A Woody je přeci jenom pořádko v boj. I v nejnovějším filmu ho mluví Tom Hanks, samozřejmě v anglickém originále. U nás mluví Woody ústy Michala Dlouhého.
8: Sergeant? Yes, sir. Establish a recon post downstairs. Code red, repeat.
7: Na Praze právě teď poprvé písnička z filmu I Knew It, I Know You a Taylor Swift. Hot Zone.

0: Frýdecko-Místečtí Miraj nám nachystali osvěžující malinovej sirup, plný vzpomínek. Miraj má samozřejmě i spoustu čerstvých dojmů. Před pár dny se mu narodil syn a to je pro každého tátu ten nejsilnější zážitek. Gratulujeme a hodně štěstí a radosti s Jonatánem. Tady je Hot Zone, ta nejnovější muzika na Praze. Blondětá Angličanka Ellie Goulding oznámila novou šestou desku I Know Too Much. Vyjde hned po prázdninách a ty bude Ellie Goulding trávit v černých šatech Prada. Ale pozor, písnička nemá s filmem Ďábel nosí Prádu 2 nic společného, jen ten kus šatstva za hříšný prachy. Když jsem kliknul na zboží, kolikže za ně chtějí, vyskočili na mě hadříky za 111 tisíc. No tak jsem to radši rychle zavřel. Pak se těšte na nového Nyla Horena z One Direction a taky Islandianku Azdis, teď nová Ellie Goulding, celá v černé.
1: I heard what you said, just as I was chasing.

Zpěvačka z Islandu Asdi a novinka The Art of Letting Go, ve které se zamýšlela nad tím, jak nás rozchody vlastně zocelují a učí s někým žít. A byla to velmi příjemně se poslouchající úvaha. Na rádiu Praha v Hot Zone až do 10 jen samé novinky. Richard Krajčo, to je samozřejmě už 33 let skupina Krištof. Na říjen chystají nové album Půlnoční hřích. Titulní song vyšel tento týden. Podílela se na něm influencerka, zpěvačka a čerstvá Miss Grand Czech Republic Dominik Alagia. A hned po Krištofech dvě světové těžké váhy. Nejdřív Alex Warren s novým trackem Passenger a pak Muse. Vydání nové desky Do Wow Signal se blíží a další track je venku s opravdu velmi říznou basou. Night Shift Superstar se jmenuje. Teď Krištof poprvé v Hot Zone na Praze.

0: Nová Madonna, další track z nové desky Confessions to Love Sensation. A to byla poslední ze světa. Až do 10 vydržíme v bývalé federaci. Přesně jeden song bude ze Slovenska, zbytek Praha a Brno. Začneme Prahou a Slavíčkem. Mladý maskovaný zpěvák byl předevčírem hostem Vojty Přívětivého. A neodmaskoval se ani náhodou. Hráli jsme si songy z jeho alba Spokoje do boje. Celé povídání máte u nás na praharozhlas.cz. Já teď přidávám horkou novinku Telefon, pak Fast Food Orchestra. Filip Vondrášek bude pro změnu Vojtovým hostem příští čtvrtek. Určitě budou povídat i o novince Správnej směr. Ta je připravena. Teď Telefon a Slavíček, aneb jak vyžehlit průšvih. Stuha.
1: Hot Zone. Každou středu po 9. Na rádiu Praha.
2: Na rádiu Praha.

0: žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živá.
1: Dua Lipa Live from Mexico. Dvakrát v rámci Radical Optimism Tour vyprodala pražskou O2 Arena. Finále celé šňůry se v prosinci 2025 odehrálo v hlavním městě Mexiko. Dua Lipa Live from Mexico. Ve čtvrtek na Praze.
0: Praha žije. Hot Zone.

povědomý song, co třeba Keymaro a Farm Like You. To se hrálo v roce 2004. Teď si songu všimli i Teeny Stars, Tobias Freya a Kiara. A klip natočili samozřejmě doma po celé Praze. S posledními dvěma tracky hurá do Brna a do Liptovského Mikuláše. Z Brna je Daila, tedy Daniela Majerová. S Marcelem Procházkou lifrují jeden song za druhým. Ten poslední se jmenuje Little Psycho. A pak Liptovský Mikuláš a Martin Harych. Ten pro změnu napsal novinku s českou zpěvačkou Cindy Marso, tedy Natálí Míšovou. A další novinky zase, co přijde, a zase za týden. Fajn, že jste si na ty dnešní udělali čas.

0: 20 hodin. Dep v Pražské Libni a Rakovníku vyjíždějí nové vlaky RegioFox. Mezinárodní expertní skupina se shodla na možné opravě železničního mostu pod Pražským Vyšehradem. Druhý den dnes u soudu v kauze Dozimetr vypovídal jako svědek pražský zastupitel Adam Scheinherr. A zítra bude převážně zataženo a deštivo. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat a naměříme nejvýš 17 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Cestující v Praze a ve středních Čechách můžou využívat nové vlakové soupravy RegioFox. České dráhy převzaly od výrobce PESA poslední celkem 38 objednaných souprav. Výjíždět budou z domovských dep v Praze, Libni a v Rakovníku, uvedl to mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
2: Lišky obsluhují především tratě z Rakovníka do Berouna a dál do Prahy přes Nučice, z Prahy do Mělníka a také na Posázavském Pacifiku. Denně na nich najedou více než 10 000 kilometrů.
0: Železniční most pod Pražským Vyšehradem půjde podle Národního památkového ústavu opravit. Shodla se na tom mezinárodní skupina expertů na mostní konstrukce a památkovou péči. Podle jejího závěru by měl most po obnově konstrukce při správné údržbě vydržet minimálně 100 let. Pokračuje mluvčí Národního památkového ústavu Blanka Černá.
3: Odborníci posuzovali zejména otázky životnosti konstrukce, únavy materiálu, rozsahu možných zásahů, bezpečnosti provozu a vztahu technických a památkových hodnot Vyšehradského mostu.
0: Správa železnic zatím podle své mluvčí Nelly Frýbové expertní analýzu neobdržela. Pražský zastupitel Adam Scheinherr z Hnutí Praha sobě vypovídal druhým dnem u soudu v kauze Dozimetr. V té jde o údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. Mezi obžalovanými je například bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček nebo zlínský podnikatel a lobista Michal Redl. Jejich obhájce zajímaly například okolnosti podání trestního oznámení, které Adam Scheinherr podal na jaře 2020. Právě jím kauza začala. Předtím se několikrát sešel s policistou z Národní centrály proti organizovanému zločinu, podle něj neoficiálně v noci někde na ulici. Obhájce zajímalo, jestli ze setkání vznikl protokol, nebo jestli o nich mluvil s někým dalším. Nejúspěšnějším skladatelem populární hudby i textařem je Hart Riko. Rapper ovládl letošní předávání cen Ochranného svazu autorského. Dvě ocenění získal také Kalin. Stal se nejúspěšnějším streamovaným autorem a zároveň stojí za skladbou roku Pistácie.
4: Skladba Pistácie výrazně rezonovala mezi návštěvníky koncertů i na digitálních platformách. Zlatou cenu OSA za mimořádný přínos české hudbě získal Michal Pavlíček. Spoluzakladatel pražského výběru stojí například za hudbou k písni Země vzdálená. Do Zlatého fondu OSA byl uveden in memoriam jazzman Karel Velebný. V polovině 60. let stál i u zrodu divadla Járy Cimrmana. Sám na rozhlasových vlnách oznamoval nález pozůstalosti pozapomenutého génia.
5: Zjistil jsem, že to bylo vlastně celoživotní dílo Járy Cimrmana.
4: Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Fotbalisty Baníku Ostrava do přípravy na novou sezónu povede Roman Skuhravý. Informaci oficiálně potvrdil klub. Skuhravý vedl naposledy na jaře tým Slovácka. Dříve působil v Jablonci, Dukle Praha nebo Opavě. V Baníku nahrazuje Josefa Dvorníka, který dovedl tým k záchraně v lize, ale kvůli podané výpovědi v jarních měsících ztratil dlouhodobou důvěru sportovního ředitele Luďka Mikloška. Večer a v noci bude v Praze převážně zataženo, občas zaprší. Kránu začne srážek postupně ubývat. Ochladí se na 11 až 9 stupňů Celsia. Nejvyšší zítřejší teploty vystoupí k 15 až 17 stupňům. Zpočátku bude převážně zataženo s malou pravděpodobností slabého deště. Postupně čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost, přeháňky nebo i bouřku. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat.

0: strom, který tu pamatuje ještě dobu králů. V zámecké oboře v pražských Kolodějích roste nejstarší strom v Praze. Dub jménem Karel je starý asi 550 let. Legenda dokonce říká, že ho zasadil sám Karel IV. Strom je částečně dutý a pod jeho větvemi se v minulosti setkávali i významní státníci. Dodnes působí jako tichý svědek pražské historie.
1: Praha je nej.
2: Baví vás rok?
1: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
3: Rok je náš.
4: Rok je náš.
2: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
3: Rok je náš.
1: Jedině na Rádiu Praha.

0: nemusíte nás jenom poslouchat. Můžete se nás i dotknout. Rádio Praha. Novinky, zajímavosti i pohled do zákulisí Rádia Praha najdete také na Facebooku a Instagramu. Nalaďte se na Prahu.
1: Rádio Praha.
0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové.
2: Na Rádio Praha.
1: Host Lenky Váhalové.
3: Stále posloucháte Rádio Praha a mým hostem bude už za chvíli herec Vojtěch Vondráček. A jedním z našich témat bude nová premiéra v rámci letních Shakespeareovských slavností a tentokrát to bude komedie Omylu.

0: Lenky Vahalové.
1: Posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a se mnou ve studiu už je herec Vojtěch Vondráček. Já vás zdravím.
2: Dobrý den.
1: A vzpomínáte, už jste tu byl před pár lety?
2: Ano.
1: A tam jsme probírali Guillem Pokebuly. Vzpomínám si dobře na tu inscenaci?
2: Jo, já dokonce si vybavuju, že jsem u vás podruhý a po každý jsem se neholil.
1: Paráda.
2: Ale tentokrát to možná není vidět. Jo, my jsme na kamery, takže já neoblafnu posluchače.
1: A taky jsme se bavili o stockholmském syndromu. Možná se k tomu ještě vrátíme, ale první věc, vy jste v jednom rozhovoru zmínil, že milujete rozhlas. To nás těší. Jak to? Proč?
2: Ano, miluji rozhlas. Tak ze spousty důvodů. Já rád jako rozhlas poslouchám, mám rád hodně rozhlasový hry. Mám rád audioknížky. Přijde mi, že tady je, že ve všech budovách jako rozhlasu vlastně je nějaký jako zajímavý důstojný prostředí, který mi je příjemný.
1: A jste sám často aktérem? Natáčíte často?
2: Jo, vlastně víc a víc. Ano, teďka teda mám jednu, co mám moc rád, tak to jsme dělali s Aničkou Vošalíkou. Černý řemeslo, co je teďka na rozhlasu. A na to jsem tak zvláštně pyšnej, je to docela prča, myslím. To jsou dvě pohádky pro děti, ale ne tak úplně, ale je to skvělý.
1: Každopádně, když zmíníme třeba ten dubbing, rozhlas, divadlo, film, seriál, tak máte nějakou hierarchii těch disciplín?
2: Ta se míchá. Já mám takový docela dlouhý období, v podstatě ve všem, co dělám, že vždycky, když se něčemu věnuju, tak se tomu snažím udělat co nejvíc času. Předminulý rok byl právě takový rok, kde se ty práce smíchaly všechny dohromady. Jezdil jsem z placu do divadla, z divadla do dabingu, z dabingu do rozhlasu a takhle pořád dokola. Až jsem si teda pobyl na jípce nakonec, takže jsem si říkal, on to opravdu nejde, takže já se snažím jako, já mám hrozně rád, když propadnu při jakýkoliv práci nějakému jako hyperfokusu, když opravdu mám ten komfort z toho, že se na tu práci můžu zasoustředit. Takže ta hierarchie není, ale, nebo je, ale furt se proměňuje, takhle si to skládám, jak je zrovna potřeba.
1: Přičemž rozhlas je na prvním místě.
2: Jakoby je pravda, že jako u rozhlasu se mi nestalo, že bych jako nešel rád. Jako nikdy vlastně. Jako do rozhlasu prostě rád přijdu.
1: Na jibce jste skončil z důvodu toho, že jste byl úplně vyčerpán.
2: Přepracovaný. Jirka Vyhorálek mě zachránil na představení na Personách. Strašný to bylo. Ale pak jsem si udělal na jibce takový klášter a srovnal jsem si myšlenky a je to rok a čtvrt, rok a půl a cítím, že je něco hodně jinak, takže je to příjemný.
1: A co jste změnil?
2: Jídlo, spánek. Tyhle ty základní věci, které jsem úplně nedržel. Já jsem si totiž dřív myslel, že z nějakého psychického stavu jsem se zhroutil. On to bylo přesně naopak. Já jsem si neudržoval ten fyzický stav a úplně to vlastně rozházelo psychiku. Jako čím jsem teďka starší, tak cítím, že když je člověk napapaný, vyspinkaný, vykoupaný,
1: tak je dobře.
2: Tak vlastně jako všechno jde líp a i ta motivace je nějak mnohem silnější a i nějaký vnitřní zápal, nějaká vášeň je mnohem silnější.
1: Teď pozvánka. Komedie Omylu, to je novinka v rámci festivalu Letní Shakespeareovské slavnosti. No. 24. června by měla být premiéra?
2: Já myslím, že jo. Teď bych musel sáhnout do diáře, ale myslím si, že to je 24.
1: Na konci června prostě.
2: Ano,
1: co tam hrajete?
2: Já tam hraju Antifola. Který to je? On to není Efeský. Efeský hraje. Jo, Efeský je Marek Adamčík s Tomášem Havlínkem a v alternaci a já jsem Syrakuský. No, to je jedno z dvojčat, který vlastně přijíždí do přístavu, hledá svého bratra a v tom přístavu ho všichni znají dřív, než on je. A on se dostane do takové zvláštní situace a postupně z ní bruslí.
1: Jenom mě napadá ten důvod a to rozhodnutí toho, že si ukrojíte i ty letní prázdniny a že jdete znovu do práce. Není vám to líto?
2: Takhle, já jako pořád ještě trošku jako nějaký workoholismus sobě cítím. A je pravda, že už jako se začínám hodně těšit na pláž a moře a potápění a koukání, jak prosvícuje slunce skrz vodu, to na to se těším.
1: To plánujete
2: ale
1: taky?
2: Určitě si tam najdu aspoň týden, ale teďka já to beru tak, že jsem v takový cílový rovince, která bohužel a naštěstí jako nabrala spoustu práce okolo, protože jsme dodělali desku s klukama v triu a 7. září v 10 na Zábradlí probíhá křest a do toho se vlastně zkouší Shakespeareovky a do toho zkoušíme Na zábradlí s Petrem Herbesem a s Borisem Jedinákem. Vidíte, my jsme se vlastně potkali, jsme zkoušeli Kiem s Petrem a teďka a s Borisem a teďka se potkáváme tady u toho. No a ten Konec jara a kříží se to vlastně se Shakespeareovkama a do toho ještě vlastně v červenci připravujeme klip, který točí Kačinka Šrámková a já a naše kapela a nějak se to jako namlilo všechno dohromady, že já si teď nemůžu úplně dovolit jako vypnout, protože kdybych vypnul, tak bych spal týden, takže si říkám, že mám tam nějaký jako svůj deadlineík a potom jedu lovit olihně třeba.

0: vám.
1: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové
2: na Rádiu Praha.
3: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Váhalovou a mým hostem je herec Vojtěch Vondráček.
4: Stále.
3: A vy už jste na to narazil 11. června, tedy další premiéra. Tentokrát v divadle Na zábradlí. To už je doslova ano, a do písmene za pár dní. A je to konec jara.
4: Je to konec jara.
3: Pražského jara?
4: Já jako bych spíš za sebe, teďka jsme jako uvnitř procesu. A za sebe určitě můžu pozvat na jako zajímavý tvar. Jako myslím si, že vzniká něco, co už teď vím, že bude strašně jako koukatelný.
3: Jak, ale to je docela zajímavý podnět, protože dokáže herec vždycky odhadnout v tom průběhu zkoušení, jestli to bude nebo nebude fungovat.
4: No já na to mám hrozně úplně nechutný čuch.
3: Fakt?
4: Ale teď jsem trošku dělal ramena.
3: Ale klidně to řekněte, to je zajímavý.
4: Ne, ale mám na to čuch a většinou... Slyšel jsem to už i od ostatních, tak to říct můžu, že většinou jako cítím, když jde do tujího, nebo se to láme do nějaký krize a myslím si, že dokážu poměrně jako brzo v těch prvních pár dnech, kdy se to začíná lámat, jako začít vychytávat, kam to bude směřovat. Tak tohle je taková vlastnost, kterou mám rád a díky tomu už jsem vlastně se neocit jako... Skoro 12 let jsem se neocit v něčem, kde bych jako být nechtěl. Takže to je, a když se to stalo, tak jsem vždycky se snažil udělat něco pro to, abych tam být chtěl, když už tam jsem.
3: Já jsem na Instagram i svůj soukromý i na Rádia Praha vyhodila, než jste přišel na rozhovor, takovéto otázkové okno. Přišly tam dotazy a dva jsem vybrala, ty se mi líbily. První, jaká je tvoje nejoblíbenější inscenace v divadle Na zábradlí, píše Sára.
4: Ahoj, Sáro. Já mám si tykat, ne?
3: No, ona vám tyká.
4: Jo.
3: Tak co to je?
4: Nemám jedinou inscenaci, na kterou bych nešel rád hrát. Myslím, že nejsem jedinej v tom divadle. Pozval bych určitě vlastně na cokoliv, když se večer rozhodnete, pojďte, protože nemám pocit, že bychom teďka měli na repertoáru něco, co by vám bralo čas. Ale úplně nejradši asi zůstávám i především kvůli premiérám, jaký proběhly a jak hrozně se hezky se fungovalo na tom zkoušení, je Honzova Mikulášková z Uvnitř banánu, podle povídek Pavla Klusáka. Tak, nebo podle takové encyklopedie Pavla Klusáka. Tak určitě Uvnitř banánu. Jako určitě Uvnitř banánu.
3: Já tady mám ten kompletní výčet, když tak mě opravíte. Takže Hon... Časokryt, Plechový bubínek, Fušeři, AI, to by zajímalo mě.
4: Časokryt taky miluju teda. Časokryt, no, taky ten je teď čerstvý ještě, takže
3: to je
4: příjemný.
3: Takže už máme dvě. Ano. Bůh v Las Vegas, Racek, Uvnitř banánu jste zmínil a o Pavlovi.
4: Ano.
3: Je toho
4: ano.
3: Dost? Jak často hrajete do měsíce?
4: No teď se toho právě dost naopak dernierovalo. Vlastně dernierovali naše milované Hamlety, Moje srdcové persony jsme poslali do kopru, ale ve správný čas, myslím, oboje. Macbeth teďka, kde Míla Kianik hrál, Macbeth šel taky pryč. No hodně věcí naopak, já mám teďka pocit, že právě v divadle mám trošku větší volníčko. A tahle sezona byla jako opravdu jako plná, nabitá, někdy euforická.
3: Já jsem na to nezapomněla, mám tady ten druhý dotaz, který přistál na Instagramu, ale já mu úplně nerozumím, jak se daří inženýrovi Králíkovi. Ale teď to je postava i z Vrchní prchni, ne?
4: Já tomu rozumím moc dobře.
3: Můžete nám to vysvětlit? Je to prezentovatelné?
4: Víte, já mám králíka.
3: V rozhlase.
4: Je to půl roku, co mám králíka. Jmenuje se Frederik Natalien. Jmenuje se Natalien podle Natálky Košťálový, se kterou jsme šli koupit bíčí. No, jestli jsme koupit do zvěry, jak jsou pro pejska do brudky.
3: Děkuju.
4: A já jsem tam viděl Frederika. Já jsem na první pohled věděl, že to je Frederik. No a odešel se mnou, hned jsem vzal klícku. Mě by v životě neopadlo, že je Frederika, ale to je tak úžasný králík. Teď jsem mu teda musel pořídit plyšáka, protože na něj jde jaro, ale už brzo bude mít druhou králici.
1: Radio Praha. Hity doprava. Informace.

0: První jsou Botox. Stouní druzí. Trojku má Harry Styles. A 7 dalších hitů v top 10 plus 5 nasazených. To je náš chart.
1: Hit týdne.
0: Pořadí sestavujeme z vašich hlasů.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
0: Další vydání zase v neděli.

0: Vojtěch Vondráček a s divadlem Na zábradlí, to má takový hezký background, protože jestli jsem to správně pochopila, tak vy jste předtím odmítl jiná angažmá.
1: Jo. No,
0: ono... A na to zábradlí jste si počkal. Tak
1: no,
0: trošku
1: jo, protože já jsem v tomhle mám nějakou jako pevnou víru v sobě, že když vím, že to ještě není ono, tak jako stojí za to si počkat. Protože to byla zrovna doba, kdy já jsem byl poměrně zoufalý, jo, to je, jako já jsem vlastně práci neměl, byl jsem normálně po brigádách a tak, byl jsem na chvíli zaměstnaný na DAMU jako výpomoc třetímu ročníku katedry alternativního loutkového divadla, což mě zaměstnal Jirka Velka tenkrát po vyhazovu a o to jsme se jednou bavili, to si, ale
0: Proč to divadlo na zábradlí?
1: Jo, ano, no takže to bylo v téhle době, kdy to nebylo úplně růžový a já jsem po každém tom angažmá, ono jich zase tolik nebylo, jo, oni byli tři krom zábradlí, ale to není tak, že by se sesypali na jednou pražský divadla nebo český
0: divadla. A asi nám neřeknete, jaká to byla divadla.
1: To se asi nedělá, nebo já myslím,
0: jasně,
1: že se to nedělá.
0: Ale ne, já se zeptám jinak, jako spíš, jestli to bylo o tom, že to divadlo na zábradlí je ta poetika, která vás baví.
1: No to byl právě ten problém, když jsem tam nastupoval. Protože mě když zavolala Dorka Víceníková s Petrem Štědroněm, tak já jsem si dal na týden na rozmyšlenou a bylo to jenom z toho důvodu, že já jsem potřeboval zjistit, co já můžu přinést do toho divadla. Já jsem se trošku bál, já hrozně nemám rád pocit, když jsem někde zbytečně nebo když jsem pátý kolo úvozu a tohle jsem se trošku bál, protože jsem nastupoval mezi pro mě vlastně jako fantastický herce, nebo ne-li dokonalý herce a zároveň Gonzovi Mikuláškovi, který na dlouhou dobu byl jako pro mě nějakým jako průvodcem, takhle jako novým přemýšlením o divadle.
0: Na druhou stranu, kdyby vás nechtěli, tak vás neosloví.
1: No a já mě to strašně potěšilo, ale já měl fakt jako hrůzu. Já jsem se fakt bál, že prostě si tu poetiku, protože, jak víte co, mám 2 metry, ruce všude, nohy všude a bohužel ta moje přítomnost někdy jako bývá určující, což může jakoby potom měnit třeba špatným směrem. Když jakoby já asi 2 týdny nevím rady, tak ti můžete nakazit dalších 5 lidí. A naštěstí jsem jakoby pochopil, že u nás jsou takový siláci, že tu poetiku se vlastně vzít nenechají. Takže...
0: Petr Čtvrtníček, takže se, Jakub
1: no,
0: Žáček
1: jasně,
0: a další.
1: Jasně, Jura Vyhorálek, Janička Potková, tenkrát ještě Anička Kameníková, jo, David Petrželka Čerstvý náš, Míša Bednář, jo, to jsou prostě Majdička si dovolá Mílke, to prostě já bych musel jmenovat všechny, jako tam opravdu a hlavně to jsou nejlepší parťáci na jevišti, co jako znám a jakože teď po těch 12 letech, kdy to tak jako aktivněji dělám a po celém tom dětství v divadle, tak vlastně hodně cítím, jestli ten druhý člověk je pro mě jako parťákem a jestli já umím být parťákem pro něj, takže takhle to u nás funguje.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové
1: na Rádiu Praha.
2: Posloucháte Rádio Praha a se mnou je stále Vojtěch Vondráček, herec. A když vlastně jste se nechal vyhodit z DAMU, což jsme probírali.
3: No, nechal vyhodit, oni mě vyhodili.
2: No, ale tak mohl jste to ještě zachránit, buď přihlásit se znovu, nebo zkusit nějaký opravný termín. Já vím, že to byla už potom, to už byla nějaká, to byl děkanský termín, kdy to už nevyšlo.
3: Mě přitom, byl to dokonce, myslím, třetí děkanský termín.
2: Takže tam už vlastně cesty zpátky není. Ale
3: to byla takhle, blbost. No.
2: Dobré je, že z DAMU se občas vyhazuje i pro nedostatek talentu, což není váš
3: neřekl. Já jsem případ. Já jsem byl vyhozený z Českého divadla, ale jako dneska už vím o hodně víc věcí. Já ty věci hrozně rád dělám sám. A mě prostě ta škola pro mě byla vždycky, jako ať šlo od střední, o základku a o výšku, tak pro mě byla vždycky trošičku jako trápení něčím.
2: A proč jste šel teda na DAMU?
3: Já jsem věděl, že otevírá ročník Jan Mikulášek. Mm-hmm. A já jsem, on si mě pozval, když mě bylo asi 17, což byl nápad táty tenkrát, že v Macbethově je postavička Donald Bane, která se většinou prostě škrtne nebo se někomu dá. No a Honzu napadlo, že bych si to v těch 17 mohl zahrát, že v tý dlouhý tak jako bejvám od malička. Takže já jsem byl 5 minut na začátku a 5 minut na konci, tak jako fakt jenom čurdička. Řekl jsem 2 věty, plazil jsem se takhle po Martinovi Matějkovi spoceným. Ahoj Martine. A já jsem se do toho jeho divadla, jeho stylu a scény Marka Cpina, se kterým dlouho pracovali v tandemu, dneska pracují taky, ale jako tenkrát to myslím bylo intenzivnější. To pro mě byla úplně jako nový divadlo, který mě fascinovalo, a já jsem vždycky v tom čase, který jsem tam nebyl, tak já jsem viděl každou reprízu. Já jsem si vyběhl vždycky na balkónek a šel jsem pěkně koukat, táta tam hrál právě Macbetha. Bylo to neuvěřitelná inscenace prostě. A já na to hrozně vzpomínám. Zároveň to byla inscenace, kde jsem poprvé slyšel Arvo Pärta. Dlouho jsem si myslel, že to napsal Honza Mikulášek, a pak jsem zjistil, že poslouchám Arvo Pärta celou dobu. Myslím si, že těch 17, ten věk je takovej jako častokrát hodně určující. A pro mě to byl právě, byla právě doba, kdy jsem načuchl jako k tomuhle vlastně pro mě úplně novýmu záhadnému divadlu. A pak, když jsem zjistil, že Honza otevírá ročník, tak já jsem věděl, že jako vlastně hrát nepotřebuju nebo nechci, ale hrozně mě zajímala ta práce s Honzou. Myslím, že potom se taky občas natrápil, protože tím, že jsem nebyl rozhodnutý být herec, tak někdy na hereckých jsem býval třeba dost línej na DAMU a tak, že jsem si furt přemýšlel o svých věcech. Ale nakonec asi jsem na tý DAMU neudělal takovou ostudu, protože když si mě pak vzali na zábradlí, tak to bylo fajn. A mimochodem jsou to 2 dny, co jsem svojí slečně pouštěl naší diskovku, protože nevěstu v letech 1858 až 2018.
2: Na co pek, na to říkala?
3: No, já jsem byl rád, byla nadšená, ale ke mně se dostalo, že ten záznam nějak lítá, já jsem to jiný neviděl. Hlavně jsem byl hrozně rád, že vidím jako mladý kámoš, že z ročníku. Míla Vedral, Štěpán Lusty, Kryhovjáček, Tofík, Bojko Bučková, Káťa Kozinka, Maruška Kružinová, Terka Těžka. Že to bylo jako, jo, že to bylo to příjemné na to koukat. Že mi přišlo, dneska jsem nějaký ramena tady trošku, ale musím říct, že jsem měl pocit, že jsme udělali dobrou práci, tak mě to dělalo radost.
0: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha. Československý souboj v hlasování. Nejnovější Tata Boys v původním snění.
1: Tata Boys.
0: Nebo Richard Miller, Černá labuť, Běla vrana.
1: Richard Miller.
0: V pondělí večer budou nový Tata Boys nebo skvělý Richard Miller. Hlasujte na našem Facebooku.

the flow now, ooh. Hoops, Spurs, Spurs. Move to the flow now, ooh.

0: Lenky Vahalové.
1: Se mnou je stále Vojtěch Vondráček, herec. My se teď dostáváme ještě trošku zpátky do minulosti. Já se chci zeptat na ten stockholmský syndrom, protože
2: to už je dávno.
1: Já vím, ale nebojte, nebudeme vůbec se na to vzpomínat.
2: Ne,
1: ale
2: já na to vzpomínám s láskou. Tak?
1: Ale spíš na tu vaši postavu, nevím, jak ji nazvat slušně, ale vy jste zmínil, že strašně rád zkoumáte duši psychopatů.
2: Už to tak úplně není.
1: Už to tak úplně není.
2: Už to tak úplně není. Já myslím, že jsem jakoby prozkoumal v těch jako nějakých temných stránkách života a temných stránkách osobností něčeho nechutného, něčeho sociopatického, něčeho jako diagnostikovaného, tak jsem v tom strávil tolik času, že mě vlastně už to trošku přestalo bavit.
1: A na co jste přišel?
2: Přišel jsem na to, že si člověk může vybrat stranu.
1: Opravdu?
2: Že si myslím, že za všech okolností se můžete rozhodnout, jestli jste na světle, nebo jestli jste ve tmě. A já si asi chci vybírat spíš to světlo teďka.
1: A co si z toho může vzít herec? Jak potom zahraje dobře psychopata? Pomůže mu to, že ho rozklíčuje, tu jeho duši?
2: No, já jsem v tomhle jako poměrně jako, nebo já jsem techničtější potom, když jde o tu praxi. Já vlastně, když si načítám právě o různých jako diagnozách nebo něco, tak jsem poměrně jako hluboko v tom tématu, ale spíš nějakým zájmem. Není to tak, že už bych jakoby hledal cesty, jak si to vzít do sebe. No a potom hledám právě nějaký charakteristický znaky toho člověka a snažím se v té práci být jako co nejpreciznější, a pokud proto opravdu není jako, pokud tomu není věnovaný jako nějaký důležitý detail, kde se mají odehrát nějaký skutečný emoce, tak mám pocit, že to bývá častokrát jako bez překážky najednou, že častokrát, že tu emoci nějak držíte furt nebo s ní pracujete furt, tak mi přijde, že to bývá častokrát kontraproduktivní, ale ne, žádný univerzální lék na nic nemám. Jako takhle to mám já.
1: Nedávno jsem natáčela s hercem Josefem Trojanem a bavili jsme se i o tom rozdílu třeba českých a dejme tomu amerických herců, když americký herec dostane nějakou zásadní velkou roli třeba toho psychopata, tak má poměrně spoustu času na to se do hloubky připravit. Čas, finance a tak dále. Je to úplně jiný styl přípravy, než co jste třeba zvyklí tady v našich končinách.
2: O tomhle jako Pepík ví určitě víc než já. Jako pár zahraničních věcí jsem udělal, ale jako nic moc, co by stálo za zmínku. Ale jo, tak já myslím, že ten čas nám obecně chybí tady jako skoro ve vší práci. Myslím si, že jako já to vidím, že když prostě potřebuju nějak důstojně žít, tak musím jako se otáčet jak Fredka. Není to tak, že si každý ten měsíc můžu udělat hezký víkend. Takže ten čas, myslím, je tady jako pořád téma, ale skoro bych řekl, že je to lepší a lepší. Že mám pocit, že nějaký, i dokonce myslím, že se lidi naučili, nebo že se jako herci u nás a režiseři se trošku s tím naučili pracovat, že nemáme čas. A že jsme vlastně všichni najeli na nějakou takovou jako vlnu dobře, tak není to ideální, ale pojďme.
1: Ale i tak čistě teoreticky, obecná otázka, kdybyste měl tu možnost si tenhle přístup vyzkoušet, stál byste o to, musel byste třeba přibrat, oholili by vám hlavu, já nevím co.
2: Jasně, já jsem jakoby tohle už jako zažil v menším, bylo to i kvůli Králi Šumavy, když jsem trošičku, že jsme byli v lágru, takže trošičku já jsem měl pupíček, takže jsem musel trošku hodit dolů, měl jsem vykousanou hlavu a tak, ale byla to jenom postavička, v tom filmu nebylo to tak intenzivní vůbec. A jako jestli bych si to přál, nevím. A já teďka hodně mám v hlavě právě muziku a cítím, že se k muzice budu nějaký čas jako ubírat a každou nabídku si rád poslechnu. Jako takhle, já moc ani neumím jako přemýšlet, co se toho herectví jako týče, což je mi teďka právě příjemný v té muzice, že já nemusím na nikoho čekat. Nemusím čekat na to, až zazvoní telefon. Jako zaplať pánu zvoní teda, ale každou nabídku si rád poslechnu. Takhle to mám.
0: Rádio Praha 107,1 FM.

0: táta jako by byl nějak jako pořád přítomný u toho vývoje té desky, takže my jsme se o tom bavili spolu, že já jsem mu posílal celý ty 3 roky nějaký různý jako skoro hotový věci a táta je jako perfektně poznámkoval, takže vlastně se nakonec stal takovým jako producentem té desky. Ale vlastně jako krom té muziky, kdy jako by vlastně to bylo tak, že jsem za tátou chodil s těma nápadama, jestli si to poslechne, tak se moc jako ke společné práci teďka nedostaneme a jsme rádi, když se spolu vidíme.
1: Civilně.
0: Tak.
1: Tak. A když probíráte muziku, je třeba občas čas probrat i divadlo, herectví, film?
0: No, myslím, že... Tak
1: radíte
0: určitě.
1: Se s ním?
0: Asi se, už jsme se od nějakých jako radění se, jsme se dostali nějak dál. Už tak jenom klábosíme.
1: A jdete občas do divadla v Dlouhé na tátu
0: no, jasně, podívat? No jasně, naposledy jsem byl na Zlatém městě, který teda vřele doporučuji, vynikající inscenace. A tam je táta jako k sežrání zrovna.
1: My jsme probrali všechny ty premiéry, které vás čekají v divadle na Zábradlí. Letní Shakespeareovské slavnosti. 7. září tedy vyjde.
0: 7. září bude křest. Ano, bude to tak, že je, křtíme to na Eliodovce v knihovně, což je nad jevištěm prostor. Hraje se Časokryt právě a budeme to mít spojený. A budeme vlastně Časokryt se rovnou prolne do toho křtu. S tím, že ten křest snad, když všechno klapne, bude streamovaný a jinak budou otevřené dveře a dá se poslouchat vlastně skoro odevšad ze Zábradlí.
1: A připomeňte, jak se jmenuje kapela a jak se bude jmenovat ta deska.
0: Je to kapela Vont, je to trio a s Tomášem Pospíšilem a Jirkou Nedbalem a bubny basa, já kytara zpěv. Deska se jmenuje Tokin.
1: A poslední otázka, co vás čeká po létě? Víte to? Nějaké natáčení? Chystá
0: právě
1: se něco?
0: Po létě, jakoby potom 7. září právě, kdy právě uzavřeme nějakou jako 3letou, skoro 4letou práci, tak určitě hodím nohy na stůl a těším se na to jak malý
1: krásný
0: kluk. Jo. A nejlíp,
1: na jipce si oddechnout.
0: Snad si nebudu odpočívat na jipce. Mi se z toho nestala konstanta, že si vždycky takhle na listopad, že se zavřu na jipku na chvíli. Takže určitě nohy na stůl.
1: Se mnou byl Vojtěch Vondráček. Moc děkuju.
0: Já taky děkuju.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Váhalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině.
3: Na rádiu Praha.

0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Vládní poslanci ustoupili opozici a nezvolili do Rady České televize ani Pavla Matochu, ani Romana Bradáče.
2: Hlasování nebylo oproti zvyklostem tajné, ale veřejné.
3: Jejich kandidatura budila emoce. A to jsou
4: Konta se 4 zveřejnil údajné nahrávky těchto dvou radních.
3: Hlasy, které připomínají tyto dva radní, naznačovaly korupční jednání v souvislosti s členstvím v televizní radě.
5: Pravost nahrávky i její okolnosti teď prověřuje policie.
0: Podezřelá nahrávka a horko kvůli Radě České televize. Proč nebyli zvoleni Matocha s Bradáčem? Jak vznikla dohoda mezi koalicí a opozicí? A kdo všechno do ní byl zapletený? Ptám se na to Kristýny Jelínkové, politické reportérky týdeníku Respekt. Dnes je úterý 9. června. Dobrý den, Kristýno, díky, že jste přišla k nám do studia Vinohradské 12.
6: Hezký den, díky za pozvání.
0: Pavel Matocha, Roman Bradáč, to jsou jména, o kterých se budeme dneska bavit. Oni končí v Radě České televize. Rozhodla o tom sněmovna, protože je znova nezvolila. Do Rady České televize ta volba byla trochu nestandardně veřejná. Z jakého důvodu?
6: Bylo to veřejné, protože, dalo by se říct, odblokovala sněmovna, protože opozice dlouhodobě blokovala právě tu volbu radních a vládní koalice jim chtěla nějakým způsobem vyjít vstříc. A zároveň to bylo i o vzájemné nedůvěře. Abych to shrnula, v dubnu zveřejnil Fórum 24 nahrávku, na které dva hlasy připomínající dva radní, Romana Bradáče a Pavla Matochu, mluví o něčem, co připomíná nějaké úplatky a tak dále. Následně se tedy debatovalo jak ve sněmovně, tak v médiích. A zkrátka koalice s opozicí se nedokázaly shodnout na tom, kdy budou hlasovat, protože tito dva radní už prošli před tím výborem a tak se o nich mělo hlasovat na plénu. Ta volba bývá standardně neveřejná. Vždy to provázelo diskuze o tom, kdo tedy dal hlas jakému kandidátovi. My jsme to viděli mimochodem už právě na tom výboru, kdy vlastně z výpočtů bylo patrné, že někdo z opozice hlasoval pro pana Berkovce, dokonce jeden hlas z opozice patřil Matochovi.
0: Aha, a my jsme poslance teda Stanislava Berkovce za ANO.
6: Přesně tak, bývalého poslance za ANO. A my už jsme tady viděli vlastně, jak se k tomu nechtěli přihlásit právě nejdříve opoziční poslanci. Takže za prvé obavy tady z toho vzájemné nedůvěry a za druhé koalice chtěla, aby se zkrátka vědělo veřejně, že oni za této situace nechtějí podpořit ani Bradáče, ani Matochu. Tak proto se nakonec přišlo vlastně k té veřejné volbě.
0: No a ten třetí důvod, ale vy jste to zmiňovala, ale ten asi hlavní, možná ten, který zapříčinil, že si nevěřili ty dvě strany, bylo zveřejnění té audionahrávky letošní rok, tedy Forum 24, zveřejnili podezřelou audionahrávku na tomto serveru, kde si dva muži povídají o čem? Co spolu řeší? Vy jste říkala nějakou korupci, že spolu měli řešit?
6: Abych byla konkrétní, hlas, tedy znějící podobně jako hlas radního Bradáče, říká, že ještě nedostal všechny peníze za tu volbu.
7: Já jsem ještě nedostal zbytek těch peněz za tu volbu.
6: No a hlas připomínajícího radního Matochu se vlastně následně ptá, kolik peněz mu ještě chybí.
7: Kolik teda ještě chybí? No, ještě 500.
6: Ten první hlas odpovídá, no ještě 500, druhý hlas následně mu vlastně říká, že zjistí, jak to je a že peníze dorazí.
7: Ale určitě to dostane. Díky.
6: No následně Bradáč a Matocha vlastně tvrdili, že se takový rozhovor vlastně nikdy neodehrál, odmítali obvinění či náznaky právě, že by mohli být zapletení do korupčního jednání.
0: Ale Bradáč potvrdil, že to asi je jeho hlas.
8: Já myslím, že jsem to taky já, to bych řekl.
6: Potvrdil, že je to jeho hlas, ale nepotvrdil, že by takový rozhovor měl proběhnout. A možná ještě připomenu, že právě kvůli nahrávce zveřejněné na serveru Forum 24 podali trestní oznámení.
9: Považujeme šířené informace za nepravdivé a závažně poškozující naše práva i pověst. Věříme, že celá záležitost bude důsledně prošetřena a že budou vyvozeny odpovídající právní důsledky.
0: Čeho se to mělo teda týkat? Nespecifikovaná volba čeho? Šéfa České televize? Nebo umíme to datovat vůbec, kdy ta nahrávka měla vzniknout?
6: My žádné informace nemáme, kdy ta nahrávka mohla vzniknout. Forum 24 s tím zachází velmi opatrně, což se asi dá pochopit, vzhledem k tomu, že nevíme, kdy to Marek Wollner dostal a tak dále. Co se dá nějakým způsobem datovat, je to, že ta volba musela proběhnout až v roce 2020 nebo po roce 2020, protože do Rady České televize Roman Bradáč právě nastoupil až v roce 2020. Logicky asi můžeme říct s velkou pravděpodobností, že pokud ta nahrávka je pravá, tak šlo o volbu právě ředitele České televize. Pan Bradáč Forum 24 řekl vlastně, že co by za to měl dostat, pochybuju, že by mi někdo dával peníze za volbu za Dvořáka. Tak za volbu Dvořáka ji určitě dostat nemohl, protože vlastně bývalý ředitel České televize byl podruhé zvolen v roce 2017, logicky tedy u toho Bradáč ještě nemohl být, ale následně v roce 2023 proběhla právě další volba generálního ředitele a to byla ta volba, kdy se přihlásil tehdejší šéf brněnského studia Jan Souček, který porazil právě Petra Dvořáka. On vlastně dostal 11 hlasů, Petr Dvořák 4 hlasy. A to je tedy volba, ze které by ta nahrávka teoreticky mohla být, protože časově nám odpovídá době, kdy byl jak Pavel Matocha, tak Roman Bradáč v radě a probíhala nějaká, dalo by se říct, velmi ostře sledovaná volba generálního ředitele. Pak je tady ještě jedna možnost, další volba se konala v červnu v roce 2025, právě po tom Součkovém odvolání, v které uspěl Hynek Chudárek. Na to ale Roman Bradáč Foru 24 tvrdil, že Hynek Chudárek byl od začátku jeho favorit a neví, proč by teoreticky měli přemlouvat někoho, kdo už jasný názor měl.
0: Nicméně Pavel Matocha, jeden z těch dvou mužů, tvrdí a našel si nějaké experty, kteří mu to potvrdili, že nahrávka vykazuje znaky nasvědčující manipulaci nebo využití umělé inteligence. Jak se tohle to posuzuje?
6: No, my budeme si muset počkat na vyšetření policie. Připomenu, že to prošetřuje i NCOZ, protimafiánský útvar. My těch posudků už teď máme k dispozici několik. Ale samozřejmě těžko říct, je jich několik, každý říká trošku něco jiného a my nemůžeme s velkou pravděpodobností v tuto chvíli říct, ano, tenhle posudek bude asi pravděpodobně nejblíž k tomu, co se skutečně stalo a co ne. Připomenu, že těch posudků, jenom Piráti už těch posudků mají 8, oni si během minulého měsíce udělali 7 posudků napříč různých společností zahraničních, americká společnost, švýcarská společnost, polská, ale i česká společnost, Fénixia, která mimochodem spolupracuje také s policií. No a 4 z těch posudků dospěly k závěru, že ta nahrávka téměř jistě je autentická. 2 z těch posudků pak uvedly, že pravděpodobně se jedná o autentickou nahrávku a jeden tým expertů vyhodnotil vlastně nějakých 8 různých případů a ve většině právě těch případů dospěl opět k závěru, že jde spíše o autentickou nahrávku.
0: A to jsou ty nástroje nebo firmy jako Resemble AI, Verivox, The Hive a tak dále.
6: Přesně tak, přesně tak.
0: Marek Wollner má taky svůj vlastní posudek.
6: Přesně tak, no a svůj protiposudek zveřejnil vlastně následně i předminulý týden už bývalý radní České televize Pavel Matocha. On předložil 1 znalecký a 2 expertní posudky a ty naopak vlastně tu autenticitu nahrávky zpochybňují. Jejich autoři upozorňují na nějaké nepřirozené navazování replik, kolísání kvality záznamu a další znaky, které zkrátka podle nich mohou nasvědčovat manipulaci nebo využití umělé inteligence. Mimochodem, ale autorem toho posudku Matochy je soudní znalec Zdeněk Švenda. Vrchní soud v Olomouci v minulosti v jiné zase trestní věci upozornil, že metoda identifikace mluvčích použitá právě Zdeněkem Švendou vyžaduje nezávislé odborné ověření a nařídil vlastně soudu nižší instance, aby k jejímu posouzení vydal další expertní stanovisko. Na to upozorňují třeba teď Piráti, když jsem se s nima bavila o těch nahrávkách, o těch posudcích, že zkrátka tento říká opět něco jiného, tak oni říkají ano, ale počkejme si, protože právě Zdeněk Švenda má za sebou tuto minulost. No a ještě právě jeden posudek, říkala jsem 8, také dodám ještě tedy poslední. Ten poslední, ten reaguje právě na ten Matochův posudek, je to opět od Pirátské strany. Ten se věnuje právě tím informacím o umělé inteligenci. No a soudní znalec z polské laboratoře Digital Lab vlastně dospívá k závěru, že analyzovaný zvukový soubor nevykazuje známky deepfake ani vlastně nějaké dodatečné úpravy.
0: Vy jste říkala, že i z těchto důvodů teda opozice odmítala tyto dva kandidáty znovu zvolit do Rady České televize, tlačila na to veřejné projednání ve sněmovně.
10: V případě takto významné veřejné funkce má veřejnost právo vědět, kdo komu svůj hlas odevzdal.
0: A byla to teda jedna z podmínek, jak jste říkala, toho, aby odblokovala sněmovnu. Takže tam došlo k nějaké dohodě mezi vládnoucí koalicí a opozicí.
11: Ten důvod je takový, že jak vidíte, tak atmosféra je rozjitřená a několik týdnů, dlouhých týdnů se nepodařilo najít napříč sněmovnou nějaká rozumná dohoda.
0: Prostě se dohodli, že někdo dostane něco a ten druhý něco jiného. Co dostala koalice?
6: Koalice dostala za prvé, myslím, že zachráněnou reputaci, protože asi opravdu by se jim dobře neposlouchalo výstupy v médiích a myslím si, že ani česká společnost, která je na to nějakým způsobem háklivá, ještě v době, kdy tu probíhá vlastně diskuze o změně financování veřejnoprávních médií, tak kdyby se do rady dostali dva lidé, po kterých Česká televize bude vymáhat škodu a kteří ještě ke všemu mají figurovat na nahrávce, která ukazuje nějakou korupci.
0: Pardon, jenom Kristýno, jenom vysvětleme, proč bude vymáhat škodu, protože oni hlasovali před, je to kolik, šest let zpátky, co hlasovali pro odvolání dozorčí komise, pak to soud vyhodnotil jako ne podle práva a proto Česká televize milionové škody bude vymáhat po těch lidech, co hlasovali pro to odvolání a právě tito dva jsou mezi tou skupinou, to jenom jako vsuvka.
6: Přesně tak. No a takže ta reputace, za druhé jim se povedlo navolit těch šest zbývajících členů do Rady České televize a mezi nimi není vlastně nikdo, kdo by té současné vládní koalici vadil nebo tam není vlastně nikdo, koho by ta vládní koalice nechtěla.
0: Takže oni obětovali matochu s Bradáčem, aby mohli mít šest svých nových členů v Radě České
6: Přesně
0: televize.
6: Přesně tak. Dalo by se to tak říct. Mimo jiné mezi těmi nově zvolenými radními je i Luboš Xaver Veselý a další lidé.
0: Jiří Šlégr taky, což jsou dva z té skupiny.
6: Přesně tak, po kterých hlasujících. Také Česká televize bude vymáhat pravděpodobně tu škodu.
0: Je tam ex-mluvčí Novy Martin Chalupský, ex-poslanec Anno Berkovec, toho už jste sama zmiňovala, ex-moderátorka Babišova podcastu Plíšková a nominant Aliance pro rodinu podnikatel
6: Petr Brozda.
0: To všechno jsou teda lidi, se kterými vládnoucí koalice nemá vůbec problém, naopak je tam chtěla, jsou to jejich nominanti.
6: Přesně tak, vlastně my z toho hlasování, které bylo vlastně veřejné, víme, že jediný ten kandidát, který dostal nějakou podporu i opozice, je právě Martin Chalupský. Takže to je jediný kandidát, který, dalo by se říct, nevadí opozici a jinak jsou to opravdu všechno nominanti, které podpořila pouze ta vládní většina.
0: Co z toho má opozice? Kromě toho teda, že se veřejně hlasovalo a že Matocha a Bradáč nejsou v radě. To stačilo opozici k tomu, aby tenhle deal posvětila taky?
6: Myslím si, že to, že Matocha a Bradáč nejsou v radě, je velký úspěch té současné opozice, zejména Pirátů, kteří si z toho udělali dost své téma. No a vedle toho samozřejmě díky tomu, že opozice blokovala tady ty volební body, tak si blokovala i své volební body. Několik měsíců se čekalo na to, až se zvolí poslední místopředseda sněmovny. Místopředsedkyní sněmovny se tedy v pátek stala Barbora Urbanová z Hnutí STAN, která vlastně na poprvé neuspěla. Když jsem se bavila s některými koaličními poslanci, tak oni říkali, ano, to je jeden z těch důvodů, proč třeba i opozice se snaží ustoupit, protože už tam zkrátka svého nominanta chtějí. No a vedle toho se dovolovala i členka dozorčí rady VZP, to byla zase nominantka ODS, paní doktorka Crnkenjaš, takže myslím, že z toho určitě i opozice něco má.
0: Taky Vlastimil Válek z TOP 09 byl ještě dovolen do správní rady VZP, takže to bylo taky součástí té
6: Přesně
0: dohody.
6: Tak.
0: Do toho se v pátek hlasovalo mimochodem o předsedovi sněmovní vyšetřovací komise k dozimetru a taky o nové ombudsmance. To bylo taky součástí dohody?
6: Je to takový celý balík té dohody, ale řekla bych, že ta klíčová dohoda toho všeho, samozřejmě jak opozice, tak koalice teď budou prodávat přesně tady ty jednotlivé body té volební jako úspěch a jako něco, co by nevyšlo bez té dohody. Ale ano, samozřejmě nějakou součástí té celkové dohody to bylo, ale myslím, že tam vlastně zásadní bylo to, že to bylo veřejné, že se vzájemně nemohli osočovat, kdo tedy pro koho volil, protože tam byla opravdu reálná obava i z vládních řad, že pokud by to nebylo neveřejné, připomenu, že to navrhla opozice, aby ten bod byl veřejný, ale vládní poslanci se obávali toho, že kdyby to nakonec tedy bylo neveřejné, takže by třeba ti opoziční poslanci hlasovali schválně pro Matochu nebo Bradáče a říkali, vidíte, vy neumíte dodržovat dohody.
0: Jo, oni by to mohli na sebe házet vlastně,
6: přesně,
0: protože
6: tak
0: by nebylo vidět.
6: Takže myslím,
0: kdo
6: že ta vzájemná nedůvěra, to bylo klíčem celé vlastně té velké dohody.
0: Doplním, abych neochudil posluchače a posluchačky o informaci, že teda vyšetřovat dozimetr na té parlamentní úrovni bude Jindřich Reichl, nebo povede tu komisi, a ombudsmankou se stala Eva Kostolanská, ne Klára Šimáčková-Laurenčíková, bývalá vládní zmocněnkyně pro lidská práva, ta nedostala podporu. Dobře, takže vznikla tu jakási dohoda, očividně byla dodržena a obětními beránky se staly Matocha s Bradáčem. Koho v nich ta Rada České televize ztrácí? Zvlášť Matocha, ten byl u hodně událostí z minulých let, že?
6: Byl. Možná jenom ještě jednu věc doplním. Když jsem se bavila s vládními poslanci, tak oni říkali, že to zkoušeli s Matochou a Bradáčem po dobrém, že jim zkrátka vzkazovali, aby se vzdali té kandidatury a oni nedokázali ustoupit, tak proto nakonec taková veřejná poprava. Oni měli možnost zkrátka se stáhnout sami a nebýt tedy takto vyobrazeni. Ale koho ztrácí? Ztrácí určitě kontroverzní jména. Přece jenom uvedu několik zásadních věcí z těch minulých let. Například Deník N uvedl, že v roce 2022 proběhla v domě Pavla Tykače schůzka tehdejšího generálního ředitele České televize Petra Dvořáka a právě předsedy Rady České televize Pavla Matochy a samotného Tykače. Dvořák následně podle Deníku N svým spolupracovníkům popsal, že ho Matocha v Tykačově přítomnosti přesvědčoval k odchodu z funkce, to bylo tedy před tou volbou v roce 2023, o které jsme si říkali, že by mohla být právě ta, o které se baví na té nahrávce. Zároveň dalo by se říct, že Matocha byl určitě jedním z těch nejvlivnějších postav Rady České televize. Byl právě opakovaně kritizován kvůli svým vazbám na Pavla Tykače. Velkou pozornost znášelo vlastně všechno, co Pavel Matocha říkal. A další věc byla právě ta kauza nezákonného odvolání dozorčí komise Rady České televize, o které jsme se bavili v roce 2020.
0: Taky bývalý ředitel Souček si stěžoval, že Matocha ho má vydírat.
6: Přesně tak. Bývalý ředitel Jan Souček si stěžoval, že čelil nátlaku ze strany některých radních, právě včetně Matochy. Matocha to odmítal, ale celkové to jeho působení se dá datovat i do největších sporů uvnitř Rady České televize. A ty spory byly veřejné a nebylo to úplně příjemné. No a Roman Bradáč, ten byl méně mediálně viditelný, ale vlastně většinu těch klíčových hlasování absolvoval po boku Matochy. I on právě hlasoval pro to odvolání dozorčí komise.
0: 6 radních se teď volilo. Připomínám teda, že 18 členů má Rada České televize, oni se měnili ty zákony, 12 jich vybírá poslanecká sněmovna, zbylých 6 senát. S tím, že se vracím k tomu, že teď o tom, že tam nebudou Bradáč a Matocha, rozhodla hlavně audionahrávka, u které nemáme potvrzeno, že je vůbec pravá. Vyšetřuje to NCOZ, to jste sama říkala. Je tu X posudku. Jestli se toho třeba nebát, jestli se něco takového nemůže jako dít častěji, jestli to nemůže být přelomový případ teď.
6: Určitě to bude přelomový případ, protože bude to vlastně taková první zásadní věc. Mediálně ještě vlastně velmi žavá, kdy budeme vědět snad tedy, zda šlo o pravou audionahrávku nebo nikoli. A určitě to bude jakýsi precedens do budoucna pro policii, pro soudy.
0: Budeme to vědět teda.
6: Doufám, že ano.
0: Skončí to možná u soudu nebo pravděpodobně.
6: Přesně tak, ale já si myslím, že opravdu to vědět nakonec s velkou pravděpodobností budeme. Otázka je kdy. Připomenu, že právě vládní většina, konkrétně tedy Boris Šťastný, když vystoupil minulý týden na plénu, přesně tak, tak on říkal, že dokud se to nevysvětlí, tak ta volba neproběhne.
0: No ona byla oddalovaná vlastně.
6: Přesně tak, což tedy neznamená, že Matocha, já to čtu tak, že to neznamená, že Matocha a Bradáč už navždy v Radě České televize skončili, protože kdyby se třeba nakonec ukázalo, že ta audionahrávka nebyla pravá, nebo třeba časem, až se ta situace uklidní, tak říkáte správně, teď se dovolilo 6 členů, další volby proběhnou tuším v roce 2028, teď se nejsem jistá, takže opět oni se s velkou pravděpodobností přihlásí, nebo se budou moc přihlásit, to uvidíme, jestli se ta politická situace uklidní nebo ne. Mimochodem, volba proběhne určitě ještě jedna dřív než v roce 2028, protože Vít Rakušan, předseda Hnutí STAN, oznámil, že bude končit v Radě České televize Jan Padevět, který bude za Hnutí STAN kandidovat právě do Senátu. Takže uvidíme, jestli se třeba pánové nepřihlásí už tady o to jedno místo.
0: Dobrá, tak moc díky, že jste přišla, že jsme si o tom mohli společně ve Vinohradské 12 promluvit.
6: Díky moc za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Kristýna Jelínková z týdeníku Respekt. Já jsem se jí ptal na Radu České televize, do které poslanci teď volili 6 lidí a sněmovnou neprošli Roman Bradáč a Pavel Matocha. Byla to součást širší dohody mezi koalicí a opozicí. Kdybyste měli už doposlouchané všechny Vinohradské 12 a nevěděli jste, co si pustit dál, tak mám zase po čase doporučení. Český rozhlas Plus teď vydává několik zajímavých sérií a jedna z nich se týká portrétu indiánských náčelníků v kontextu doby, ve které žili, ve které bojovali. Nový díl vychází každý červnový čtvrtek po 8. večer na Plusu. Naslyšenou zítra.
12: Poslouchali jste reprízu pořadu Vinohradská 12
13: na Rádiu Praha.
12: Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každý všední den po 10. hodině.
14: Rádio Praha.

0: Osobnosti Česka.
1: Příjemný poslech vám přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Naďa Konvalinková. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Já vám moc krát děkuji, že jste přijala pozvání a přišla do studia. Kdyby se snad našel někdo, kdo by nevěděl, kdo teď právě sedí naproti mně, dovolte mi prosím v krátkém úvodu zmínit pár rolí, které vám jistě osvěží paměť. Květuška ve filmu Adéla ještě nevečeřela, Mariánka ve filmu Honza málem králem, zdravotní sestra ve filmu Obsluhovala jsem anglického krále, Drncová v Lotrandu a Zubejda, Matějova matka v Nesmrtelné tetě, paní Fajstlová ve filmu Bylo nás pět, Vlasta v Polabí a teď se dostanu k divadlu. V divadle to byla Hrubešová v Plačícím satyrovi, paní Pírsová v Pygmalionu, Richtářka v Její pastorkyni a tak dále, abych mohl pokračovat do nekonečna. Na kontě má přes 300 stvárněných rolí. Mluví se o ní jako o nejobsazovanější herečce své generace. Tak snad jsem na nic nezapomněl, Naďo. A když jsem tady vyjmenovával takhle v rychlosti pouze ochutnávku z vašeho dlouhatánského seznamu, je nějaká role, na kterou si vzpomenete, která vás sformovala ze všeho nejvíce?
2: Sformovala. Já musím říct, že nejlepší byly začátky, protože to bylo Plzeňské divadlo, byly to první 3 roky, kde jsem teda prostě jako spadla do té řeky a prostě musela jsem plavat a byla to nádherná zkušenost, protože jsem šla z role do role, první role byla princezna v úplně normálním Zázraku, pak hned byla Verunka v Našich Furiantech, ale hned třetí role byla Ofélie v Hamletovi, takže Ježišmarja. Prostě a tam teda opravdu každý rok 2-3 role, do toho jsem tam začala právě účinkovat v rozhlase, taky nějaký hry pro mládež, pohádky, všechno. A do toho ještě si mě bral pan Chmelař, Jiří Chmelař, takový pořad měl takový skeče pro vojáky, takže to bylo opravdu zkouška ohněm, protože ty kluci to prostě s nima přežít. Pan Chmelař občas si musel říct, že odejdeme, protože pískali, křičeli a prostě na mě měli různé narážky, ale tak to byl takový křest ohněm. Aha. A musím říct, že dlouho mě nechávali ty naivky. A to jsem byla nešťastná, protože jako prostě pořád to byla jedna ta nota, ale naštěstí třeba zrovna Květuška v Adéle měla tu komediální nadstavbu.
1: Ano.
2: Což prostě bylo bezvadný.
3: Dědečku, dědečku, podívejte dědečku. Babočka je nerá dědečku.
4: Admirál. Děvenko, admirál.
2: Takže posléze ve mně objevili i, jako, že můžu prostě hrát komediální role. A vlastně první, kdo mě z těchto rolí jako úplně vyjmul, byl Hynek Bočan, který do takové série televizních inscenací Šéfe, to je věc, Šéfe, jdeme na to, na dvoře kůní Šéfe, bylo to 5 dílů, mě obsadil do Lehké děvy Marcelky.
1: Aha.
2: Takže jsem se přešupačila prostě z těch naivek, byla jsem za to nesmírně vděčná. A pak už ty role prostě začaly mít trošku jiný charakter. Samozřejmě pak jsem taky trošku přibrala, tak místo prince byly královny a místo naíveček maminky a tetičky a teď už jsou to babičky a čarodějnice, tak.
1: Tak to je krásné. Já vím, že herci mluví nejradši o svých projektech aktuálních. Já vím, že vy jste před nějakou dobou naskoušela Tennesseeho Williamse v Černoherním klubu, Kočku na rozpalené plechové střeše. Je teď konečně v současné době něco, co zkoušíte? Něco ještě novějšího než ten Tennesseeho Williams?
2: Já jsem posléze na Vinohradech ještě naskoušela Hanu od Aleny Mornsteinové a teď naposled jsme měli premiéru Ondiny od Žána Žiroda.
1: Taky na Vinohradech.
2: Takže to jsou moje poslední role, které jsem hrála. Tady hraju rybářku s Igorem Barešem, který hraje rybáře, a v Háně hraju Ludmilu Karáskovou. Tak zaprvé obojí to bylo nádherné zkoušení. Hana s panem Svojitkou, který prostě byl skvělej, takový ten milující režisér, který každý den přišel a říkal, já vás miluju, jste nejlepší. A prostě tak člověku tak vždycky dodal takovou chuť, že my jsme se pro něj všichni roztrhali. Jako jo. Já mám takovou zkušenost s jiným režisérem, to byl Ladislav Vymětel v Městských divadlech pražských, který prostě na nás křičel. Jo, a já si pamatuju, zkoušeli jsme, to bylo Jakub a jeho pán. Mm. A já jsem alternovala se Simonou Stašovou tu hostinskou. A když jsem nehrála hostinskou, hrála jsem jako mámu lehkou děvu v druhé půlce. A Simona takhle jako opačně jsme se střídali. No on na nás během toho zkoušení skutečně řval. Protože on byl takový, on byl hysterik. Mm. Jo? A jednoho dne Simona prostě šla jako na kraj forbíny a řekla, Láďo, ještě jednou na mě zařveš, já odcházím a už nikdy nepřijdu. No. Takže od té doby byla Simonka a řvala na mě. A já jsem tím pádem, ta tréma stoupala, já už jsem ani gesto neuměla udělat. A přišla veřejná generálka a mě řekla, jo, nebudeš hrát ani veřejnou generálku, ani premiéru a já se bojím, že to nebude ani na první reprízu. Je to hrůza, jo? No takže já jsem přišla domů. Rodina byla někde na horách, já jsem si otevřela lahev, sedla jsem si na zem v kuchyni, vím, že jsem si i zapálila doutník, který jsem tam někde našla a plakala jsem a popíjela do rána. A ráno byla ta veřejná generálka, kdy já v té druhé půlce jsem měla hrát tu lehkou děvu. Jo? A já tam nepůjdu. Já prostě za to, když jsem tak špatná, já to ani nepůjdu, jo. A teďko jsem slyšela záznamník, Naďo, pojď do divadla, to se nedělá, pojď do divadla, dramaturg. A říká, no tak dobře, zase tohle jim tak, že bych tam nepřišla vůbec, no tak, tak jsem si dala sprchu a pomalý jsem se chystala a najednou zvonek a stál tam ředitel, dramaturg a říká, Naďo, my víme, je to hrůza, ten se zachoval strašně, ale my se za něj omlouváme, ale prosím tě, pojď a tohle, my ti to vynahradíme. A no a teď, jak jsem hrála tu kurvu a jak jsem byla po té opici a jak jsem byla opravdu jako prostě otekla a teď jsem tam vtrhla a skutečně jsem do té kurvy neměla daleko. Takže už první slova byly prostě úžasný, lidi tleskali a povstal režisér a křičel bravo. No,
1: jo. Tak to má teda opravdu geniální pointu nakonec, to je skvělý. Ježišmarja. Já teď trošku se přesunu k filmům. Jakož vy máte i širokou filmovou kariéru, obrovskou filmovou kariéru, máte za sebou spousta natáčení. Já jsem se chtěl zeptat, poněvadž i já mám zkušenost s natáčením. Změnil se podle vás způsob, jakým se točí? Je to rychlejší, to tempo? Máte pocit, že jestli vy máte to srovnání, že jo? Já jsem začal točit před 10 lety, a takže tam se to zas tolik neposunulo, ale u vás přece jenom tam ten rozdíl nějaký bude. Tak jestli se mu to můžu zeptat.
2: Například televizní inscenace se točily tak, že se nejdřív měsíc zkoušely jako divadlo. Poslední týden dokonce už stáli kameramani na té zkušebně, už se prostě dělali i ty záběry přesně, jak budou na kameru. Čili v podstatě my jsme do toho studia přišli a už to jelo jako divadlo, jako prostě normálně příběh hraný. Čili bez trémy, všichni jsme věděli, kdy bude detail, kdy bude tohle, kdy kam přejít prostě a kameramani. Čili všechno to bylo velice připravené a já si myslím, že to na těch inscenacích do dneška je znát. Jsou velice kvalitní. Já jsem hlavně točila s panem Hášou, s Vlastou Janečkovou. Prostě všecko se to zkoušelo. Ve filmu to se neskoušelo samozřejmě, ale dlouho se zkoušelo ne dopředu, ale ten den ty záběry, které se točily taky několikrát, jelo se to víckrát, ne na první dobrou. A prostě byl u toho i třeba ta Adéla, byl tam i pan Brdečka, který ještě na poslední chvíli měnil ty věty, které jsou teď jako takový okřídlený, květ už sama vinula, takový, že někdo peče štrůdl a tak. Takže prostě všechno to bylo opravdu preciznější. A přeřek nebo něco to neexistovalo. Hlavně zvukař chodil a říkal, není ti rozumět, meleš, polikáš koncovky, vyslovuj a prostě se to hlídalo. Já dneska, když někdy koukám na ty mladý v televizi, já jim mnohdy nerozumím. Prostě drmolej, šumlujou, jako že by to bylo přirozený, ale když neslyším a nerozumím, tak jako, jaká přirozenost.
1: Jaká přirozenost je potřeba, aby bylo rozumět.
2: No, právě.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Rádio Praha.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Naďa Konvalinková. Tak já se ještě přesunu, ale stále zůstaneme u toho herectví, respektive u herců. Jsou herci ještě stále vnímáni jako bohemové? Myslíte, že mladá herecká generace je jiná než ta vaše? Čem?
2: No já myslím, že my jsme víc seděli. My jsme opravdu jako před druhou divadlo, s hodinou se z divadla nešlo. To prostě vždycky se sedělo v tom klubu a rozebíralo
1: jako,
2: se všechno.
1: Že se rozebíralo do nočních hodin u vína.
2: Přesně, popíjelo se a prostě se to všecko vyříkalo. I ty vztahy v tom divadle se rovnaly a všecko prostě se to dotvářelo vlastně po tom představení. A to se dneska myslím moc neděje, no, že ti mladí už tolik nesedějí. Ty kluby, já vím, že činoherák tam už taky, že jo, moc tam ani nejsou židle, aby se tam dalo posedět.
1: Se stojí, pravdu,
2: nebo naštěstí teda jsou tam aspoň ty schody, na kterých se dá sednout. Ale činoherák byl přece prostě tam to byla meka. Tam po každém představení se scházelo a sedělo se skoro do rána. Tam prostě se lidi seznamovali a mluvilo se o kultuře, mluvilo se o různých představeních. Prostě bylo to setkávání a to si myslím, že teď chybí.
1: Že je toho méně.
2: Je toho méně, protože každý má tolik práce, že spěchá, aby zase ráno mohl vstát a prostě ta komunikace prostě je nějak narušená, se mi zdá.
1: Zajímavý to srovnání. Já mám právě pocit, že nebo já jsem taky takhle vlastně vychovaný, že my u nás v divadle, ve Švandově divadle právě takhle taky sedáváme a rozbíráme ty věci, takže je zajímavý to, že, ale máte pravdu, že vlastně dneska ty mladí opravdu hodně, já jsem toho taky důkazem, že taky hodně spěchám a mám pocit, že toho musím stihnout vlastně mnohem víc, že se nemůžu chvilku sednout a v klidu rozebrat to, co dneska letí, o co dneska jde, kulturu, přesně divadlo tady a tam. Máte pravdu, že je ta doba uspěchaná opravdu. Já se posunu zase dál. Já se chci zeptat, já sám totiž pocházím z umělecké rodiny, kde měl jeden z rodičů k bohemství, tam potom k tomu jsem se chtěl dostat velice blízko, dokonce tak blízko, že ho to stálo život. Jak vy osobně na temnější období pana Kaisera, svého bývalého muže, vzpomínáte? Byla to zkouška, která vás posílila? Nebo ptám se, protože mám tu zkušenost s tím sám, takže se na to chci zeptat.
2: Tak zaprvé Oldřich není alkoholik, ale má psychické problémy. A vlastně se to spustilo tehdy, kdy točil se Slováky film Sagarmata na Montu Everestu. A byli v tom základním tam v táboře, kde už ten vzduch je docela řídký, ale oni s Vladikou utekli až do těch 7000. A prostě myslím si, protože většina horolezců, když se vrátí, jsou pod dohledem psychiatrů a Oldřich prostě, čili tam začaly psychické potíže, on to začal řešit alkoholem, protože do té doby on tak jako popíl, jako my všichni, a jelikož byl bavič, tak celý večer bavil celou společnost a sem tam si dal to pivko, nebo prostě občas se dal panák, já nevím. Ale od té doby najednou to šlo se šupem. A on potom prošvih představení v Ypsilonce a řekl, že to bude řešit čestně a šel rovnou prostě se léčit ke Skálovi. Byl tam 3 měsíce a za mnou přišla pak sestřička, když jsem se ho přišla vyzvednout a řekla: paní Konvalinková, vyhledejte psychiatra, pan Kaiser prostě je psychicky na tom moc špatně a není to alkoholik, ale má deprese prostě.
1: Jo.
2: Takže my jsme potom vyhledali toho psychiatra, prostě Olda začal brát léky, bylo to lepší, ale pak mu maminka řekla, že není blázen, aby bral prášky. Takže potom se to postupně tak jako vždycky někde projevilo a byly to kvartály, který řešil. Pak zas dlouho vydržel nepít a pak zas jednou to přijde. Vždycky, když ho něco psychicky rozhodilo. Daleko víc mě trápí než tohle, protože samozřejmě byly to, trápilo mě to, bylo to bolavý, i to, jak se k němu lidi chovali posléze a co o něm psali, ale daleko víc mě trápí, co píšou o mojí dceři, který je 43 letý, bylo včera, a znova psali prostě nějakým Instagramu, že je alkoholička, že pije, ta holka nepije vůbec, protože přesně má ten příklad, který viděla, prostě se toho bojí, zakazuje i mě oprázněná, aby si dala vínko, protože se toho bojí. A já myslím, že už bych měla někde udělat prohlášení, nebo prostě soud, nebo něco, aby ten bulvár přestal, aby dostal přes prsty.
1: Jasně, chápu, ono to je nesmírně náročný, já sám s tím mám zkušenost, prošel jsem si vlastně něčím podobným, takže chápu, ale zároveň vám chci říct, že nepůsobíte vůbec jako člověk, který by se tady tím náročným obdobím nějakým způsobem zpětně se k němu vracel a trápil a naopak svítíte jako sluníčko a ten váš zjev je neuvěřitelně pozitivní, tak já se chci zeptat, jak to děláte, čím to, že jste neustále takhle usměvavá a svítivá a zářivá jako to slunce?
2: Víte co, nepouštím si zprávy, protože to opravdu nejde. A hlavně si myslím, že člověk by se na sebe měl dívat trošku z vrchu a trošku s humorem, nebrat se příliš vážně. A snažit se v každé situaci vzít to pozitivní. A z té negativní se poučit, proč se to dělo, co mu to přineslo a kam ho to díky tomu posunulo. Protože většinou se věci nedějou jen tak. Vždycky to má nějaký důvod, proč přijdou a vždycky je to nějaká zkouška, která nás má něco naučit. A já dneska zpětně vím, že mě to naučilo trpělivosti, laskavosti, moudrosti svým způsobem a dneska na to období vzpomínám spíš na to, že jsme se neuvěřitelně nasmáli, prostě jsme spolu přestavili dům, zasadili stromy, vychovali dceru a do dneška jsme kamarádi a já mu neskutečně držím palce a myslím si, že daleko víc toho pro náš národ udělal jako komik, jako herec, než to, že se o něm píše ve větší míře, že popíjí.
1: Jasně, tak to jsou prostě bulvární média, bohužel je to jejich práce, že oni zkrátka píšou a spousta z těch věcí zkrátka není pravda, jak říkám, mám s tím vlastní zkušenost a je potřeba tomu vlastně moc nevěnovat tu pozornost, přesně, poněvadž oni z toho vlastně žijou.
2: Já jsem přišla jednou do trafiky a tam prostě tragická moje prostě fotka a bylo napsáno konvalinková na dně. Já říkám, ty prodavačce, paní, prosím vás, řekněte mi, co mi je, to je hrůza tady. A říkám, no paní konvalinková, lidi jsou zoufalí, od rána tak kupujou. Já říkám, no já si to musím koupit taky, abych se dočetla, co mi je.
1: Co mi je.
2: No a na třetí stránce bylo napsáno, že jsem se potápěla kdysi, jo, takže na dně.
1: To, jo, takhle, jasně.
2: Takže vždycky to má, oni udělají ten titulek prostě šílený, aby to lidi koupili a pak se dočte, vlastně ničeho nedočte, no.
1: Neuvěřitelné. Je nějaká rada, kterou byste dala začínajícím hercům a herečkám?
2: Že by prostě měli po škole jít do angažma, ať třeba na oblast kamkoliv, ale jít do divadla.
1: Jo.
2: Protože to je řemeslo. Oni se musí naučit to základní řemeslo. Prostě mluvit nahlas, vyslovovat. A hlavně tím, že jsem tam byla v tom angažmá, prostě šla z jedné role, tak skutečně prostě jsem prostě se naučila všechno hodně rychle.
1: Mm.
2: A když to ty, co čekají doma na dubbing nebo prostě na nějaký film, prostě nemůžou dozrát, nemůžou prostě se naučit to, co je základ. A potom, když se dostanou někdy na jeviště, no tak nejsou slyšet.
1: Jasně.
2: Já nechápu, že teď v Karlínském divadle mají mikrofony. Vždyť se to vždycky, teda ty
1: porty.
2: Vždyť se to vždycky uspívalo, umluvil. Hmm. Nechápu to.
1: Hmm. Když vyjdou ze školy vlastně, tak radila byste jim jít teda do angažma. A co třeba, když mají tendenci a ambici točit, co mají pro to udělat?
2: Já myslím, že teď jsou ty konkurzy, že jo,
1: že chodí
2: lidi na konkurzy. Já jsem to nepotřebovala, protože jako mě vlastně už na škole začali obsazovat, protože těch naivek bylo málo.
1: A chodilo se do divadla, že jo?
2: A chodilo se do divadla, do Plzně na mě taky jezdili, pak mě teda vlastně si pro mě přijeli z městských divadel pražských šéfrežisér, nabídl mě teda hostování a potom, když se to povedlo, angažma. Takže mě to šlo nějak jako prostě to štěstí samo. Jsem někde jako v životě měla, tak to šlo samo. Ale jako dneska se chodí na ty konkurzy, prostě to se musí.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Pražský update, to nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A já mám stále ve studiu Naďu Konvalinkovou. Je nějaká role, kterou jste si ještě nevyzkoušela, třeba byste chtěla? V divadle, ať už v divadle, nebo ve filmu, nebo v dabingu?
2: Já si myslím, že jsem toho odehrála barevně opravdu hodně, ale prostě nějaká tragická role by mě velmi zajímala. I když Markéta v Dyranmatově Urfaustovi byla vlastně skoro tragická, Obvelie taky, ale ano. Prostě v tomhle věku bych potřebovala nějakou opravdu vážnou dramatickou roli. Tak potom se mi stýská.
1: Takže vy jste v divadle na Vinohradech, v divadle v Černohorním klubu, ještě někde?
2: Já hostuju v Příbramském divadle ještě. Past na myši a to roli paní Bojilové. To byla poslední role Steninky Zázvorkový v Městských divadle v Pražských, to jsem ještě zažila. Takže zpěty k Stelince a taky prostě, že ředitel Příbramského divadla byl můj ředitel kdysi v Městských, takže jsem tam ráda, tam hostuju.
1: Takže vy točíte, vy hrajete v divadle, dabujete, to je strašně práce. Jak vy si manažujete čas? Máte nějak jako už po těch letech té práce líp jako zvládnutý, kdy odpočíváte, kdy pracujete a dávkujete si to nějak jako už lépe, nebo furt jedete na dřeň?
2: Nejedu na dřeň, tak nemám toho tolik zase. Jako zdá se, že by, ale má to svoje časové prodlevy. Prostě se snažím chodit na procházky ráno v 6 jdu na Petřín a prostě jdu si hodinu, půl hodiny tam, půl hodiny spát, abych se rozhejbala. Dvakrát týdně jdu teda na ten Petřín, dvakrát týdně plavu a to je vždycky ráno, protože já pak bych nezaparkovala nikdy v tom centru s autem, takže musím takhle brzy ráno. No a pak, když je volný dopoledne, tak se třeba ještě natáhnu, nebo prostě si čtu, nebo se učím, nebo prostě tak. No a no potom, když je zkouška, tak musím do zkoušky, odpoledne si odpočinu před tím představením, když je, no a když není, tak prostě já hlavně hodně si čtu.
1: A když už čtete, tak co máte ráda? Co čtete třeba teď v současné chvíli? Nebo čtete hodně jako těch scénářů, když přichází nějaký nový, tak nebo máte nějaký oblíbený?
2: Teď čtu dopředu scénáře Polaví samozřejmě, protože přišli dalších 5 dílů, tak jsem v napětí, protože mě se to moc líbí a moc mě to těší s tím Vaškem Vidlou tam si zahrát. A jinak jako je to všeho chuť. Jsou to většinou, ale mám, prostě nemám ráda nějaký krváky, dramata, vůbec. Jo. To vůbec, to odmítám, to nechci. Ale takový prostě romány, životopisy, paní Mojsovou ráda čtu, pana Sparkse, potom, prostě romány. No.
1: Podle dostupných zdrojů vím, že vaše sestra žije dlouhodobě ve Švýcarsku. Je to pravda?
2: Je to pravda.
1: Je to pravda. Skvělý. A já jsem se chtěl zeptat, jak se ve Švýcarsku žije? Nebo jste vy osobně v Čechách spokojená a dokážete si představit, že byste třeba žila někde jinde?
2: Já bych nechtěla žít jinde.
1: Nechtěla?
2: Ne. Já mám ráda naši zem. Mám ráda naši řeč. Mám ráda naše lidi, i když povaha je taková sporadická, ale prostě mám to tady ráda. Do Švýcarska samozřejmě za sestrou jezdím, tam obdivuju tu čistotu, to je až někdy přehnaný, ale vím, že ona tam je spokojená, šťastná, ona když se tam přestěhovala, tak hned jako otěhotněla, takže přestože si tam udělala bankovní kus, tak nemohla nastoupit, že tam děti nechodí ani do školky, ani do družiny, nic takového, že až dokud se o sebe nedokážou postarat, tak maminka je doma. Pak teda pracovala v nějakém obchoďáku a pak udělala konkurs na letiště, že byla takovou tou policají, prohlížela ty kufry a tak.
1: Jo, jo, jo.

0: letišti léta, a takže já jsem díky tomu měla i slevy na letenky. A potom, teď už je jako v důchodu, no. No. Ale je tam velice šťastná, spokojená, má tam 5 vnoučat, takže teď se stará o vnoučata.
1: Já tady mám otázku, jak Naďa Konvalinková odpočívá, vy jste mi vlastně odpověděla, takže umíte i ten pasivní odpočinek, že jako opravdu, že si člověk jako lehne na kanape, přečte si knížku a potom i teda aktivní odpočinek, přesně sport, nějaký plavání, tak to máte taky ráda.
0: No, v létě ráda jezdím, miluju moře, takže my se sestrou vždycky každý rok se svoláme a někam vyrazíme aspoň na 14 dní k moři. Teď jsme se vrátili z Dubaje, zaplať pánbu, že jsme tam byli v prosinci a v lednu do 6. ledna. Že jsem tu Dubaj ještě viděla jako v pořádku a prostě no je to hrůza, co se děje dneska. Svět se zbláznil.
1: Svět se zbláznil, ale vy proti tomu bláznoství vlastně pracujete, co jsem se dočetl, meditací. Je to pravda?
0: No tak já jsem si udělala reiki, všechny 3 stupně, takže v podstatě já pracuji s tou energií, kdybyste potřeboval do nějaký situace pomoc, já vám do toho pušlu reiki, aby to dobře dopadlo. Aha. Tím pádem, no prostě, jakmile někdo nemusí, jak mě volá, já třeba pošlu tu energii léčivou reiki.
1: To jsou ty reiki. No. A vy takhle to praktikujete každým dnem ráno, že si říkáte ty mantry, je to tak?
0: Ráno, ano, ráno já mám prostě takovou, jsou to mantry, který si říkám každé ráno, na každý den je vlastně jiný plamen, každý ten plamen vlastně mají na starosti jiní andělé. V úterý je to růžový plamen, plamen lásky, v pondělí zlatožlutý plamen, ve středu bílý plamen, v pátek rubínově zlatý plamen, v sobotu je to Mr. Saint Germain fialový plamen, který všechno čistí, takže když si představíte fialovou a potřebujete něco vyčistit, a vám to vyčistí, a v neděli je námořnický královský modrý plamen.
1: Je, to je krásný. No, co byste takhle popřála světu, nebo reiki, říkáte reiki, co byste popřála a poslala světu takhle na závěr rozhovoru pro všechny posluchače, ať už jsou jakkoliv nastavení, cokoliv prožívají, tak co byste jim takhle popřála do éteru? Nakonec.
0: Já jsem byla v jedné škole a děti se tam učili být novináři a jeden z těch chlapečků se mě zeptal, a co byste dneska řekla svému malému já? Aha. A mi to úplně dojalo a říkám, víte co, asi bych mu řekla, aby se nebálo. Že všechno má být, je jak má být a že všechno určitě dobře dopadne.
1: To je krásná rada, to vlastně se často používá, když člověk si neví rady, tak co by poradil svému dětskému já. No, že ano, to je nádherná rada opravdu.
0: A já bych všem přála prostě mír. To je teď, myslím, to nejdůležitější a pozitivní myšlení, protože tím, že budeme nadávat, že budeme myslet jako špatně, negativně, tak vlastně ta mračna ještě utužujeme. Když toho budeme posílat světlo, tak se to snad rozpustí. Já říkám každý den, že prosím o znovuzrození celosvětového míru a prosím o osvícení a požehnání všech hlav na vládních, státních a úředních místech České země a celého světa.
1: To je krásný na závěr. Mockrát vám děkuju, že jste si udělala čas a přeji vám krásný zbytek dne.
0: Děkuju a děkuju za rozhovor. Moc jsem si to užila.
1: Děkuju.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. První jsou Botox. Stouní druzí. Trojku má Harry Styles. A 7 dalších hitů v top 10 plus 5 nasazených. To je náš čár.
3: Hit týdne.
2: Pořadí sestavujeme z vašich hlasů.
3: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
2: Další vydání zase v neděli po 9. večer.
3: praha.rozhlas.cz.
2: Hit týdne. Rádio Praha. Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
4: pořadu na síti na radiožurnálu Sport dnes vítám opravdu netradiční sportovní osobnost Ta Tui Zong, což je v překladu pro fanoušky a posluchače Chilita. Je to žena mnoha rolí, kuchařka, televizní tvář, influencerka, ale také úspěšná hráčka amerického fotbalu. Chili, ahoj.
5: Ahoj, děkuji za pozvání.
4: Děkuji, že nám to vyšlo. Docela dlouho si na tenhle rozhovor myslím.
5: Jo.
4: Ale jsi přece jen rozlítaná do všech krajů a všechno dnes proberem. Hodně lidí bude znát tvé jméno a tvoji tvář z televize, z různých show, které probereme, protože některé máme i společné, jako je třeba Stardance. Mm-hmm. Ale sport je obrovskou součástí tvýho života. Popiš mi trošičku nějaký tvoje sportovní začátky.
5: Sportovní začátky? Já myslím, že jsem začala sportovat, jakmile jsem se naučila chodit. Já miluju pohyb, miluju tanec, ale nějaký jako opravdu, já si myslím, že hned na začátku snad se základní školou jsem začala dělat všechny míčové hry, volejbal, fotbal a hodně, vlastně myslím, že ten pohyb mám hodně od rodičů, protože táta dělal bojový umění, do toho hrál fotbal rekreačně, takže co si pamatuju, tak mě vždycky bral právě sebou na své tréninky, nebo mě trénoval doma. Takže to já si vlastně ani nedokážu vybavit spíš jako moment, kdy sport jako nebyl součástí mého života.
4: Jak moc si myslíš, že sport buduje osobnost a nějakou sebevědomí, třeba sebejistotu? Protože ty jsi si v dětství jako Vietnamka v Česku prošla i určitou mírou šikany a musela jsi si asi tu svoji pozici docela vydobít. Tak jak moc ti pomohl právě třeba sport v tomhle?
5: Strašně moc. Já si myslím, že mít zdravé tělo je naprostý základ, že je to úzce spojený i s tvým mentálním zdravím a pro mě je, jako neříkám, že není možný nebýt sebevědomý, když nemáš tělo, o který se můžeš opřít, ale je to hrozně těžký. A my v dnešní době máme tendenci řešit podle mě i psychický, jako nějaký problémy skrz vlastně jenom jako tu mentální část, to znamená, že my si o tom chceme povídat, chodíme na terapie, což je super, ale myslím si, že to fyzično je strašně důležitý, protože vlastně ty problémy se neukládají jenom do tvýho mozku, že jo, do nějakého tvýho mentálního stavu. Je to úzce spjatý s tím tělem a já říkám, že vlastně ta moje jako odolnost je hodně daná právě tím, mentální odolnost je právě daná tím, že já se můžu spolehnout na to svoje tělo. Že já mám prostě nějaký fyzično a když to řeknu úplně jednoduše, když o sobě víš, že zvedneš na dře prostě 105 kilo, teď už 110, tak ono to opravdu jako s tebou něco udělá. A myslím si, že ty to víš, že když prostě člověk ví, že dokáže prostě se svým tělem, má ho jako navnímaný a je senzitivní a vnímá skrz to tělo, tak ta senzitivita nezůstává jenom jako na tom tenisovém kurtě, nebo nezůstává to jenom v posilovně. To je něco, co si přenášíš sebou do všech oblastí, do vztahů, do práce a pak se to propisuje i do toho, jak ty působíš na lidi, že když někomu něco slibuješ a do očního kontaktu, tak prostě sebejistota je strašně znát v tom hlase.
4: Mm-hmm. No, to je spoustu témat, který by mě zajímalo i probádat. Přece jenom jsme tu pro sportovní fanoušky a proto by mě zajímal tvůj první kontakt s americkým fotbalem.
5: Jo.
4: Protože já jsem se až při přípravě na tenhle rozhovor dozvěděla, že to nebylo rugby, ale americký fotbal.
5: Ano, přesně tak, americký fotbal, ale neboj. Tohle je přesně to zmatení, který jako
4: spoustakrát píše rugbystka, ale já jsem si to prostě najednou napsala a říkám, ne, pozor, jako to je rozdíl. Takže kde přišel první kontakt s americkým fotbalem?
5: První kontakt přišel, tak už si ani nepamatuju, jaký je to rok, ale je to třeba 10 let určitě, minimálně. Bylo to čistě úplně náhodou, protože já jsem ani nevěděla, že americký fotbal existuje v Čechách a už vůbec ne jako ženský americký fotbal. No a stalo se to tak, že jednoho dne jsem šla na nějakou sportovní přednášku a měla jsem na sobě sportovní věci a holky zrovna rozdávaly na IPáku náborové letáčky.
4: Až takhle?
5: Jo. A měli na sobě takovou tu cool výstroj, takže měli na sobě ramena, helmu. No a když mě viděli, tak prostě ke mně takhle jako jenom prostě...
4: Si řekli, jo, ty jo, nepotřebuješ ramena.
5: Jo, jo, a oni řekli, jo, tak tyhle stehna by se nám hodily. A prostě vlepili mi letáček do ruky a já samozřejmě říkám, to já jsem vůbec nevěděla, že něco takového existuje. A přišla jsem na první trénink a vlastně jsem nikdy nepřestala.
4: Mm-hmm. Hmm. Takže to byla láska na první pohled.
5: No úplně, protože ten sport vlastně spojuje úplně všechno, co jako miluju, protože za prvý vlastně americký fotbal je hodně specifický tím, že tam máš tým, který se skládá jako se strašně odlišných jako somatotypů a typů jako lidí a atletů, jo. Protože máš někoho, kdo je hodně běhavej, kdo prostě třeba má šikovný ruce, chytá míč, někoho, kdo je spíš jako menší, silovej, prostě takový sprinter, tak ten zase hraje jinou pozici.
4: A ty?
5: A já jsem právě hrála toho malýho agresivního. Takže já jsem vždycky byla running back na začátku, to je jako, že se většinou zabalíš a prostě prorážíš ty velký lidi a hledáš prostě cestičky.
4: Skulinky.
5: Přesně tak, skulinky. Pak už jsem hrála vlastně receivera, to znamená, že to je ten, co chytá i míč a běží rauty. No a je to jako super v tom, že když se koukneš na ten tým toho amerického fotbalu, tak je to tak krásný, že tam prostě najdeš úplně všechny typy. Máme tam prostě holky, které mají 1,80 m, 1,90 m, jsou vysoký, brutálně silný, pak jsou tam takový prckové jako já, 1,60 m, prostě co jako rychle běhají, přesně tak. Takže v tomhle tom je to krásný, to krásně strategický sport.
4: Znají ve Vietnamu americký fotbal?
5: Jo, myslím si, že tam je to ještě víc jako níž než tady. Ve Vietnamu je hlavním náboženstvím fotbal klasický, takže americký fotbal, člověče, nemyslím si, že by ho tam vůbec jako někdo hrál.
4: Jak dokážeš skloubit to, že se snažíš opravdu na co nejvyšší český možný úrovni hrát americký fotbal a těch spoustu pracovních aktivit, který máš v rámci vaření, v rámci workshopu a všeho možného, co teda probereme. Já se budu ptát dneska ještě, co všechno vlastně děláš, protože v mých očích mi vyskakuješ na Instagramu, ale a vaříš srandovní videa, je to vlastně trošku sranda.
5: Je to tak.
4: Tak no, jak se teda skloubit se sportem?
5: Ale já musím uvést, že mám 2 roky pauzu vlastně a vždycky každý rok si řeknu, že mě to hrozně táhne se jako vrátit, ale pak si říkám, že je to hrozně těžký to skloubit, protože americký fotbal není takovej ten sport, který si můžeš jen tak jít zahrát, jako fotbal nebo volejbal, jo. Ty fakt opravdu musíš prostě mít nějaký playbook, nějakou strategii a chce to už jenom z principu toho sportu nějakou hlubší časovou investici. Protože ono hodně času zabere jenom se naučit jako pravidla a zapamatovat si prostě, co máš běhat. Takže to šlo jako hodně těžko a samozřejmě zase vždycky záleží na tom přístupu. Ona je to sice jako první ženská liga, ale říkám, furt je to prostě takový jako malej sport, nemá to úplně jako nějakou pozornost, takže spíš to ty holky dělají furt jako koníček, není to jako není to jako ženský tenis. Ani vlastně tu příležitost to dělat nějak jako na vyšší úrovni mě tady v Čechách nemáš. No a někdo to prostě přesně takhle bere, že to je jako koníček, prostě chodí na ty tréninky, dělá nějakou kondičku a já prostě tohle neumím, protože já prostě jsem úplně opačná povaha. Mně je to úplně jedno, jestli to je olympiáda, nebo jestli to je nějaká
4: pralesní,
5: jo, přesně tak, pralesní liga. Já k tomu mám úplně přesně jako stejný přístup, protože způsob, kterým děláš cokoliv, je stejný způsob, kterým děláš úplně všechno. Mm-hmm. Takže já prostě z principu jsem hrozně přehrocená.
4: Tak to máš ale složitý život.
5: Jo. Takže jako pro mě vlastně hrát americký fotbal, i přesto, že na naše zápasy chodí převážně kamarádi a je to prostě nějaká naše maličká liga, tak já jsem to brala extrémně vážně. A já jsem prostě tomu přizpůsobila opravdu jako fyzickou přípravu, nějaký online kurzy, byla jsem jako ochotná prostě jezdit i do zahraničí na kempy, abych se naučila prostě perfektní techniku a celý můj svět byl prostě fotbal. A pak, když chceš dělat vlastně tu práci na dobrý úrovni a v nějakém momentě, kdy už to není koníček, ale fakt je to pro tebe obživá, máš zodpovědnost, tak zase opravdu to zase jako všechno. Každý řemeslo vyžaduje nějaký úsilí tvoje, nějakou pozornost, koncentraci, takže jsem si uvědomila, že si pak nějaký fázi člověk musí vybrat, protože v životě můžeš dělat cokoliv, ale nemůžeš dělat všechno. Takže je to těžký, no.
4: Sportovní síla, disciplína, schopnost obstát v tvrdém prostředí, to je jedna z tváří dnešního hosta Čilita. V pořadu Na síti na Radiožurnálu Sport. Za chvíli se podíváme na to, jak její život změnila televize.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte pořad Na síti na radiožurnálu Sport a mým dnešním hostem je Čilita. Pro širší veřejnost se výrazně zapsala díky Masterchefovi, který si otevřel úplně nový svět. Čili je to tak, že Masterchef byl ten první průlomek do světa showbiznisu veřejného, aby tě lidi poznávali a znali vůbec?
1: Určitě, je to takový odrazový můstek a bez toho by asi ten zbytek nebyl.
0: Jak moc jsi si užila ten přerod z té jakoby neznámé osoby na tu veřejně známější, která pak má otevřenější ty možnosti, ale zároveň to sebou nese takový ten veřejný feedback. Mm-hmm. Něco, co asi ten americký fotbal by v Česku nedones.
1: No to určitě. Já jsem na to nebyla vlastně vůbec připravená a tehda ještě nebyl takový ten trend, který je teďko podle mě dost jako silný, a to je to, že ty jako vstupuješ do těch různých reality show, aby si jako nazbírala takzvaně čísla, aby si nazbírala pozornost. Tehda to bylo ještě jako strašně jako v plínkách a my jsme do toho šli podle mě všichni tak nějak jako, že jsme ani nevěděli, co o to očekávat. Víš, že vlastně ty si řekneš, jo, to mě baví, je to vzrušující, je to nějaká show, můžeš být před televizí, můžeš vařit, což je něco, co miluješ, a vlastně nikdo úplně nečekal, co z toho jako bude. A zároveň vlastně tě na tohle nemůže ani nikdo nic připravit. Byl takový mix, jako že to bylo vzrušující, je to hrozně hezký, najednou ti lidi jako poznávají, většina těch interakcí je hrozně milá, takže je to hrozně fajn. A pak samozřejmě...
0: A přijde realita
1: a ono vždycky to tak je, takhle je, protože najednou, když máš tu pozornost, tak člověk jako si říká, tyjo, nějak působí na ty lidi skrz tu televizi a ty si nějakým způsobem chceš udržet tu image, nebo chceš si udržet tu přízeň těch lidí. A balancuješ, jak moc se můžeš uvolnit, jak moc můžeš být autentický, jak moc tu tvorbu orientuješ na to, co vlastně lidi chtějí, a jak moc to děláš jako pro sebe. A to je, si myslím, že je vlastně nekonečný boj, který svádím jako dodnes, jo.
0: Tam
1: i když už
0: hledá.
1: Mnohem líp. Přesně tak. I když už mnohem líp. A pak přišel COVID, to byl tak velký zásah, protože najednou máš tu pozornost, chceš něco dělat a najednou jsou všichni jako doma. Takže to byla taky taková velká stopka. A myslím si, že doteď, kdybych to měla zhodnotit, tak si myslím, že je to jako krásný život. Máš privilegia, já bych to nevyměnila. A ta daň, kterou za to platíš, ať už ve formě toho, že samozřejmě každý může kritizovat tvoji práci, každý si o tebe udělá názor, všechno dostáváš v mnohem větším měřítku, ať už tu externí validaci, nebo tu kritiku a různý komentáře, tak stejně si jako ten život vybírám, protože ta daň prostě na konci dne mi to jako stojí za to, co mi ta práce přináší.
0: Už si vnímala v té době, že se z kuchyně může stát taková silná osobní značka, že skrz to vaření budeš jednou se nějak propagovat do světa?
1: No já jsem vaření milovala vždycky a jídlo. Já jsem vařila od nějakých svých jako 12 let, ale nikdy jsem neaspirovala na kariéru kuchaře. A myslím si, že by rodiče ani neměli radost, že jo, typický vietnamský rodiče, kteří spíš jako chtěli, abych dělala nějakou společensky prestižnější práci.
0: Jako třeba lékařka?
1: Třeba, no, ono je takový ten vtip v angličtině, to zní líp a říká se, že you are either a doctor, lawyer or failure. Jakože seš jako doktor, právník, anebo seš selhání.
0: Takže takhle to pro vietnamský rodiče.
1: No, tak naši byli prostě...
0: Žádný velký tlak.
1: Přesně, ale jinak žádný tlaky. Můžeš si vybrat cokoliv, dokud to bude doktor. Takže myslím, že pro naše byl obrovský šok, když jsem šla do Masterchefa. Že říkali, jako proč by si ohrožovala svoji stabilní práci v reklamní agentuře. Stejně to byla reklamní agentura, víš, to jsou jako...
0: Nic moc.
1: No, nic moc, právě.
0: Failure, jo.
1: Já jsem vaření vždycky milovala a vlastně na vysoké škole jsem si založila i nějaký food blog na Facebooku, který sledovalo asi 7 až 8 lidí. Z toho polovina byli kamarádi. Takže jako mě to vždycky bavilo, ale nechtěla jsem být nikdy úplně jako kuchařem.
0: Masterchef byl pro Čilita obrovským zlomem, ale rozhodně ne tou poslední výzvou. V pořadu Na síti na radiožurnálu Sport se za chvíli přesuneme i na mnohem drsnější hry do Survivoru, mého oblíbeného. Vydržte s námi.

0: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
1: Čilita je hostem pořadu Na síti na radiožurnálu Sport. Vedle kuchyně a sportu si prošla i extrémní psychickou a fyzickou výzvou ve formě reality show Survivor. Posluchači radiožurnálu Sport ví, že já jsem velkou faninkou a už se tady občas někdo ze Survivoru objevil. Byl tady Vláďa, první vítěz Survivoru a je to taková věc, která mi jednou za rok, za dva projde, že si sem někoho z těch reality show prostrčím mezi sportovce. Ale já totiž si myslím, že Survivor je hodně sportovní výkon, fyzický výkon. Čili my jsme dneska mluvili o americkém fotbalu, o roli kuchařky, tak která z těch dvou rolí ti v Survivoru pomohla víc?
2: Určitě ta kuchařská, protože když tam máš bandu lidí, která tam hladoví, tak se to vaření určitě hodí mnohem víc, nebo pro ně teda určitě mnohem důležitější tohle, než že umím rychle běhat.
1: A zvedat váhy.
2: A zvedat váhy, i když jako vařit jako z kokosu a z mořských řas a z rýže není úplně taková kulinařina složitá. Je asi jenom jako 4 variace, které můžeš udělat: kokos, pečený kokos, smažený kokos, dušený kokos.
1: A česnek.
2: Jo, přesně a tak. Česnek kokos, přesně tak. Ale jo, ta fyzická část tam byla dost, my jsme tam měli hodně docela jako různý disciplíny, že jo, který byly na rychlost, na sílu a ono, když seš jako hodně hladová, tak ono to opravdu je extrémně náročný.
1: Že ti do toho skáču, oni se ty série dost proměňujou v mých očích jako faninky. A mám pocit, že v té vaší to bylo hodně ještě o fyzičnu, že teď už jsou ty souboje kratší a je to takových jako 5 minut za den a tím to končí. Ale u tebe mám pocit, že to šlo občas hodně jako do velkých rezerv. Jak moc si ty fungovala jako to tvoje tělo v formě, kdy nedostáváš příjem, musíš dávat výkon a ještě fungovat v hlavě, protože tam jde i o to přelstít, přežít, přelstít, přehrát.
2: Je to tak. Já si myslím, že jsem to zvládala docela dobře, protože, jak říkám, to je něco, co ti ten sport dá. On ti dá opravdu nějakou mentální odolnost a zároveň tohle asi mám po svých rodičích. Já prostě v momentech jako krize se dokážu vždycky zapnout. Nebo spíš přepnout.
1: Přidat,
2: přesně tak. A jako bylo to strašně nekomfortní, samozřejmě ten hlad, to je něco, co si fakt nedokážeš představit, jo. Že se dostaneš do stádia, když jsi opravdu ochotná, kdyby si viděla někde kus prostě bagety na zemi, prostě na písku, tak fakt ji zvedneš a sníš to, jo. Což je něco naprosto nepředstavitelného.
1: Vykrádali jste třeba nějaký odpadkový koše?
2: Ježiš, my jsme hrozně chtěli, ale oni nás hlídali. Oni nás hlídali, ale my jsme fakt chtěli a dokonce si pamatuju i na jeden okamžik, kdy tam byla nějaká výzva a odměnou byla nějaká rozpuštěná čokoláda nebo něco takového, nějaký čokoládový fondý. A my jsme si mohli vlastně před tou výzvou jako cucnout. Víš, že jsem mohla namočit prstík do té rozpuštěné čokolády a cucnout si. A samozřejmě prostě každý jako si namočil palec, že jo. Ale já si pamatuju spíš na ten jeden okamžik, kdy vlastně Ondrovi ukápl kousek té čokolády na ten špinavý koberec, na kterém my jsme stáli. A přísahám Bohu, že si pamatuju. To už nebylo to na kameře, jo, ale jako bebe vlastně si klekla a prostě volízla ten kousek týho koberce, ale nejlepší bylo, že nikdo jí za to nesoudil, my jsme ji všichni záviděli, my úplně, jo, holka, užij si to. Až takhle jako extrémní, takže jako výkon byl, jako udělat jakoukoliv fyzickou aktivitu bylo jako hrozně těžký. Ale musím říct, že paradoxně jako v ty dny, kdy se konala nějaká soutěž, tak to bylo mnohem jako jednodušší, než když jsme prostě celý den jenom vegetovali na tom ostrově. To byly fakt nejhorší nekoneční dny. Jako tam prostě ten čas splyne úplně jinak.
1: Věděla jsi, do čeho jdeš, když jsi přijala výzvu Survivora?
2: Já, jo, protože já jsem se koukala dost na toho zahraničního Survivora. No mě na tom lákala ta hra, že mě na tom
1: ten
2: lákala...
1: Ten sport teda v tom.
2: Ten sport a vlastně jako to celý, ta výzva, protože já hrozně miluju vlastně tu sociální hru, a což možná byl taky důvod, proč jsem byla tak v uvozovkách populární, protože já jsem to opravdu hrála, protože já jsem to nebrala jako Love Island, takže jsem věděla, jako do čeho jdu. No.
1: A věděla jsi teda, že role kuchařky bude i správnou strategií?
2: Jo, jo, určitě. Jako já jsem se na to jako spolíhala.
1: Ono je to totiž skoro až neuvěřitelný, že vždycky ti kuchaři dojdou až do soutěží. Nebo minimálně před brany, kde jednoho z nich vyberou. Jako.
2: Vlastně jakákoliv užitečná dovednost, že jo, se tam jako strašně hodí, ale to vaření, jo, to je důležitý. No.
1: Přežít, přelstít, přehrát. Čili ta ukázala, že její nejen fyzická síla se počítá. My se za chvíli v pořadu na síti na Radiožurnálu Sport podíváme na další kontrast její kariéry do Stardance.

0: Třetina radiožurnálu Sport pokračuje a dnešním hostem je Chilita. Po americkém fotbalu, kuchařských začátcích a Survivoru přišla další výzva, možná i ten důvod, proč teď čel americký fotbal na pár let stranou, a to Stardance. Chili, nevím, jestli si tušíš, ale já jsem teda ve Stardance byla taky. Mm-hmm. A když přišla nabídka na Stardance, to do dneška si pamatuju, kde jsem stála, co jsem v tu chvíli dělala, co všechno se mi prohnalo hlavou, a bylo to rok a půl dopředu. Rok a půl dopředu mě odvolali. A jak ty jsi reagovala, když přišla tahle nabídka?
1: To byl strašně vtipný moment, protože třeba měsíc předtím, než přišla, tak jeden člen jako mýho týmu řekl, Ježíš, to by bylo tak super, kdyby tě pozvali do té Stardance. To by bylo tak super. A já jsem říkala, prosím tě, Martina, jako, tam se jenom zve a toto, jakoby, jako, přesně přišlo mi to úplně nereálný. A když to přišlo, tak si pamatuju, že jsem byla, a zrovna jsme něco natáčeli, to je nějaký vtipný video, a já jsem seděla na gauči a zavolal mi můj manažer a řekla, hele, jako ze Stardance tohle. A pamatuju si, jak všichni úplně z toho byli hrozně pavli, pane bože, to je úplně neuvěřitelný, musíš tam prostě jít. A tohle, a samozřejmě jako je to prestiž, ať už se rozhodneš jakoliv, tak samozřejmě ta pozvánka samotná je prestiž, ale přemýšlela jsem o tom taky jako dlouho, jestli to jako dává smysl vzhledem ke všem závazkům, protože jak víš, že to je prostě obrovský závazek. I z hlediska času, jako ty nemůžeš vlastně stíhat vůbec nic jiného.
0: Nechápu. Vůbec, no. Jako byly tam herečky, které dokázaly u toho nějak ještě hrát.
1: Vůbec nechápu, a
0: dokonce my měli v naší sérii Miraje Navrátila, který mezi tím sbíral slavíky a vyprodával O2 Areny, ale taky to na tom bylo samozřejmě poznat, a my měli teda bohužel i covid, takže to bylo jako náročný. Každopádně ty si podle mě, minimálně mě si překvapila, jak velký vztah si měla k tanci před Stardance.
1: A já miluju tanec, já jsem tancovala od malička, ale úplně jiný tanec. A já jsem si stejně jako spoustu lidí myslela, že když mám dobrý vztah k tanci a jako tancovala jsem hip-hop, tak mi to pomůže. A bylo to prostě něco úplně jiného. Mm. Ten pohyb je úplně jiný, charakter těch klasických tanců je úplně jiný. A navíc podpatky.
0: Ano. Bolely tě záda z nich?
1: Ale mě nebolely záda. I já jsem jako takový krátkej zavalitej typ, tak to pro mě nebylo takový problém, ale bolely mě z toho strašně chodidla, protože mám kachní nohy, mám strašně jako extrémní plochonoží. Takže já jsem vždycky říkala, že moje palačenky trpí prostě. Ale já nevím, jestli nikdy chodíš normálně.
0: Ne. No, nikdy. Ale celý vlastně půl rok Stardance jsem i protrénovala v podpatcích. Já jsem nebyla tak, kdo by mohl trénovat v těch placatých botech, protože já jsem se bála, že to pak nedám. Já jsem takový jako magor v tom, v té přípravě, že jsem se prostě potřebovala připravit, takže já jako nebyl den, kdybych ty podpatky neměla 3 až 5 hodin na sobě. I doma prostě jsem si na to snažila zvykat a způsobilo to teda jako posun té postury a velkou bolest zad. Ale určitě mi chyběl na rozdíl od tebe právě trošku nějaký jakoby rytmus, bych řekla. To, co se asi naučíš, když tancuješ odmala, cítila si, že zase opět sportovní základy, že si ráda jakoby šahneš na dno, že ti to v tom podpořilo?
1: Určitě, protože pro mě jako z fyzické stránky to nebylo vůbec náročný.
0: Souhlas.
1: Opravdu. Byla to spíš mentální yoga. A ono to je fyzicky vlastně náročný.
0: Já jsem hrozně ráda, že to říkáš. Mm. Víš o tom, že všichni sportovci nebo většina z nich, a teď nebudu jmenovat, nebudu konkrétní, ale všichni jako ne, je to strašně do těch rozhovorů, že jo, hrozně se to hodí říct, jako tak co v porovnání s tvým sportem, a já vždycky ne, já budu prostě upřímná. Hmm. Pro mě jako 3 až 5 hodin na parketě je míň intenzivních než hodina a půl tenisu.
1: Totálně.
0: Prostě je to tam o tom, že ten můj tanečník tam furt něco vymýšlí, pak mě provede parketem, pak to zase promyslí jinak, protože to třeba nešlo, a vlastně tě koriguje, ale není to jako drill
1: vůbec.
0: Úplně furt, je to takový, jako já tomu říkala umělecký pohyb, jo? Hodně omluvení, navnímávání, občas se šlo nějakou svačinku, jako.
1: Jo, vlastně u nás ty svačinky zavírali hodně času.
0: Právě, jo. A já jsem jako byla taková, jako půl hodiny dopředu jsem tam byla rozcvička, ten tam přišel, že jo, koukal na mě, co tam dělám, a já, tak jdeme, v 9 jsme řekli start, v 9, já musím 10 vody, cože v 10, až ve 12, a já, no, co tady budem dělat,
1: jo.
0: Jako.
1: Ježíš, to
0: takže,
1: no,
0: jako z toho jsem byla taková, že jsem říkala, ne, fyzicky mě to neničilo, ta postura, jo, ale co mě jako dělalo problém, byl přednes. Co ty a jakoby vystoupit před lidi, být umělecká, dávat najevo třeba nějaký hraný emoce. Hmm. To pro mě bylo nemožné. Já nemohla pohladit partnera po tváři a zamilovaně se podívat. Nešlo to, nešlo.
1: Ale pro mě tohle bylo jednodušší, protože přece jenom prostě já jako natáčím skeče, že jo, takže spoustu mýho obsahu je hodně i o tom herectví. Takže tohle pro mě byla ta jednodušší část. A rytmus taky, jako rytmus myslím, že byl docela fajn, ale prostě... Jo, taky jsem to tam neslyšela a zapamatovat si pro mě jako choreografii bylo šílený. A my jsme vypadali jako takový ten hrozně soutěživý jako pilný pár, ale my jsme jako trénovali hodně, ne protože jako bychom to hrozně jako chtěli, samozřejmě jsme to chtěli, ale protože já jsem si nedokázala zapamatovat prostě tu choreografii a my jsme to museli opakovat prostě tisíckrát, fakt tisíckrát, abych jako si to zapamatovala. V tomhle podle mě měli třeba výhodu asi třeba Jana Paulová nebo Lucie Vondráčková, protože jak jsou ty, jak jsou asi herečky a jsou zvyklí. Jako zvyklí si pamatovat fakt jako kusy textu tohle. Tak...
0: Hlavně já mám pocit, že oni jsou schopni improvizovat. Jakoby to dojet. Pro mě, kdyby tam vypadla jedna notička, tak jako se tak mi zastaví úplně, svět, já tam úplně. Zastavím, takhle se pokloním a odejdu prostě a řeknu, já odcházím, nemusíte mě známkovat, odcházím rovnou tam na parkoviště. Síla, rytmus, elegance i disciplína, čili ta znovu překvapila ve Stardance a v závěrečné části pořadu na síti na Radiožurnálu Sport se podíváme na ten její biznis, na identitu, další sny a co tedy opravdu plní její dny.

0: Posloucháte závěrečnou část pořadu Na síti na radiožurnálu Sport s Čilita, ženou, která propojuje sport, gastronomii, média i vlastní značku influencering a vše možné. Čili, co je dnes teda hlavně náplní tvých dnů? Proč nám trvalo tak dlouho, než jsme se tady sešli?
1: Já musím na úvod ti poděkovat za tvůj vytrvalost, je vidět, že jsi fakt sporták, protože tohle by nikdo nedal, ale jsem hrozně ráda, že jsme se tady nakonec sešli a ten důvod je, protože za prvý letos je rok ohnivýho koně. A je to teda šílený, jestli to vnímáš stejně, ale vlastně je to takové jako podle mě, že se snažím, teď když už mám jako tu pozornost a platformu, tak přesně se snažím zjistit, jako jakým směrem se vydat dál a dělat trošku jako větší projekty, ne jenom z hlediska jako nějakého dosahu, ale spíš jako náročnosti. Mm-hmm. A to samozřejmě jako pro člověka, který má ADHD jako já, je obtížný. Ale spíš je to o tom, že je to zase taková nějaká chamtivost taky osobní, že ty prostě chceš dělat jako víc věcí naraz, mm-hmm, a zároveň často jako nemáš tu soudnost prostě říct ne. A to prostě je někdy, že na to jako doplatíš, no.
0: Není to tlak právě toho virtuálního světa sociálních sítí, protože já poslední dobou tohle slyším, když si pouštím určité podcasty právě od lidí, který, já jim nechci říkat jenom influenceři, jsou to tvůrci na sociálních sítích, který vlastně vnímají ten tlak, že ta tvorba musí být jako extrémně dobrá, extrémně furt posunutá. Já jsem mikroinfluencer v dnešním světě. Nedávno jsem byla ještě docela hustá, ale teď už moje čísla jsou úplně jinde, protože opravdu se to jako přerodilo. Teď už se jako nedělají unboxingy a smutný videa z domova, prostě nějaký jako na stativu. Teď už je to vlastně jako profi reklama, jak každý spot mi přijde. Cítíš ten tlak, jako ty, že se ta tvorba posunuje, že i AI vlastně posunuje úplně ty možnosti, jak ty videa můžou vypadat.
1: Je to tak.
0: A vlastně je to docela kolotoč, který tě může semlít.
1: Je to tak, je to docela šílený, jakým tempem se to posouvá, ale proto o to myslím, že je důležitější si uvědomit, že je to silnější než ty. Sociální sítě jsou udělané tak, aby to opravdu vyvolávalo tu závislost, prostě dávalo ti to ten levný dopamin a je potřeba si tohle přiznat. A tím pádem je o to důležitější vlastně si vybudovat ten mechanismus, jak to jako používat trošku víc jako vědomě. Mm-hmm. Jo? Takže já pokud vím, že prostě je to moje práce, zároveň je tam můj obličej, je to tenká hranice mezi prací a osobním životem a vlastně to, co té tvorbě dává tu výjimečnost, je do jistý míry i nějaká tvoje zranitelnost, mm-hmm, protože neexistuje autenticita bez zranitelnosti, bez rizika toho, že ti někdo
0: může
1: prostě
0: nebo
1: no, že ti to může zabolet, přesně tak. A já se to udržuju tak, že já prostě vědomě, tak to řeknu, já vědomě prostě nesleduju spoustu mm-hmm věcí jako blokuju. Na spoustu akcí prostě nechodím, jako velmi záměrně, ne protože by mě to nebavilo, ale protože vím, že prostě to není dobrý, protože ono to opravdu rozprostře tu můj pozornost, tu koncentraci. Mm-hmm. A já vím, že když žiju v Praze, ve městě, který je jako hodně rušný, dělám práci, která je šílená, tak o to důležitější je prostě opravdu se jako nudit, bejt jako neustále prostě v nějakým jako konstantním self-checkingu, mm-hmm, že ty si řekneš jako, kde jsem, co dělám, kdo je právě teďkon u toho kormidla, kdo to řídí, je to únava, je to prostě čistě ego, je to zase nějaká potřeba po externí validaci, která řídí celý ten jako obsah a tvorbu, je to zase možná nějaký jako by můj strach ze ztráty přízně prostě lidí,
0: pozornosti
1: a tak dále. A myslím si, že o to důležitější je opravdu prostě být jako vycentrovaný, mm-hmm, protože ten svět se nezastaví. Mm-hmm. Zároveň je naivní si myslet a nadávat jako na sociální sítě, že jsou zlo a tak dále. Prostě je to o tom, že ty se to musíš naučit používat opravdu trošku vědoměji. Takže já si myslím, že se mi to daří vlastně strašně dobře balancovat, líp než kdykoliv jindy, protože si říkám, že vlastně mám tendenci přeceňovat tu důležitost jakoby sama sebe a té tvorby. Jo, protože ty máš pocit, ježišmarja, mám hrozně velký čísla, lidi čekají, až vydám že další bombu a já prostě tohle. A vlastně člověk jako je pohlcený tou samosvojností, tou jako sebedůležitostí a je důležitý si říct, já nechci zmeškat rodinný oběd, abych natočila další jako video, protože pokud zmizím prostě prostě z planety Země, tak co se stane? Bude se to točit jako dál? Hmm. A každý člověk je většinou pohlcený svýma vlastníma problémama.
0: Přitom takže, je nahraditelný.
1: Přesně tak. Hmm. A že maximálně, jako, co můžeš jako dělat, je nějakým způsobem je inspirovat, ale hlavně to o tobě. Hmm. Protože ten proces je 99%, ten výsledek jenom to 1%, to jednominutový rýlsko je to 1% a 99% je všechna ta příprava, kterou lidi nevidí. Hmm. Takže ta příprava by měla být hlavně o tobě, aby tobě to něco dávalo, aby tebe to kultivovalo nějakým způsobem. Takže já když jako přemýšlím nad tím, jak tu tvorbu, kam ji chci ubírat a co chci dál dělat, tak se vlastně chci říct, jaký by ten proces měl vypadat. Aby
0: tě to bavilo.
1: Aby mě to bavilo, hlavně aby mi to něco dalo, aby mě to inspirovalo. Mm. A to, že to lidi bude bavit, by mělo být víceméně spíš jako vedlejší produkt toho, že já to dělám jako vědomě a že mě to jako naplňuje.
0: Takže odpověď na to, co nejvíc naplňuje tvoji profesi teď aktuálně, je to tvorba kontentu.
1: Je to tvorba kontentu, je to natáčení. Hodně teď vlastně ustupuju jako z vaření z receptů, že si myslím, že zase recepty jsou úplně všude a spíš lidi potřebují jako nejenom recepty, návody a informace, ale spíš vlastně jako to propojení, ten kontext, jak to dělat, jako ty máš recept, ale co je vlastně to řemeslo, to vaření, jako o čem to vlastně to vaření je, co je vědomí jezení a tak dále. A hrozně mě baví paradoxně jako skeče. Já jsem si zkusila pár jako skečů, začalo to Kitchen Dialogue s Danielem Krejčíkem, pak nějaký Toxic Dates s Lukášem Hejlíkem a uvědomila jsem si, že mě strašně baví to psaní. Že vlastně skrz to psaní a skrz ten humor, ty můžeš těm lidem vlastně říkat jako spoustu věcí a odbourávat tu rezistenci, protože tam není ten prvek toho moralizování ani toho zastrašování a mě to tak strašně baví, takže my teďko máme za sebou pár krátkých jako filmů s Martinem Pisaříkem, s Honzou Cinou a prostě to je strašně divný, že já jsem kuchařka a teď prostě hraju jako s hercema, ale to mě strašně baví psát scénáře a vlastně vždycky do toho humoru dostat jako nějakou message, která si myslím, že by mohla lidem pomoct.
0: Je tohle ten tvůj další velký sen a ta cesta, kterou vidíš před sebou na příštích pár let?
1: Vidím to tak, vidím
0: nebo
1: to tak.
0: Nebo je tam ještě něco, nějaký sen, něco, přesunout jako, se, nevím, přestěhovat se do Austrálie, tak začít surfovat.
1: To bylo hezký. Jo, tak můj velký sen je vlastně, chci zůstat u toho jídla. Jídlo je prostě alfou a omegou všeho a chci u toho zůstat. A myslím si, že by se mi líbilo, kdybych dokázala lidem ukázat to zákulisí toho jídla. Jo, protože ty chodíš do supermarketu, všechno. Jako kupuješ prostě balený a nevidíš vlastně ten příběh.
0: Takže poletíš do Mexika, ukážeš nám, odkud jsou avokády.
1: Ne, já zůstanu tady u nás v Čechách a ukážu spíš jako, že jako jaký plodiny máme tady, kdo je pěstuje a co vlastně znamenají farmářské potraviny, protože to je taky taková abstraktní věc, co znamená zdravá potravina, co znamená zdravá půda.
0: Co znamená bio.
1: Co znamená, ano, přesně tak, co znamená vlastně vůbec bio, jestli je to jenom mýtus, nebo jaký jsou tam nuance. A to myslím, že je strašně důležitý, protože ta strava, ty můžeš jako dělat jakýkoliv povolání, sport, cokoliv, mít jakýkoliv sny, ale jíst musí každej. A to jídlo je palivo, který opravdu rozhoduje o tom, jak se cítíš v tom svém těle. Takže si myslím, že je důležitý jako vyvědět, co jíš, jak to jíš a odkud to pochází.
0: Dnešním hostem pořadu Na síti na Radiožurnálu Sport byla Tat Huidong alias Chilita, žena, která dokazuje, že síla může mít mnoho podob. A já ti, Chili, moc děkuji za dnešní rozhovor, bylo to moc inspirativní a budu se těšit na tvoji cestu i skrz sociální sítě, ji budeme moc sledovat. Od mikrofonu se loučím i já, Andrea Sestýny Hlaváčková, děkuju, Chili.
1: Děkuju moc.
2: Premiéru tohoto pořadu můžete poslouchat ve středu po 10. hodině na Radiožurnálu Sport. Topíte se v reklamách.

0: ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živá.
1: Dua Lipa Live from Mexico. Dvakrát v rámci Radical Optimism Tour vyprodala pražskou O2 Arena. Finále celé šňůry se v prosinci 2025 odehrálo v hlavním městě Mexika. Dua Lipa Live from Mexico. Ve čtvrtek na Praze.
2: Praha žije.